0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Po válce čbán a květina a list v němž ptá.

A ač je očím do breku, ústa se smějí. Když nad otázkou přemítám, proč nejsem tady ani tam, kde by

vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikryt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat i zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to ubroskvé. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné, dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi, je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce tři úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které

0: kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to zná udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je hraná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechránit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, to tak mají v úzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu, a chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme, spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské mise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: pramostkářský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky anebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

0: respect Maya.
1: Yeah, I'm ready, baby.
0: Respect Maya.
1: I'm ready. Baby. Yeah.
0: Maya.
1: Maya.
0: Maya.
1: Won't leave.
0: Maya.
1: Wow.
2: Maya.
3: Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je devátý a osmé místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvládá.

kluzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky číše

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo šedivý. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta,

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely Zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divoký Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V Brně se předávaly ceny Celestýna Opice za inspiraci v péči o nemocné a potřebné. První den hlasování v komunálních a senátních volbách dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Obůrka na Blanensku má nové víceúčelové hřiště za více než 3,25 milionu korun a bude zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Řád milosrdných bratří včera v Brně ocenil osobnosti a organizace za příkladnou péči o nemocné a potřebné. Cenu Celestýna Opice dostal Petr Šúcha, který pomáhá lidem bez domova a nemocným v Praze. Nezisková organizace Siriri, podporující zdravotnictví a školství ve Středoafrické republice, a technolog Tomáš Studeník za propojování technických oborů se zdravotnictvím. Podle převora řádu Martina Macka chtějí oceněním vyzdvihnout právě pomoc lidem mimo nemocnice.
2: Cíl je ocenit kohokoliv, kdo se stará o nějakého bližního, o toho, koho má kolem sebe, protože jsme přesvědčeni, že udělení ceny souvisí velmi s vztahy lidí ve společnosti.
1: Ocenění je pojmenované po lékaři a členovi řádu Celestýnu Opicovi, který byl průkopníkem anestézie v Evropě. Včera s 22. hodinou skončil první den hlasování v letošních obecních a senátních volbách. Nejčastěji k urnám dorazila pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jírovce se volby zatím obešly bez vážnějších komplikací. Volební místnosti se znovu otevřou dnes v 8 hodin. Voliči budou mít čas do 2 odpoledne, pak začne sčítání hlasů. To může podle Českého statistického úřadu trvat ve větších městech až do nedělního rána. V Obůrce na Blanensku mají nové multifunkční hřiště s umělým povrchem. Stavba začala letos v červnu a vyšla na 3 miliony 300 tisíc korun. Sportoviště leží vedle původního travnatého fotbalového hřiště u rozcestí turistických cest na Veselici a Nové Dvory. Pro jaké sporty je určené? To objasní mluvčí města Pavla Komárková.
3: Toto oplocené sportoviště by mělo být využitelné pro celou řadu sportů od fotbalu nebo malé kupané přes basketbal, tenis a další míčové hry. Součástí toho projektu bylo také vybavení na ty jednotlivé druhy sportu, včetně basketbalových košů a sítí.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, teď ráno a také dopoledne může občas slabě zapršet. Odpoledne postoupí od jeho západu přes většinu kraje pásmo deště, večer budou srážky postupně opět od západu ustávat a v noci začne částečně ubývat i oblačnost. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, foukat by měl mírný jihozápadní až jižní, k večeru západní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž šmírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S omezením po nehodě počítejte v Brně na Cejlu. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo. Od mikrofonu vás krátce po 5. hodině zdraví Alena Přikrylová a na vlnách Českého rozhlasu Brno s vámi zůstanu až do 9. hodiny. Před námi je ráno plné písniček, které nestárnou, ale také zajímavých informací. Jestli pak víte, co musí vědci udělat, aby se včely v laboratoři cítili jako venku. To vám přiblížíme v reportáži a s mikrofonem navštívíme speciální takzvanou proletovou halu. A čekají nás i další zajímavá místa, to například díky prvnímu ročníku Festivalu brněnských nezávislých divadel, o kterém ráno také uslyšíte. O víkendu nesmí chybět ani jazyková dílnička Jiřího Trachtulce, dnes o poměrně rušné brněnské ulici. Ale ještě předtím se podíváme na počasí a na zajímavá výročí spojená s dnešním datem 10. října. Dnes má svátek Marina, jméno latinského původu, ale také máme Světový den duševního zdraví nebo Světový den zraku. No a po ránu vám posíláme pohodovou hudbu, písničky, které nestárnou, a hned v úvodu nám zaspívá Miroslav Žbírka. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

1886 do října 1887. Obyčejné dělnické vlaky měly v létě kryté nákladní vozy s dřevěnými lavicemi. V zimě pak upravené přepážky na malá oddělení se sklápěcími lavicemi. Vytápěné byly malými kamínky na koks. Vlaky jezdily denně dva a jejich jízdní řád byl uspůsoben pracovní době v brněnských továrnách, což bylo 11 až 12 hodin. V roce 1891 se ve Zlíně právě 10. října narodil architekt, sochař, urbanista a pedagog František Lidie Gahura. Z jeho dílny je například zlínská radnice, nemocnice, památník Tomáše Bati a také kaple v Kudlově. Byl autorem různých soch a portrétů. Zemřel v Brně v září roku 1958. Dnešek připomíná také Fritze Tugendhata. Narodil se v Brně v roce 1895 právě 10. října. Známým se stal jako textilní podnikatel a majitel slavné vily. Mládí si ale přál studovat medicínu, protože textilní výroba ho moc nezajímala a nebyl ani nadaným obchodníkem. 10. října 1909 pracovní skupina profesora Karla Absolona objevila novou část Kateřinské jeskyně v Moravském Krasu. Kateřinskou jeskyni ročně navštíví přes 60 tisíc turistů. Její chloubou je krápník ve tvaru čarodějnice a hlavní dom, který je svou délkou známý tedy 90 metry největším zpřístupněným podzemním prostorem ve střední Evropě. 10. října roku 1914 se v Velkých Opatovicích na Blanensku narodil František Šenk, sochař, výtvarný pedagog, autor reliéfů, byst, sousoší a pomníků. Jeho dílo je řazeno k českému neokonstruktivismu. Vycházel z myslbekovské koncepce, kterou po návštěvě Bruselu v roce 1958 pozměnil. Jeho sochy nebyly nebo nabyly na expresivitě a charakterizují je protáhlé figury s živým impresivním povrchem a malou hlavou. Máme sobotu, tak si dopřejme zakázané uvolnění s Michalem Hrůzou. Krásný den!

0: A vzduch pod hvězdami můžete dýchat i 18 minut po 5. hodině. Dnes nám totiž sluníčko, ta největší hvězda, vyjde až 6 minut po 7. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Ranní teploty na jižní Moravě se nám pohybují mezi 9 až 12 stupni Celsia. Nejchladněji máme v Troubsku a ve Ždánicích a naopak nejtepleji je v Brodu nad Dyjí. Centru Brna je 10 stupňů a zatažená obloha. Dnes očekávejte hodně oblačnosti a postupně na většině území se srážkami. Bude zataženo až oblačno, ráno a dopoledne může občas slabě zapršet. Odpoledne postoupí od jihozápadu přes většinu kraje pásmo deště. Na Horynicku čekáme srážek nejméně. Večer budou srážky postupně opět západu ustápat a v noci časně částečně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia, na jihu kraje místy až 18. Vár bude mírný jihozápadní až jižní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru bude slábnout a později se bude měnit na západní. Rozptylové podmínky dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž je na jedničce. Krásný den.
1: Český rozhlas Brno.

0: Michal Tučný na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 21 minut po 5. hodině. S Jiřím Trachtulcem, který touto dobou pravidelně otevírá svou jazykovou dílničku, se dnes zastavíme na poměrně rušné brněnské ulici.
1: Již měsíc se v našem jazykovém okénku věnujeme názvům brněnských ulic. Další ulicí, na které se zastavíme, bude Koliště. Podle jedné hypotézy se jí říká Koliště proto, že se rozkládala v místech vnějšího pásu hradeb okolo východní části opevněného města. Jiní říkají, že vnější strana tohoto příkopu byla zpevněna kůly a proto se jí říkalo Koliště. Hovorově se této ulici říká Kolinda, v hantýrce také Latrína. Zlé jazyky totiž tvrdí, že v dřívějších dobách fungovala jako provizorní hromadný záchod. Německy se Koliště nazývalo Glacis. Tento název pochází z francouzského glacis, což je urbanistický termín pro plochý val na vnější straně podhradebního příkopu. A z toho glacis vznikla plotňácká pojmenování Glanda či Klanda. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiřík Trachťa.
0: I zítra touhle dobou vám nabídneme jazykový koutek s Jiřím Trachtulcem. Tak zůstaňte s námi. I v následujících minutách blíží se nám půl a krátké zprávy s Pavlem Chaloupkou. Ale teď k víni.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Základní umělecká škola Blansko má na Kolárově ulici nový multifunkční sál za 50 milionů korun. Vznikl v místě někdejší chátrající přízemní budovy. Zázemí v něm najdou mladí divadelníci, kteří získali prostory pro 140 diváků s elektricky posuvným hledištěm, ale také žáci dalších oborů. Blansko o tom informovalo na webu. Modernizaci zaplatil Jihomoravský kraj, který je zřizovatelem blanenské zušky. V Česku budou dnes druhým dnem pokračovat komunální volby. Ve třetině obvodů lidé vybírají také své zástupce do Senátu. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin ráno, odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně navštívilo podle pořádajících veletrhů Brno na 55 tisíc lidí, tedy přibližně stejně jako loni. Veletrhy Brno o tom informovali v tiskové zprávě. Souběžně s 67. ročníkem strojírenského veletrhu se konaly i další veletrhy, obsadili 8 pavilonů brněnského výstaviště. V Brně se dnes uskuteční 15. ročník běžeckého závodu kolem brněnské přehrady v okolo Prýglu. První vlna závodníků vyběhne od loděnice v Rakovecké ulici před 11. hodinou. Kvůli opravám hráze a uzavření cesty po ní musí účastníci všech kategorií běžet po upravené trase. A na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, ráno a také dopoledne může občas slabě zapršet. Odpoledne postoupí od jeho západu přes většinu kraje pásmo deště. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Foukat bude mírný, jeho západní až jižní, k večeru pak západní vítr. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. S omezeními počítejte kvůli práci silničářů, jako třeba na silnici první třídy číslo 23 u Kývalky. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Argema na vlnách Českého rozhlasu Brno opěvovala pivovárno. Po ránu bych volila spíše bílou pěnu na dobré kávě nebo čaj, ale volba samozřejmě v sobotu po ránu je pouze na vás. Pojďme za kulturou. Nezávislé divadlo nemusí nutně znamenat podivné experimenty jen pro hrstku zasvěcených. Jeviště může být opuštěný dům, kavárna nebo obytný karavan. V Brně začal první ročník festivalu, který propojuje 14 profesionálních nezávislých scén. Jednou z nich je divadlo Feste, které v chátrajícím domě uvedlo inscenaci Hlad.
1: Relaxovat, plnit zábavné úkoly, dozvědět se něco o sobě. To všechno v lese, který firmě patří. První lese, z něho začal čerpat svoje dřevo pro svůj návyk.
2: Setkávají se tam tři postavy z jedné firmy, kterou pošlou na takový team building zvláštní, a ještě se potkávají s jednou postavou, která z té firmy už tam dlouho v tom prostoru lesa, protože je to nábytkářská firma, tam má svého takového jednoho zajímavého člověka, s kterým se tyhle ty tři postavy potkají.
3: Přibližuje zápletku herec Petr Bláha. Obvykle opuštěný prostor se tak před očima diváků proměňuje v boji o přežití, doplňuje herečka Martina Tomanová.
4: Já nemůžu, chtěl bych se jenom na chviličku.
5: Ne, musí se jít, musíme se držet.
6: Ale sama už odklesává.
7: Tahle inscenace je o tom, jak lidi pořád chtějí víc a víc a nikdy se s ničím neuspokojí, a to chtění víc má vždy nějaký důsledek, buď to na jejich život, nebo častokrát na životy jiných lidí.
3: Hraní mimo klasické divadelní sály je pro nezávislou scénu typické. Divadlo Feste uvedlo představení Hlad v chátrající budově v brněnských Židenicích, popisuje režisér Jiří Honzírek.
8: Prodávali se tady rybičky. Zrovna v téhle místnosti, kde jsme, můžeme ještě vidět ty modré kachličky, na kterých sedíme, jsou ty z toho akvaristického obchodu. Takže my jsme si to trošku přemalovali, jednu tu místnost na takový černý divadlo. A je to teďka taková opuštěná budova, která malinko hledá svou budoucnost. A než ji najde, je možné v ní dělat různé kulturní pokusy.
3: Představení je součástí prvního ročníku festivalu brněnských nezávislých divadel. Na ty totiž podle ředitelky Evy Lietavové běžný divák často zapomíná.
9: Jsme vlastně zjistili, že jsme jako nedohledatelní, že pokud člověk jako by to divadlo nezná, někdo ho tam nepřivede, tak ho vlastně jako nevykukli.
3: Nezávislé soubory přitom tvoří profesionální umělci, kteří se nebojí překračovat hranice běžných žánrů.
9: Většinou jsou to menší soubory nebo menší kolektivy, dá se říct, že mají nějakou větší svobodu tvorby, taky různě jakoby ohledávají nová místa, pracují prostě v takovýchhle podobných jako terénních prostorech, a nezávislá divadla mají hodně prostoru pro experimenty, protože mají potenciálně větší čas na tvorbu než v těch zřizovaných, a tak můžou vlastně ohledávat nějaký nový formy, které se pak třeba časem i stanou mainstreamem a přeberou to zřizovaná divadla.
3: Program festivalu nabízí třeba loutkové představení v karavanu nebo interaktivní inscenaci pro dva, kterou si diváci sami odehrají podle pokynů ve sluchátkách.
10: Nejdříve si představíme pamětnici Janu Kaněrovou.
11: Vemte figurku Jany a postavte ji doprostřed stolu.
3: Festival má tak divákům představit 14 brněnských nezřizovaných souborů, které mohou navštívit celý rok. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 5:47, je tu aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se na jižní Moravě po ránu pohybují ranní teploty a ty jsou v rozmezí od 9 do 12 stupňů Celsia. Nejchladněji je v Troubsku nebo ve Ždánicích a naopak nejtepleji v Brodu nad Dyjí. Centru Brna máme skoro zataženo a 10 stupňů. Dnes očekávejte hodně oblačnosti a postupně na většině území se srážkami. Zataženo až oblačno, ráno a dopoledne může občas slabě zapršet. Odpoledne postoupí od jihozápadu přes většinu kraje pásmo deště. Na Hodonínsku čekáme srážek nejméně. Večer budou srážky postupně opět od západu ustávat a v noci začne částečně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia, na jihu kraje místy až 18. Vár bude mírný jihozápadní až jižní vítr v rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Ten bude k večeru slábnout a později se změní na západní. Rozptylové podmínky dobré, večer postupně mírně nepříznivé a biozátěž je na jedničce. Už za chvíli se musíme zeptat vědců, co mají udělat, aby se včely v laboratoři cítily jako venku. Třeba na ně svítit od spodu nebo jim pečlivě hlídat vlhkost a teplotu. Právě to teď dělají odborníci ve speciální proletové hale. Testují tam totiž přípravek, který by mohl včely chránit před morem a hnilobou včelího plodu. Za chvíli se tam ve vysílání vypravíme, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Aba na vlnách Českého rozhlasu Brno máme 5 hodin a 52 minut. Mor nebo hniloba včelího plodu dnes pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd spolu s včelařskými a technickými odborníky testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkoušejí ho ve speciální proletové hale. Včely tam mají nasimulované pro ně přirozené venkovní podmínky.
1: Takže budeme vstupovat do zvířetníků, ten je rozdělej na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy.
2: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu, vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
1: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak.
2: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
3: Abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
2: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal, vypadá to jako alobal.
3: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozený prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem.
2: A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
3: Jsou to v podstatě enzymy a pomocí potravy tak včely vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein a potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev, a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
2: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Páteční volební účast v Jihomoravském kraji přesáhla 36%. Energetický regulační úřad zavede nové tarify na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. Mutěnice dnes pořádají burčákový pochod, jezdí kvůli tomu posílené vlaky i autobusy a bude zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Jihomoravském kraji v pátek odvolilo zhruba 37% oprávněných voličů. Vyplývá to z informací o účasti krajského úřadu. Oproti volbám před 4 lety je to mírný nárůst. Tehdy došlo první den k urnám necelých 33% voličů.
2: Nejvyšší volební účast z celého kraje má brněnská městská část Ořešín. Tam už první den přesáhla 50%. Naopak nejnižší účast v kraji má stejně jako minule Brno-Střed. Tam hlas odevzdalo jen zhruba 15% oprávněných voličů. Volit můžou lidé ještě dnes od 8 do 14 hodin. Potom začnou volební komise hlasy sčítat. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Energetický regulační úřad od ledna chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny nově budou platit i za kapacity rezervovaného příkonu, které zabírají, ale nevyužívají. Blokují tak připojení nových žadatelů. Opatření má přinést uvolnění kapacity v síti. V Mutěnicích na Hodonínsku dnes pořádají putování slováckým vinohradem burčákový pochod. Účastníci si můžou zvolit mezi 4 turistickými trasami dlouhými od 2,5 po 12 kilometrů. Kvůli tradiční akci, kterou navštěvují každý rok tisíce lidí, posiluje koordinátor dopravy na Jižní Moravě autobusové i vlakové spoje.
3: Posílené budou spoje jak z Brna, tak z Hodonína. Z obou směrů vyjedou vlaky navíc, některé s vyšší kapacitou. Z Mutěnic do Hodonína dále přibudou mimořádné spoje linky S52, tak, aby v Hodoníně cestující mohli pohodlně přestoupit na vlaky od Starého Města u Uherského Hradiště a od Přerova. Stejné to bude i v opačném směru. Jakub Holler, Český rozhlas. Sport.
0: Zlínští fotbalisté v 10. kole šance ligy prohráli doma s pražskou Slavií 0-1. Jediný gól vstřelil v 16. minutě Emmanuel Ayoasi. Takto utkání hodnotil zlínský trenér Pavel Hoftych.
4: Cením si určitě toho, že celý tým se dokázal vyrovnat Slavii jak v soubojovosti, tak v nasazení a i bych řekl v aktivitě energii. To je asi v tuhle chvíli tak maximum, co můžeme nabídnout a věřím, že v dalších zápasech nám to přinese i vlastně větší počet našich šancí a body.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dnes zataženo až oblačno, teď ráno a dopoledne může občas slabě zapršet. Odpoledne postoupí od jihozápadu přes většinu kraje pásmo deště. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s omezením mezi stým 96. a pultým a stým 97. kilometrem. Ve směru na Vyškov se tam projíždí jedním pruhem. Pozor i na silnici z Hodonína do Mutěnic, zůstává na ní nepojízdné auto. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. U mikrofonu až do 9. hodiny je s vámi Alena Přikrylová. Máme 6:04 a přibližně za půl hodiny vyrazíme s naším reportérem na procházku Brnem, spojenou s výkladem místních volebních specifik. A budeme sledovat i Lukáše Krpálka na světovém šampionátu judistů v Azerbajdžánu. Ale ještě předtím s brněnskými meteorology důkladně probereme počasí a připomeneme si významné události spojené s dnešním datem 10. října v pravidelném kalendáriu. To všechno po úvodních písničkách, které nestárnou, nabízíme Olympic a za okamžik nám zaspívá Anna K. Tak vstávejte s námi i v sobotu. Hezké ráno.
6: Český rozhlas Brno.

Kapela Olympik a jasná zpráva na vlnách Českého rozhlasu Brno nám doznívá. No a my už listujeme kalendářem s datem 10. října. Před 157 lety v Brně vyšlo první číslo vědeckého periodika Matice Moravská. Časopis pak vycházel s výjimkou let 1883 až 1890 a posledních let nacistické okupace nepřetržitě. Zaměřuje se především na vydávání vědeckých studií a článků, v nich jsou předkládány nejnovější poznatky spjaté s dějinami Moravy, českých zemí a střední Evropy. 10. října roku 1938 se v Brně narodil literární kritik, historik a pedagog Ladislav Soldán. Vystudoval obor filozofie a dějepisu na Masarykově univerzitě v Brně. Byl pracovníkem Ústavu pro českou literaturu, podílel se na lexikonu české literatury a přehledných dějinách literatury. V roce 1959 zemřel právě 10. října ve Velkých Karlovicích Soláni autor dřevorytů, fresek z grafit, návrhů na gobelíny a malíř Jan Kobzáň. Po základní škole pracoval na pile, kde si jeho talentu všiml Tomáš Baťa a pomohl mu ke studiu nejprve na umělecko-průmyslové škole v Praze a pak na Akademii výtvarných umění u profesora Švabinského. Je autorem písma známé firemní značky Baťových závodů. Dnešek je spojený i s jednou tragédií. Roku 1962 došlo k havárii letadla na lince z Košic do Prahy u Sokolnic poblíž Brna. Vyžádala si 13 obětí. Byla to jedna z nejhorších leteckých tragédií na území bývalého Československa. Letadlo se tehdy zřítilo poté, co pilotující kapitán narazil pravým křídlem do kopce Špidlák. Letoun se nárazem rozlomil a následným požárem byl zničen. Příčinou neštěstí bylo podle výsledků vyšetřování kapitánovo vědomě neuvážené snížení výšky. 10. října roku 2002 lucemburský vévoda Henry s velkovévodkyní Marií Tereze zavítali v rámci státní návštěvy České republiky také do Brna.

0: Posloucháte Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 15 minut po 6. hodině. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnskou meteoroložku Andreu Kvapilovou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké máme to sobotní ráno s datem 10. října?
2: Tak převažuje nám velká oblačnost, oblačno až zataženo, teploty se nám pohybují nejčastěji od 12 do 8 stupňů, vítr ten nám k tomu vane mírný, jihozápadní až jižní do 20 km za hodinu.
0: Neustále očekáváme ochlazení, ale já mám pocit, že po ránu to je plus minus stejně, jak se nám bude dál vyvíjet počasí během soboty.
2: Tak ty nejvyšší teploty čekáme dneska od 13 do 16 stupňů, na jihu kraje ale mohou dosáhnout až k 18 stupňům, čeká nás velká oblačnost, zataženo až oblačno, ráno a dopoledne čekáme jenom ojediněle slabý déšť, potom až odpoledne a večer nám začne od západu přes většinu kraje přecházet pásmo deště. Na Hodonínsku čekáme, že by těch srážek mělo být nejméně a potom později večer ty srážky začnou postupně od západu ustávat. Vád nám k tomu bude vítr mírný, jihozápadní až jižní do 20 km za hodinu.
0: A jaké počasí budeme mít během noci?
2: Tam čekáme taky stále převážně velkou oblačnost, zataženou až oblačnou, ještě té na zpočátku té noci nějaké ojediněle doznívající srážky k ránu, tam potom od západu už může začít částečně ubývat oblačnost a lokálně se vytvářet i mlhy. To ráno bude chladnější než dneska, ty nejnižší teploty čekáme od 9 do 6 stupňů, ale v těch údolích a při té déle trvající zmenšené oblačnosti mohou klesnout až ke 4 stupňům, vítr nám tam bude vát slabý, západních směrů do 15 km za hodinu.
0: To znamená, že neděle bude chladnější oproti dnešku?
2: Jenom trošinku, ty nejvyšší teploty čekáme od 14 do 17 stupňů a na severu a západě kraje ty teploty maximálně budou lokálně spíše jenom kolem 13 stupňů. Ta oblačnost bude taková hodně proměnlivá v neděli, spíš teda ale větší.

0: odpoledne se ojediněle může vyskytnout i přehánka, pravděpodobnější je to v té severnější části kraje, ráno se ještě lokálně mohou vyskytovat mlhy a na večer už by nám potom ta oblačnost měla postupně začít ubývat. Ten den bude takový i trochu větrnější, ráno a večer ještě ten vítr slabý, přes den potom mírný, západní až severozápadní do 25 km za hodinu a hlavně v té západní a severní části kraje se mohou vyskytnout nárazy i kolem 55 km za hodinu.
1: A za půl hodinky k tomu přidáme i teplotní rekordy. To byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám a přeji krásnou sobotu.
0: Děkuji, hezký víkend, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Jiří Korn na vlnách Českého rozhlasu Brno dospíval ve 22. minutě po 6. hodině. Na tuhle chvíli si už zalistuji pomyslně na našem webu, tedy na webu Českého rozhlasu Brno. Zámek Lednice pokračuje v opravách katakomb pod Skleníkem. Prostor zaplní rostliny i výstavy. To je titulek jedné ze zajímavých reportáží a článků. Na zámku v Lednici na Břeclavsku totiž pokračuje rekonstrukce takzvaných katakomb. Prostoru pod zámeckým Skleníkem, kde Lichtenštejnové přes zimu ukrývali exotické rostliny. A po opravě se tam mají vrátit nejen rostliny, ale také výstavy nebo společenské akce. Je to naprosto unikátní prostor, no a v posledních letech byly prostory lidem uzavřeny kvůli špatnému stavu podlahy a zdí a kvůli vlhkosti. Součástí prací za asi 80 milionů korun je také oprava fresek Mauřské vodárny. Hotovo má být na konci příštího roku. Zajímavou reportáž Anežky Hlávkové si můžete poslechnout anebo přečíst, a to na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Blíží se nám 6:30, no a my se po krátkých zprávách podíváme na brněnskou politiku, a to přímo do ulic města. Tam přibližuje studentům i ostatním zájemcům vždy před volbami politologové z Masarykovy univerzity. Na letošní procházku spojenou s výkladem místních volebních specifik se vypravil i náš reportér a vezme nás tam společně s Českým rozhlasem Brno. No ale teď už si dáme Vlastu Redla a Rehradice. Dobré ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dnes pokračují komunální a v části republiky i senátní volby. Například v Brně kvůli tomu městská policie nasadila do služby 130 strážníků. Jejich úkolem je přispět k hladkému průběhu voleb. V terénu je kvůli volbám také víc státních policistů. Znojmo rozšiřuje službu Senior Taxi, která začala fungovat před 2 měsíci. Auto nově klienty zaveze i za hranice města do některých sousedních obcí. Nejčastěji ale pomáhá s cestou na poštu nebo k lékaři. Službu zatím využívá bezmála 380 lidí. Zájemci o Senior Taxi se můžou přihlásit na úřadě. Lidé dnes v Brně se naposledy rozloučí s Ludmilou Javorovou. Jde o jedinou ženu, o které je veřejně známo, že byla za komunismu tajně vysvěcena na katolického kněze. Pohřeb bude v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích, kde Ludmila Javorová po zákazu kněžské služby působila jako laik. Novorozenecké oddělení kroměřížské nemocnice rozšířilo své vybavení o 6 nových novorozeneckých postýlek s bočním otevíráním. Podle mluvčí nemocnice Aleny Horákové jde o investici za 192 tisíc korun. Lodě na brněnské přehradě ode dneška plují pouze k hradu Veveří a ne do Veverské Býtýšky. Je to kvůli poklesu hladiny vody v nádrži. A na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, teď ráno a také dopoledne může občas slabě zapršet. Odpoledne postoupí od západu přes většinu kraje pásmo deště. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Foukat by měl mírný jihozápadní až jižní vítr. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Omezení kvůli práci silničářů dnes platí mezi stým 96. a půltým a stým 97. kilometrem dálnice D1. Ve směru na Vyškov se tam projíždí jedním pruhem. Opatrně i v místě nehody na Pontasijevské ulici ve Znojmě. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Helena Vondráčková a píseň z muzikálu Noc na Karlštejně na vlnách Českého rozhlasu Brno 7 minut po 6:30. Dobré ráno. Zajímavosti spojené s brněnskou komunální politikou se staly tématem procházky, kterou v předvolebním čase uspořádali politologové z Masarykovy univerzity. Studenty i zájemce z řad veřejnosti provedl ulicemi města, a to od sochy Tomáše Garrigua Masaryka kolem besedního domu k nové radnici a radnici městské části Brno Střed až na Špilberk, Michal Pink z katedry politologie.
1: Přemýšleli jste někdy nad tím, proč ta socha tu je?
2: Toto je totiž bývalá střední škola, kde svá středoškolská studia úspěšně zvládal jistý Tomáš Masaryk.
3: Ukazuje Michal Pink na dnešní budovu Janáčkovy akademie muzických umění na Komenského náměstí v Brně. Tam totiž v 60. letech 19. století první československý prezident studoval. Odtud skupina pokračovala k nedalekému besednímu domu.
1: A když se bojovalo za Českou univerzitu, tak to probíhalo tady na tom náměstí. A právě v roce 1905 v říjnu tady byl na prahu besedního domu proboden František Pavlík a o 10 roků později vznikla tato deska.
3: Právě historické a politické souvislosti byly jedním z důvodů, proč se na procházku vydala i studentka politologie Lucie Jančíková.
4: Tak jsem si říkala, že by mohla zábavně podat i volební geografie Brna, i když z Brna nejsem a trochu víc pochopit místo, kde studuju.
3: Michal Pink pak zavedl účastníky k nové radnici, kde promluvil o poválečných brněnských primátorech a primátorkách. Na nádvoří radnice Brno Střed pak o politice této městské části.
5: Je to akce, která zapadá do, dejme tomu, 4 podobných, které pořádáme během celého semestru. Jednou to je zaměřeno třeba teďka na komunální volby, protože máme komunální volby. Potom třeba je to zaměřeno na volby do Evropského parlamentu a nějaké jako nadnárodní specifika Brna.
3: Na Špilberku se účastníci věnovali tomu, pro které strany lidé v různých částech města hlasují. Pink vysvětloval také souvislost mezi poválečným rozdělováním bytů a pozdějšími volebními preferencemi v různých částech města.
1: Takže i toto potom je vlastně to, co vám vede k tomu, že když se podíváte na ten barák a jeho minulost, kdy vznikl a jakým způsobem ten člověk k tomu dospěl.
3: V závěru přišla řeč i na minulé komunální volby v Brně z roku 2022. Na detailních mapách si mohli všichni prohlédnout, v kterých lokalitách získali jednotlivé strany největší podporu.
4: Celé to bylo velmi hezky strukturované a dozvěděla jsem se vlastně spoustu zajímavých věcí, které jsem předtím nevěděla. A vlastně jsem byla i překvapena fakty, které jsem se dozvěděla.
3: Zhodnotila procházku Lucie Jančíková. Hodina a půl nakonec nestačila a někteří účastníci se na podrobnosti ptali ještě po skončení akce. Z Brna Krištof Podaný, Český rozhlas.
0: Michal Pink z katedry politologie Masarykovy univerzity bude dnes večer a v noci i komentátorem volebních výsledků ve speciálním volebním vysílání Českého rozhlasu Brno.
6: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: baby.
1: Já svou zemi znám.
2: Počasí.
3: Dobré ráno, je 6 hodin a 43 minut. Po ránu pro vás sledujeme počasí a to se po ránu také pohybuje mezi 9 až 12 stupně Celsia, tedy na jižní Moravě. Nejchladněji máme v Troubsku a ve Ždánicích a naopak nejtepleji je v Lednici. V centru Brna je skoro zataženo a 10 stupňů. Dnes máme 10. října roku 2026 a když se podíváme zpět do historie na teplotní rekordy, tak nejtepleji bylo v roce 1938 ve Valticích a to 24,6 desetin stupňů Celsia a naopak pak nejchladněji, pak v roce 1925 ve Štíterech na Znojemsku, tehdy nám teplota klesla až k minus 8,5 desetinám stupňů Celsia. Dnes ale očekávejte hodně oblačnosti, občas se srážkami, bude zataženo až oblačno ráno a dopoledne se může vyskytnout ojediněle slabý déšť. Odpoledne a večer bude od západu přes většinu kraje přecházet pásmo deště. Na Horodnicku čekáme srážek nejméně. Později večer začnou srážky postupně od západu ustávat a nejvyšší teploty dnes dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia, na jihu kraje místy až 18. Vád bude mírný jihozápadní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, dobré večer, místy mírně nepříznivé, biozátěž je na jedničce a slunce nám v Brně vyjde 6 minut po 7. hodině a zapadá v 18 hodin a 16 minut. Když se na mistrovství světa v judu rozkřikne, že v hale Lukáš Krpálek, má brněnský a jihlavský odchovanec problém projít mezi davem. Do Azerbajdžánu vás vezmeme na judo už za chvíli, tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
6: Mimořádně v neděli od 17 hodin. V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vžek Semelka na vlnách Českého rozhlasu Brno, za 9 minut bude 7. Dobré ráno. Na světovém šampionátu judistů v Azerbajdžánu se dnes připravuje na start brněnský a jihlavský odchovanec Lukáš Krpálek. Je na místě několik dní a zatím si užíval atmosféru, která na tribunách panuje v roli diváka.
1: No, tak je to země, kde to judo je velice populární. Přece jenom na poslední olympiádě v Paříži měli dva olympijské vítěze, takže to judo tady je opravdu velice populární. Ono to je vidět i na té hale, že opravdu je narvaný publikum a ta atmosféra je opravdu krásná, jako když nastupuje domácí závodník.
2: Vysvětluje Lukáš Krpálek, který si ale na vlastní kůži vyzkoušel, že v Azerbajdžánu nejsou populární jen domácí hvězdy. Když prochází halou Heydara Alijeva, musí se prodírat davem hlavně dětí. Ty ho neustále žádají o podpisy, společné fotky a Lukáš trpělivě pózuje a podepisuje se. 50 metrů z hlediště do uzavřené zóny pro závodníky jde kolem 20 minut.
1: Já jsem se snažil úplně tolik nechodit mezi ty lidi, přesto prostě za mnou chodili, protože se to samozřejmě v hale rozkřiklo rychle, kde jsem schovaný. Ten klid tam úplně není, nicméně já jsem si tohleto nemohl nechat ujít.
2: Lukáš Krpálek podstupoval zdánlivě nekonečné focení s fanoušky jen proto, aby mohl z hlediště podporovat třeba Renatu Zachovou a vidět její bronzový závod. Stálo to za to.
1: No, prožívá se to hezky. Musím říct, že jsem teda byl nervózní možná víc, než když se peru já. Prožíval jsem každý ten zápas. Jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být, protože přece jenom po 27 letech bronzová medaile pro ženský judo, to je něco neskutečného. Renča dlouhodobě má skvěle našláplo. Nezbyde mi nic jiného, než moc gratulovat a přát jí, ať to dotáhne k té olympijské medaile.
2: Říká Lukáš Krpálek, který se na mistrovství světa bude prát v sobotu v kategorii nad 100 kg. Z Baku Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Lidé s aplikací e-občanka by si měli před volbami zkontrolovat její aktualizaci. V Česku roste počet lidí s psychickým onemocněním. Dopravu u brněnské přehrady omezí běžecký závod okolo Príglu a bude zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Digitální a informační agentura upozorňuje voliče, aby si zkontrolovali aktualizaci aplikace e-občanka. Starší verze aplikace totiž nemusí fungovat při prokazování totožnosti u volební komise. Agentura v létě vydala po zátěžovém testu novou verzi e-občanky, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
4: Stačí doma předtím, než člověk vyrazí volit, se podívat, jestli ta aktualizace na něj nečeká. Většina lidí má sice zapnuté automatické aktualizace, ale někdo třeba ne a je potřeba to zkontrolovat ručně. Také doporučujeme zkontrolovat si, jestli se člověk vlastně vůbec dostane do té aplikace, protože to po něm ta aplikace může požadovat PIN.
2: Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. Dostupnost potřebné péče je ale v některých regionech špatná a lidé za ní musí dojíždět i několik hodin. Se vznikem regionálních krizových center pro lidi s psychickými problémy počítá Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. V Brně dnes proběhne 15. ročník běžeckého závodu kolem brněnské přehrady okolo Príglu. První vlna závodníků vyběhne od loděnice v Rakovecké ulici před 11. hodinou. Kvůli opravám hráze a uzavření cesty po ní musí účastníci všech kategorií běžet po upravené trase. Její součástí je 109 schodů vedoucích od hladiny řeky nahoru na hráz. Kvůli závodu bude mezi 10:30 a 2:00 odpolední uzavřená Rakovecká ulice, což přinese omezení v hromadné dopravě, upozorňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
5: Pravidelné spoje linky 303 v této době v obou směrech pojedou přes Ostrovačice. Náhradní dopravu zajistíme mimořádnými spoji lodní dopravy. Lodě budou označené jako linka X303 a pojedou v úseku mezi Bystrcí a Kozí Horkou. Sport.
2: České fotbalistky prohrály první barážový zápas o mistrovství světa. Na úvod semifinále play-off o šampionát podlehly v Pardubicích 0-2 Skotsku. To se dvakrát prosadilo ve druhém poločase během 8 minut. Odveta je na programu v úterý ve Skotsku.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, teď ráno a dopoledne může občas slabě zapršet. Odpoledne postoupí od západu přes většinu kraje pásmo deště, večer budou srážky postupně opět od západu ustávat, v noci začne částečně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, vítr by měl foukat mírný, jihozápadní až jižní, rozptylové podmínky budou dobré, večer místy mírně nepříznivé, biozátěž zůstává mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně projíždějte místem nehody na Pontasijevské ulici ve Znojmě. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme sobotu, 4 minuty po 7 hodině. Vstáváte do říjnového sobotního rána s číslem 10 a před námi je víkend, co takhle vyrazit na Tišnovskou 50. Právě tam nás pozve Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů krátce před 8. Festival brněnských nezávislých divadel nás láká na netradiční místa, kdy jeviště může být opuštěný dům, kavárna nebo obytný karavan. A jak vypadal jeho první ročník, uslyšíte v reportáži krátce po půl. Babské rady se dnes týkají úklidu a pokud vás zajímají historické mýty a dezinformace, už za chvíli nám představí novou knihu, nebo my vám představíme novou knihu naší rozhlasové kolegyně Ivany Chmel-Denčovové s názvem Jak to bylo doopravdy. Tak vstávejte s námi. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Petr Kotwald, ano, spánek je v tahu, pokud nás teď slyšíte, klid vám snad po celý den zůstane a věřím, že klid a dobrou pohodu načerpáte i poslechem Českého rozhlasu Brno. Máme 12 minut po 7. Dobré ráno. Zajímají vás historické mýty a dezinformace? Potom vás určitě zaujme i kniha rozhlasového vydavatelství Radioservis s názvem Jak to bylo doopravdy. Tento týden ji představila její autorka a naše kolegyně ze stanice Český rozhlas Plus Ivana Chmel-Denčevová. O knize si povídala s redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Jak to bylo doopravdy, není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmel-Denčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň pro historii.

0: Například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měly. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadá. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
1: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
2: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
0: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
1: Kmotrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
3: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Ivana Chmeldenčová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
1: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dobré ráno. Po ránu pro vás sledujeme aktuální teploty. Ty se pohybují mezi 9 až 12 stupni Celsia. Nejchladněji máme v Troubsku a Ždánicích, a naopak nejtepleji je v Lednici. V centru Brna je skoro zataženo a 10 stupňů. Dnes očekávejte hodně oblačnosti, občas se srážkami. Na jižní Moravě bude zataženo až oblačno ráno a dopoledne se může vyskytnout ojediněle slabý dešť. Odpoledne a večer bude od západu přes většinu kraje přecházet pásmo deště. Na Hodonínsku čekáme srážek nejméně. Později večer začnou srážky postupně od západu ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia, na jihu kraje místy až 18. Vár bude mírný, jihozápadní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré, večer místy mírně nepříznivé, biozátěž je na jedničce a slunce nám dnes v Brně vyšlo v 7 hodin a 6 minut a zapadá v 18 hodin a 16 minut. Máme sobotu, čekají nás dešťové přehánky a pokud neplánujete výlet, co si takhle doma poklidit? Babské rady nám už za chvíli dají dobrý tip, jak se zbavit prachu v domácnosti. Tak se nechme inspirovat.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům? Jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt? A která vůně je třeba ideální pro lepší spánek? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: To bylo tak.

0: čas, hlas čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné a že ty dva jsou příliš mnoho, tam kde je místo pro jednoho, že muž se ještě často pěje, na se tu perlu před ní směje, že muž se ještě často pěje, na se tu perlu před ní směje.
1: Plavci na vlnách Českého rozhlasu Brno, 24 minut po 7 hodině, dobré ráno. Před námi je sobota. Co takhle pustit se do úklidu? Proč neutírat zaprášený nábytek ale na mokro? A jak se účinně zbavit prachu? To prozradí naše dnešní babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Babské rady.
3: Prach si do domu přinášíme jednak zvenku v podobě pilu, hlíny a dalších drobných částic a také si ho nevědomky vytváříme doma sami. Obsahuje vlasy, srst domácích mazlíčků, drobečky jídla, ale také plísně, spory, bakterie, roztoče a jejich exkrementy. Prevencí je pravidelné větrání i pečlivý úklid, vždy od zhora dolů. Jen tak bude vaše snaha o skvěle uklizenou domácnost efektivní. Vymeťte stropy a kouty od pavučin. Poté umýjte okna i parapety. Vysajte koberce od prachu a drobečků a naposledy umývejte podlahu. Na prach výborně fungují antistatické přípravky, které zabraňují opětovnému usazování. Naopak mokré vytírání prachu na policích a nábytku má za následek jen nevzhledné šedé šmouhy.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Tolik návod, jak dobře uklidnit svůj byt. No ale my se vydáme za kulturou. Jevištěm může být opuštěný dům, kavárna nebo obytný karavan. Na tato netradiční místa zve diváky Festival brněnských nezávislých divadel. Jak vypadal jeho první ročník, uslyšíte za chvíli. Ale ještě předtím, přesně o půl, má pro nás krátké zprávy Pavel Chaloupka. Ale teď si dáme ještě skupinu Elán a píseň Kočka.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Jihomoravském kraji v pátek odvolilo zhruba 37% oprávněných voličů. Vyplývá to z informací o účasti krajského úřadu. Oproti volbám před 4 lety je to mírný nárůst. Tehdy došlo první den k urnám zhruba 33% voličů. Volit můžou lidé ještě dnes od 8 do 14 hodin. Potom začnou volební komise hlasy sčítat. Řád milosrdných bratří včera v Brně ocenil osobnosti a organizace za příkladnou péči o nemocné a potřebné. Cenu Celestýna Opice dostal Petr Šúcha, který pomáhá lidem bez domova a nemocným v Praze. Nezisková organizace Siriri, podporující zdravotnictví a školství ve Středoafrické republice, a technolog Tomáš Studeník za propojování technických oborů se zdravotnictvím. V Mutěnicích na Hodonínsku dnes pořádají putování Slováckým Vinohradem Burčákový pochod. Kvůli tradiční akci, kterou navštěvují každý rok tisíce lidí, posiluje koordinátor dopravy na Jižní Moravě autobusové i vlakové spoje. V Oburce na Blanensku mají nové multifunkční hřiště s umělým povrchem. Stavba začala letos v červnu, vyšla na 3 miliony 300 tisíc korun. Sportoviště leží vedle původního travnatého fotbalového hřiště u rozcestí turistických cest na Veselici a Nové Dvory. A na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, dopoledne může občas slabě zapršet. Odpoledne postoupí od západu přes většinu kraje pásmo deště. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr, biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně počítejte s uzavírkou Pisáreckého tunelu ve směru na Svitavy. Ve Znojmě pozor u nehody na Pontasievské ulici. Opatrně projíždějte i po silnici z Hodonína do Mutěnic, zůstává tam nepojízdné auto. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: na vlnách Českého rozhlasu Brno 9 minut po půl osmé. Nezávislé divadlo nemusí nutně znamenat podivné experimenty jen pro hrstku zasvěcených. V Brně začal první ročník festivalu, který propojuje 14 profesionálních nezávislých scén. Jednou z nich je i divadlo Feste, které v chátrajícím domě uvedlo inscenaci Hlad.
1: Relaxovat, plnit zábavné úkoly, dozvědět se něco o sobě. To všechno v lese, který firmě patří. První lese, z něhož začal čerpat svoje dřevo pro svůj nábytek.
2: Setkávají se tam tři postavy z jedné firmy, kterou pošlou na takový team building zvláštní, a ještě se potkávají s jednou postavou, která z té firmy už tam dlouho v tom prostoru lesa, protože je to nábytkářská firma, tam má svého takového jednoho zajímavého člověka, s kterým se tyhle ty tři postavy potkají.
3: Přibližuje zápletku herec Petr Bláha. Obvykle opuštěný prostor se tak před očima diváků proměňuje v boji o přežití, doplňuje herečka Martina Tomanová.
4: Já nemůžu, chtěl bych se jenom na chviličku.
5: Ne, musí se jít, musíme se držet.
6: Tahle inscenace je o tom, jak lidi pořád chtějí víc a víc a nikdy se s ničím neuspokojí, a to chtění víc má vždy nějaký důsledek, buď to na jejich život, nebo častokrát na životy jiných lidí.
3: Hraní mimo klasické divadelní sály je pro nezávislou scénu typické. Divadlo Feste uvedlo představení Hlad v chátrající budově v brněnských Židenicích, popisuje režisér Jiří Honzírek.
7: Prodávali se tady rybičky. Zrovna v téhle místnosti, kde jsme, můžeme ještě vidět ty modré kachličky, na kterých sedíme, jsou ty z toho akvaristického obchodu. Takže my jsme si to trošku přemalovali, jednu tu místnost na takový černý divadlo. A je to teďka taková opuštěná budova, která malinko hledá svou budoucnost. A než ji najde, je možné dělat různé kulturní pokusy.
3: Představení je součástí prvního ročníku festivalu brněnských nezávislých divadel. Na ty totiž podle ředitelky Evy Lietavové běžný divák často zapomíná.
8: Jsme vlastně zjistili, že jsme jako nedohledatelní, že pokud člověk jako by to divadlo nezná, někdo ho tam nepřivede, tak ho vlastně jako nevykukli.
3: Nezávislé soubory přitom tvoří profesionální umělci, kteří se nebojí překračovat hranice běžných žánrů.
8: Většinou jsou to menší soubory nebo menší kolektivy, dá se říct, že mají nějakou větší svobodu tvorby, taky různě jakoby ohledávají nová místa, pracují prostě v takovýchhle podobných jako terénních prostorech, a nezávislá divadla mají hodně prostoru pro experimenty, protože mají potenciálně větší čas na tvorbu než v těch zřizovaných, a tak můžou vlastně ohledávat nějaké nové formy, které se pak třeba časem i stanou mainstreamem a přeberou to zřizovaná divadla.
3: Program festivalu nabízí třeba loutkové představení v karavanu nebo interaktivní inscenaci pro dva, kterou si diváci sami odehrají podle pokynů ve sluchátkách.
9: Nejdříve si představíme pamětnici Janu Kaněrovou.
10: Vemte figurku Jany a postavte ji doprostřed stolu.
3: Festival má tak divákům představit 14 brněnských nezřizovaných souborů, které mohou navštívit celý rok. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Dalibor Janda na vlnách Českého rozhlasu Brno s písní Hurikán. Máme podzim, co takhle pro letošek z důvodu bezpečnosti už motorky zazimovat. Ostatně počasí nám napoví.
1: Počasí.
0: Dobré ráno vám všem. Ranní teploty se pohybují mezi 8 až 12 stupně Celsia. Nejchladněji máme v Troubsku, naopak nejtepleji je v Lednici a v Brodu nad Dyjí. Centrum Brna je skoro zataženo a 10 stupňů. Dnes očekávejte hodně oblačnosti, občas se srážkami. Bude zataženo až oblačno ráno a dopoledne se může vyskytnout ojediněle slabý déšť. Odpoledne a večer bude od západu přes většinu kraje přecházet pásmo deště. Na Horunicku čekáme srážek nejméně. Později večer začnou srážky postupně od západu ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia, na jihu kraje místy až 18. Vár bude mírný, jihozápadní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, dobré, večer místy mírně nepříznivé. Biozátěž je na jedničce, sluníčko nám vyšlo 6 minut po 7 hodině a zapadá 16 minut po 18. A vzhledem k tomu, že má občas pršet a na silnicích je spousta prachu z důvodu rekonstrukcí vozovek v okolí Brna, tak ten úvod pro zazimování motorek si myslím, že je poměrně adekvátní. Co takhle vyrazit pěšky? Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů nás pozve do Tišnova na pochod. Na jehož trase právě je. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
2: Milí moji, zvu vás do toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
3: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Slza na vlnách Českého rozhlasu Brno 10 minut před 8 hodinou a fotky si můžete pořídit třeba i z cest, pokud se vydáte na Tišnovskou 50. Ano, je tu čas pro námět na výlet. Roman Volek z klubu českých turistů v Bučovicích nás dnes vezme na pochod a na něj můžeme vyrazit už hned ráno. Dobré ráno, jste na cestě?
1: Dobré ráno, ano. Já mám po roce tu čest opět přihlásit z dálkového a turistického pochodu Tišnovská 50. Klub českých turistů Tišnov pořádá letos už 56. ročník této oblíbené turistické akce pro veřejnost. Start a cíl je Sokolovně. Do 11 hodin je možné odstartovat na pěší trasy od 7 do 50 kilometrů. Na některou z cyklotras prorská kola v délce 33 a 51 kilometrů až do 12 hodin. Nejkratší pěší trasu v délce 7 kilometrů připravili pořadatelé zejména pro rodiče s dětmi a je průjezdná i s kočárkem. Cíl se pak uzavírá v 6 večer. Oproti loňskému roku vedou trasy západním směrem, tedy přes Předklášteří a Dolní Loučky k Říkonínu. Ty nejdelší trasy se zpět k Tišnovu stáčí až v Rojetíně a Břeském. Akorát začít se teď chystat na cestu do Tišnova a vyrážet odtud na 50 asi nebude nápad z nejhodnějších. Snad jen překousnout hlášné dešťové kapky a vyrazit na tu 50 na kole.
0: Co mohou návštěvníci, účastníci Tišnovské 50 na cestě vidět, potkat a zažít?
1: Tak to, kdybych měl jmenovat, tak by to snad zabere stejně času jako vlastní pochod na 50 kilometrů a byli bychom tady tudíž do večera. Ale zkusím několik zajímavostí vybrat. Na nejkratších trasách samozřejmě lze opomenout Předklášteří s klášterem Porta Celi a zejména unikátním raně gotickým portálem z 1233 až 1240. Kloubí se v něm um italských kameníků z prvky francouzské gotiky a jde tak o jedinečné umělecko-stavitelské dílo ve střední Evropě. 7-kilometrová trasa se do Tišnova vrací přes Svokounovou vyhlídku a s tím, jak se stromy zbavují v této době listů, nabídne ještě více výhledu na město než v létě. Na jednom z lesních rozcestí 10-kilometrové trasy najdou výletníci jedno z mnoha provedení prozby lesa. Zejména v dnešní konzumní době, kdy ztrácí lidé přirozený kontakt s lesem, není určitě od věci si připomenout slova vytesaná zde doslova do kamene. Ačkoliv některým by dozajista nepomohlo, kdyby kolem nich i 100krát denně chodili a 1000krát se jim připomínala. Trasy na 20 kilometrů pokračují dál do Dolních Louček, čili kolem říčky Loučky a podél železniční tratě z Brna do Havlíčkova Brodu. Obdivovat tak můžeme několik viaduktů z poloviny 20. století. Pod 217 metrů dlouhým mezihorským viaduktem cesta přímo prochází, z obce pak zahlédneme most přes Libochovku, který se pyšní jedním z největších železobetonových železničních oblouků ve střední Evropě. Nejdelší trasy pak za Říkoninem prochází pod velkým železničním viaduktem v Kutinách, který taktéž přemostuje údolí Libochovky. Právě zde došlo 11. prosince 1970 k tragické nehodě expresu Panonia, při které zahynulo 31 cestujících. Ale pojďme z vesela. Pár desítek metrů za viaduktem narazíme na pestrů mlýn. Zdaleka nejvíc starých chlapáčů si však užijí účastníci na 50. A to zejména na úseku podél Bílého potoka. Modrá značka je provede hned kolem 6 mlýnů, než trasa odbočí na žlutou značku do Svatoslaví. Stavení už dávno slouží rekreačním účelům a oblízení nemele, ale stále jsou svébytným dokladem života předešlých generací. Takže, jak už jsem naznačil, rozhodně nejde o konečný a ani nějak velký výčet zajímavostí na trasách letošní Tišnovské 50, ale snad poslouží jako inspirace, kterou trasu si vybrat, pokud si někdo rozhodne na pochod ještě vyrazit, nebo kam si naplánovat případný individuální výlet.
0: A kolik kilometrů máte v tuhle chvíli už v nohách vy?
1: No, já moc ne, teprve tak 3 kilometry. Já jsem tady kousek za Předklášteřím. Zastavil jsem tady před lesem, aby mě nevypadl signál pro jistotu. A dále budu pokračovat tady do Dolní Louček a jak jsem naznačil 50 na klapáče, na mlýny potom.
0: To znamená, do Tišnova. Celá 50 bude vaše?
1: Ano, doufám, že ano, do večera.
0: To byl Roman Volek z Bučovického klubu českých turistů. Moc vám děkuji, přeji vám krásný den a šťastnou cestu. A budu se těšit zase někdy naslyšenou a na spoustu inspirací z vašich výletů.
1: Naslyšenou.
0: Krásnou sobotu vám přeji. Blíží se nám 8. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou, tak zůstaňte s námi a do 8. hodiny vám nabízím kapelu Smoky. Dobré ráno.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT 2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Druhým dnem pokračují volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Vědci testují šetrnou metodu čištění vody pomocí světla a močoviny. Lidé se dnes v Brně naposledy rozloučí s Ludmilou Javorovou, ženou tajně vysvěcenou na kněze. A bude zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. V Česku druhým dnem pokračují volby do obecních a městských zastupitelstev. Ve třetině republiky jsou také volby do horní komory parlamentu. Volební místnosti se lidem otevírají v tuto chvíli a voliči budou mít možnost svůj hlas vhodit do urny do dnešních 14 hodin. V jedné z volebních místností je také naše reportérka Aneška Hlávková.
4: Dobré ráno, já jsem před jednou z 6 volebních místností ve Šlapanicích na Brněnsku. Před malou chvílí se i pro tento okrsek otevřela volební místnost. Podle volební komise byla konkrétně tady průběžná volební účast v první den voleb pro komunální i senátní volby zhruba třetinová. V celém Jihomoravském kraji přišlo včera k volbám přibližně 37% oprávněných voličů. Ze Šlapanic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Vědci testují metodu čištění vody pomocí světla a močoviny. Výsledky jsou zatím slibné, nyní chtějí výzkumníci zjistit, zda by metoda fungovala také na mikroplasty. Výsledky výzkumu odborníků z Institutu Sejtek Vysokého učení technického v Brně publikoval vědecký časopis Sustainable Materials and Technologies a podíleli se na něm také další vědecké týmy z Brazílie a Kolumbie. Lidé se dnes v Brně naposledy rozloučí s Ludmilou Javorovou. Jde o jedinou ženu, o které je veřejně známo, že byla za komunismu tajně vysvěcena na katolického kněze. Pohřeb bude v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích, kde Ludmila Javorová po zákazu kněžské služby působila jako laik. Svěcení jí mělo umožnit poskytovat duchovní péči například ve vězení. Mluvila o tom v dokumentu katolického kněze Jana Hanáka, který natočil pro Český rozhlas.
5: Já jsem to přijela proto, že jsem věděla, že budu zavřená. To vyšlo ven a my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
2: Osobnosti Ludmily Javorové se budeme podrobněji věnovat v druhé půli této hodiny našeho vysílání.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude dnes zataženo až oblačno, teď ráno a také dopoledne může občas slabě zapršet. Odpoledne postoupí od západu přes většinu kraje pásmo deště. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: V Brně počítejte s uzavírkou Pisáreckého tunelu ve směru na Svitavy. Neprůjezdná je také Masarykova třída ve Veselí nad Moravou. Opravují tam koleje na železničním přejezdu. Objížďka vede přes Vnorovy, Strážnici a Bzenec. U Hodonína pak pozor na odstavené auto na silnici do Mutěnic. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré ráno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno s ranním víkendovým vysíláním provází Alena Přikrylová. Máme 4 minuty po 8 hodině, sobotu s datem 10. října a v 8 hodin se po celé republice znovu otevřely volební místnosti. Lidé budou i dnes rozhodovat o složení obecních a městských zastupitelstev na příští 4 roky. V 27 senátních obvodech vybírají voliči také své zástupce do horní komory parlamentu a my se za chvíli podíváme do jedné takové volební místnosti, kde se situaci sleduje naše reportérka Aneška Hlávková. Ale ještě předtím se podíváme na aktuální počasí s brněnskými meteorology, tak zůstaňte s námi a vychutnejte si kromě poklidné sobotní snídaně i písničky, které nestárnou. Nabízíme vám Ivetu Bartušovou, Karla Černocha a už za chvíli Petra Spáleného. Dobré ráno a dobrý poslech s Českým rozhlasem Brno.
3: Český rozhlas Brno.

kdysi, to už je hodně dávno, vrazili mi tohle veslo, předtím jsem byl jenom král, teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: počasí.
1: Máme 11 minut po 8 hodině a v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně a zdravím brněnskou meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jakou máme sobotu s ohledem na počasí?
2: Zatím je to ráno s poměrně velkou oblačností, byť na některých místech sluníčko krze oblačnost prosvítá a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 8 a 12 stupni Celsia a k tomu vane a nejčastěji slabý vítr západních nebo jižních směrů.
1: Sluníčko prosvítá, probojuje se mezi mraky i během odpoledních hodin a vystoupají nám teploty o něco výše, než je teď po ránu?
2: A právě by se úplně probojovat krze mraky dneska nemělo, zůstane zataženo nebo oblačno a teď ráno a dopoledne se může vyskytnout ojediněle i slabý déšť a to spíše na západě a na jihu kraje nebo na jihozápadě a odpoledne a večer bude od západu přes většinu kraje přecházet pásmo deště, ale na Hodonínsko se tomu dešti úplně moc chtít nebude, tam čekáme srážek nejméně a později večer začnou srážky postupně od západu ustávat. Ty teploty ty by vyšplhat trošičku měly mezi 13 až 16 stupňů Celsia na jihu kraje a zůstanou místy až k 18 stupňům Celsia a bude vát mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: A jaká bude sobotní noc?
2: A ta zůstane nejprv zatažená až oblačná, zpočátku noci ojedinělé s doznívajícími srážkami a k ránu bude od západu částečně ubývat oblačnost a také se zítra ráno mohou lokálně vytvářet mlhy, zítřejší ranní teploty mezi 9 až 6 stupni Celsia v údolích a při déle trvající zmenšené oblačnosti až ke 4 stupňům Celsia.
1: Jaká bude neděle?
2: A neděle pak bude s proměnlivou oblačností, ta oblačnost ale bude obecně spíše větší a odpoledne se ojediněle může objevit nějaká přeháňka, to spíše v severní části.

0: 6 desetin, zvaltic, pardon, zvaltic. A minimum je z roku 1925 ze Štítar, minus 8 stupňů a 5 desetin.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám a přeji krásnou sobotu, naslyšenou.
0: Pěknou sobotu i vám, naslyšenou.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Podmanivý hlas Jany Kratochvílové na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 20 minut po 8. hodině. Dobré ráno. V Česku dnes druhým dnem pokračují volby do obecních a městských zastupitelstev. V třetině republiky lidé vybírají taky senátory. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno a hlasovat lidé smějí do dnešních 14 hodin. V jedné z volebních místností ve Šlapanicích u Brna je naše reportérka Aneška Hlávková. Dobré ráno, Aneško.
1: Hezké ráno.
0: Aneško, jak je to na místě v tuhle chvíli, jak to tam vypadá krátce po otevření volebních místností?
1: Tak tady ve Šlapanicích na Brněnsku je celkem 6 volebních okrsků. Já jsem právě teď před volební místností jednoho z nich. Lidé přicházejí hned od otevření volebních místností. Jsem třeba přišla zatím asi 10 voličů. Jen za první den voleb přišlo k volbám do komunálu 37% oprávněných voličů a k senátním volbám o procento méně.
0: Konkrétně ve Šlapanicích lidé nerozhodují jen o novém složení městského zastupitelstva, ale vybírají taky senátora nebo senátorku. Do jakého volebního obvodu Šlapanice patří?
1: Šlapanice patří do senátního obvodu číslo 57 Vyškov. Takže předtím, než jdou za plentu, lidé dostávají do rukou od komise dvě úřední obálky. Do jedné vloží hlasovací lístek pro komunální volby se zaškrtnutou celou kandidátkou nebo jednotlivými kandidáty. A do druhé obálky dají lístek s kandidátem do senátních voleb.
0: Co zatím víme o letošní volební účasti?
1: Když se podíváme na volební účast v celém Jihomoravském kraji, tak tady včera odvolilo zhruba 37% oprávněných voličů. Pardon. Ve srovnání s předchozími komunálními volbami před 4 lety je to mírný nárůst. Tehdy došlo první den k urnám necelých 33% voličů. Nejvyšší volební účast z celého kraje má městská část Ořešín, kde už první den přesáhla 50%. A naopak nejnižší účast v kraji má stejně jako minule Brno Střed. Tam odevzdalo hlas jen zhruba 15% oprávněných voličů.
0: Zhrnuje z volební místnosti ve Šlapanicích reportérka Aneška Hlávková. Díky.
1: Díky, taky naslyšenou.
0: Měj se krásně, naslyšenou. A já jen připomenu, že lidé mají možnost hlasovat ve volbách do dnešní 14. hodiny. Pak se volební místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů. I u toho budeme s vámi. Tak zůstaňte s námi i vy. Posílám vám Ivetu Bartošovou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů lidé vybírají také své zástupce do Senátu. Například v Brně kvůli tomu městská policie nasadila do služby 130 strážníků. Jejich úkolem je přispět k hladkému průběhu hlasování. V terénu je kvůli volbám také víc státních policistů. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Základní umělecká škola Blansko má na Kolárově ulici nový multifunkční sál za 50 milionů korun. Vznikl v místě někdejší chátrající přízemní budovy. Zázemí v něm najdou mladí divadelníci, kteří získali prostory pro 140 diváků s elektricky posuvným hledištěm, ale také žáci dalších oborů. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně navštívilo podle pořádajících veletrhů Brno na 55 tisíc lidí, tedy přibližně stejně jako loni. Souběžně s 67. ročníkem strojírenského se konaly i další veletrhy, obsadili 8 pavilonů brněnského výstaviště. Znojmo rozšiřuje službu Senior Taxi, která začala fungovat před 2 měsíci. Auto nově klienty zaveze i za hranice města do některých sousedních obcí. Nejčastěji ale pomáhá s cestou na poštu nebo k lékaři. Službu zatím využívá bezmála 380 lidí. Zájemci o Senior Taxi se můžou hlásit na úřadě. A na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, teď ráno a také dopoledne může občas slabě zapršet. Odpoledne postoupí od západu přes většinu kraje pásmo deště. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, vítr bude foukat mírný, jihozápadní až jižní, biozátěž zůstává mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Uzavřený je Pisárecký tunel v Brně ve směru na Svitavy a neprojedete ani po Masarykově třídě ve Veselí nad Moravou. Tam vede objížďka přes Vnorovy, Strážnici a Bzenec. Opatrně projíždějte pak místem nehody na Pontasievské ulici ve Znojmě. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 9 minut po 8:30. Dobré ráno. Dnes se lidé rozloučí se ženou, kterou katolická církev nikdy neuznala jako kněze, přestože ji tajně vysvětlil biskup podzemní církve Felix Maria Davídek v období totality a církevní perzekuce. Ludmila Javorová patřila k výrazným postavám neoficiálního církevního života za komunistického režimu. Zemřela 17. září ve věku 94 let. Poslední rozloučení se koná dnes ve 12 hodin v kostele svatých Cyrila a Metoděje Brně Židenicích.
1: Já jsem to přijela proto, že jsem věděla, že budu zavřená. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
2: Popisuje Ludmila Javorová motivy toho, proč jí biskup skryté církve v období totality tajně vysvětil na kněze. Před časem o tom mluvila v dokumentu Ona je kněz, který natočil pro Český rozhlas Vltava katolický kněz Jan Hanák.
1: Já jsem věděla 100% svoji cestu, že to nic jiného nebude léčit, jenom život s Bohem.
2: V utajení měla Ludmila Javorová poskytovat stejně jako kněží duchovní službu. Katolická církev totiž byla perzekvovaná a lidé za víru postihováni. Po revoluci nicméně dostala od církve zákaz služby, popisuje v dokumentu Ludmila Javorová.
1: Vatikán se to dověděl, a Javorovou si potom podali. Protože oni stále opakovali jedno a to též.
2: A to, že žena v současné době není schopná přijmout kněžské svěcení. Podle její rodiny to ale pro ni nebylo lehké, přiznává Jiří Buček, který se oženil s neteří Ludmily Javorové.
3: Že se jí nikdo na ní nezeptal. Že to vlastně šmahem se odsoudilo, řeklo se, nebudete sloužit veřejně a konec, je to neplatné a podobné věci. A nikdo se nezajímal o ty další důvody. Tak tohle to vnímám, že to pro ní bylo jako těžké.
2: Přiznává Jiří Buček s manželkou Bohumilou, neteří Ludmily Javorové. V církvi nicméně zůstala činná tak, jaký to předpisy katolické církve dovolovaly.
3: Teta to svoje kněžství žila ve skrytosti. Neměla povoleno veřejně působit. Ono to vlastně v tom jejím pojetí bylo spíš možná takové to posvěcování toho světa, toho života, protože jinak pro nás jako pro rodinu, to byla moudrá teta, naši děti k ní chodili do náboženství soukromně, takže jsme byli v kontaktu.
2: Doplnil Jiří Buček. Její osobnost a roli v církvi respektuje současný římskokatolický biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.
4: Myslím si, že ona udělala hodně práce ve farnosti i pro církev. Pak jsem ještě jí navštívil v nemocnici, tak jsem jí dal požehnání a taky jsem požádal, aby ona dala požehnání mě. Takže jsme si udělali křížek na čelo, takže to je spíš v takové té osobní rovině.
2: Kontroverzní svěcení Ludmily Javorové na katolického kněze nebyl v podzemní církvi ojedinělý čin. Jména dalších žen ale nejsou známá. V některých jiných křesťanských denominacích, zejména u protestantů, nicméně svěcení žen možné je. Farářky má třeba církev Československá husická anebo Českobratrská církev evangelická. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a písničky, které nestárnou, stejně tak jako 80-letou americkou zpěvačku, skladatelku, tanečnici, herečku a producentku Cher, která rovněž nestárne, mohli bychom to o ní říct. Pojďme se v tuhle chvíli, tedy ve 8 hodin a 46 minut, podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme teploty na jižní Moravě a ty se pohybují mezi 9 až 13 stupně Celsia. Nejchladněji máme v Troubsku a naopak nejtepleji je v Lednici a v Brodu nad Dyjí. V centru Brna je oblačno a 10 stupňů. Dnes očekávejte hodně oblačnosti, občas se srážkami. Bude zataženo až oblačno ráno a dopoledne se může vyskytnout ojediněle slabý déšť. Odpoledne a večer bude od západu přes většinu kraje přecházet pásmo deště. Na Hodonínsku čekáme srážek méně. Později večer začnou srážky postupně od západu ustávat. Nejvyšší teploty dosáhnou 13 až 16 stupňů Celsia, na jihu kraje místy až 18. Vát bude mírný jihozápadní až jižní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky dobré, večer místy mírně nepříznivé a biozátěž je na jedničce. Sluníčko nám dnes v Brně vyšlo 6 minut po 7. hodině a zapadá v 18 hodin a 16 minut. Dobré ráno.
2: V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
2: Mimořádně v neděli od 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Žalman a spol nám zpívali o ránech v trávě, které si můžeme teď začátkem podzimu konečně dopřávat, a to po dlouhém suchém létu. Blíží se nám 9. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou. Po 9. vám nabídneme pořad Mezi nebem a zemí a po 10. hobby magazín s inspirativními reportážemi. Víkendové srdcovky se Zdeňkem Junákem začínají po 11. hodině. V tradičním čase kvíz a soutěžní otázky, které připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. A vy si tak můžete potrénovat svou mysl a tím posílit i své duševní zdraví. Dnes máme totiž Světový den duševního zdraví, který si každoročně připomínáme právě 10. října, a to už od roku 1992, kdy byl Světovou federací pro duševní zdraví poprvé vyhlášen. Tak si pro dobrou kondici duševního zdraví dopřejte pravidelný pohyb, ale i dostatek odpočinku a spánku, také vyváženou stravu, dopřejte si radost z dobře vykonané práce, děkujte za to, co máte, a hledejte na světě a na svět ty nejlepší pohledy. No a také nezůstávejte příliš dlouho sami. Zůstaňte třeba s námi a užijte si pohodové dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Krásný víkend. Od mikrofonu se na vás zítra opět těší Alena Přikrylová.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Páteční volební účast v Jihomoravském kraji přesáhla 36%. V Brně se předávaly ceny Celestýna Opice za inspiraci v péči o nemocné a potřebné. Ministerstvo financí na víkend zvedlo cenové stropy paliv a bude zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Jihomoravském kraji v pátek odvolilo zhruba 37% oprávněných voličů. Vyplývá to z informací o účasti krajského úřadu. Oproti volbám před 4 lety je to mírný nárůst. Tehdy došlo první den k urnám necelých 33% voličů.
2: Nejvyšší volební účast z celého kraje má brněnská městská část Ořešín. Tam už první den přesáhla 50%. Naopak nejnižší účast v kraji má stejně jako minule Brno-Střed. Tam hlas odevzdalo jen zhruba 15% oprávněných voličů. Volit můžou lidé ještě dnes do 14 hodin. Potom začnou volební komise hlasy sčítat. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Řád milosrdných bratří včera v Brně ocenil osobnosti a organizace za příkladnou péči o nemocné a potřebné. Cenu Celestýna Opice dostal Petr Šúcha, který pomáhá lidem bez domova a nemocným v Praze. Nezisková organizace Siriri, podporující zdravotnictví a školství ve Středoafrické republice, a technolog Tomáš Studeník za propojování technických oborů se zdravotnictvím. Podle převora řádu Martina Macka chtějí oceněním vyzdvihnout právě pomoc lidem mimo nemocnice.
3: Cíl je ocenit kohokoliv, kdo se stará o nějakého bližního, o toho, koho má kolem sebe, protože jsme přesvědčeni, že udělení ceny souvisí velmi s vztahy lidí ve společnosti.
0: Ocenění je pojmenované po lékaři a členovi řádu Celestýnu Opicovi, který byl průkopníkem anestezie v Evropě. Maximální povolené prodejní ceny pohonných hmot pro tento víkend a pondělí vzrostly. U nafty se cenový strop proti včerejšku zvýšil o 38 haléřů. Celkem tak litr bude stát na nejvýš 47 korun a 67 haléřů. Rozhodlo o to ministerstvo financí. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 48 haléřů. To je o 17 haléřů více než v pátek. Regulace se nevztahuje na prémiová paliva.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě bude zataženo až oblačno, dopoledne může občas slabě zapršet, odpoledne postoupí od západu přes většinu kraje pásmo deště, večer budou srážky postupně opět od západu ustávat, v noci začne částečně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, vítr bude foukat mírný, jihozápadní až jižní, rozptylové podmínky budou dobré, večer místy mírně nepříznivé, biozátěž pak mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně počítejte s uzavírkou Pisáreckého tunelu ve směru na Svitavy. O víkendu neprojedete ani Masarykovou třídou ve Veselí nad Moravou. Opravují tam koleje na železničním přejezdu. Místo se objíždí přes Vnorovy, Strážnici a Bzenec. Ve Znojmě pak pozor u nehody na Pontasievské ulici. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a bádá proto i v archivech. Karel Sladký zjišťoval víc. Válečné trauma na druhou zažívají už 4,5 roku ukrajinské psychoterapeutky. Potýkají se totiž nejen s traumaty svými, ale i svých klientů. O jejich zkušenostech už za chvíli. Jak přežít dobu plnou konfliktů, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti? Tím se zabývá kniha Odpouštění, kterou vám představíme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné. Zatím se ale nezdá, že by se jim konečně začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které si položili účastníci konference Válka a mír, kterou připravil Rafael Institut. Mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
1: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
2: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
1: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
2: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
1: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžké. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý a na rovinu. To se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně bránějí tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
2: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
1: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní, mají vážní choroby a s tím se perou a snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
2: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
1: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebují být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozný zprávy, které o tam teď stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají k tomu, hledat tu míru, kolik unesu. To je, myslím, jako strašně důležitý být v té realitě, nečekat naděje nějaký, vědět o tom, co se děje, být jako na zemi. I to je hodně těžký.
2: Jak podle Věry Roubalové Kostlánové vidí válku Češi?
1: Moje zkušenost je bohužel taková, že opravdu na tu válku hlavně mladí vůbec nejsou připravovaní a připravení. Někteří jdou do aktivních záloh a prostě vědí, že je potřeba trošku jako dělat něco se svojí odolností a prostě se připravovat. To z mé strany není žádný strašení. To je prostě ta realita, o který by se mělo nahlas mluvit a mělo by to i zaznívat z naší vlády a tím víc pomáhat Ukrajině a snažit se preventivně tomu zabránit.
2: Uzavírá Věra.

Magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a včera v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostel dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z prvních signatářů Charty 77 Jakub Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Od 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a již jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí. Děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se Trojan stal krátce po sametové revoluci. Kající pouti pražské arcidiecéze, kterou svolal pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, se v pondělí na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného újezdu zúčastnil odhadem přes 600 lidí. Do cíle pouti v Hájku poutníci dorazili po 6:30 večer. Přibyl kající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Buty jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže a křížky podél poutní cesty. Odkaz krajiny je podle něj důležitý a pro bádání využívá i archivy farností. Více zjišťoval redaktor Karel Sladký.
1: V kostele v Dolanech na Náchodsku v Královéhradeckém kraji můžete vidět křížky, které se váží k místům na Náchodsku v okolí Dolan a my vám je teď představíme s Jitkou Otovou.
2: Nejdřív byly postaveny kříže v obci Čáslavky. V roce 1860 se místní obyvatelé složili na křížek, který teďka stojí uprostřed návsi. To je jeden z těch křížků úplně nejstarší, i když možná vlastně ještě starší je křížek Ludvíček, který nechal postavit sedlák Ludvík v roce 1858 a je to vlastně teďka na kraji pole u zaslepené cesty, kterou přetěl v obchvat, takže to je tady místní.
1: Zaujal mě ten název, nebo zaujal mě popis, který je vlastně na tom podstavci toho kříže.
2: Tento svatý kříž je zřízen od Jana Ludvíka a Anny manželky léta páně 1858 dne 25. máje.
1: Není úžasné, že takovou dobu vydržel?
2: No, tak on už je opravován a rekonstruován.
1: Je, ale ten základ tam je pořád. No. Jaká další zajímavá místa tady v okolí můžeme zmínit?
2: Ještě další křížek je na Sebuči, tam přesně neznáme, proč byl vystavěn. Tam tu historii, to jsme nedohledali zatím, to nás ještě čeká. Pak je teda na místním hřbitově je kříž, který tady stál na místě, kde je dnešní kostel. A pak tadyhle v Krapčicích, to je další křížek, který byl snad teda údajně za uzdravení dítěte postaven.
1: Těch křížů a křížků je poměrně hodně tady na Dolansku v okolí. Myslíte si, že to je ten hlavní odkaz těch lidí, kteří třeba věřili v té době, tak jako poděkování vlastně?
2: No určitě. A navíc taky ještě v Hermanicích byl poutní kostel, takže vlastně okolo všech cest, které vedly do Hermanic, tak jsou postaveny křížky podél té poutní cesty, protože tam dřív se chodilo jako za uzdravení, protože se tam udál zázrak. Díky tomu tam pak vzniklo to poutní místo.
1: Ne všude ty kostelíky jsou v dnešní době, ale ty kříže jsou, takže lidé chodí k těm křížům. Někdy nahrazují i ta...
2: No, my jsme zjistili, že vlastně tady moc jako lidi ani nevědí proč, takže sami jsme pátrali pamětníci v pamětní knize farnosti a hledali jsme, proč vlastně ty křížky tady vznikly, kdo je zřídil a vlastně tu jejich historii, že jsme zjistili, že se to jako pozapomnělo. Takže je dobrý to pro dnešní dny připomínat a lidi se o to docela zajímají.
1: A máte to tady zmapováno, kolik těch křížů a křížků zhruba, dá se říci?
2: No, tak tady máme 5. Ale ještě jsou další, které zatím jsme nestihli zmapovat, tak to nás čeká. A je to ještě jeden zapomenutý v Krapčicích a v Nosebuči. A případně ještě budou po okolí určitě ještě další, o kterých třeba ani nevíme.
1: Vy jste, paní Jitko, říkala, mapujeme. Kdo mapuje? Kdo je zatím?
2: No, je to spolek Letokvět, který se zabývá vlastně místní historií. Je to takový náš jakoby zájem a zároveň teda ještě tady se snažíme nějakým způsobem udržovat rybník, který je hnedka vedle kaple, takže to je vlastně spolek, který tady působí v Dolany.
1: Takže Letokvět spojuje lidi, spojuje i to duchovno s přírodou.
2: Tak to bychom rádi. Jsou to jakoby příznivci, které nám fandí a podporují nás.
1: Proč je podle vás důležité i v dnešní době mapovat třeba právě ty kříže, křížky, sledovat?
2: No, je to taková paměť krajiny a bylo by dobré na to nezapomenout, aby ty lidi tušili, kde žijou a co se v té krajině událo. A dřív se lidi vztahovali k Bohu, že vlastně stavěli ty křížky na oslavu Boha nebo Ježíše Krista.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Karlovarsko. Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Natáčela Jana Strejčková.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. 7. října jsme si připomněli 3 roky od teroristického útoku Hamásu na Izrael, při němž bylo zavražděno více než 1200 lidí a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy. Datum, které se stalo symbolem bolesti, strachu a hlubokého traumatu. Možná právě proto stojí za pozornost nová kniha Odpouštění, odpůšťaně, kterou vydalo nakladatelství Toga. Ne proto, že by nabízela jednoduchou odpověď nebo návod, jak odpustit neodpustitelné. Autoři se ptají mnohem otevřeněji, jak přežít dobu přesycenou konflikty, kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A může být odpouštění cestou, která člověku pomůže nezůstat uvězněný v nenávisti? Kniha přináší pestrou paletu pohledů. Mezi její autory patří například Fedor Gál, František Mikloško, Iveta Radičová, Daniel Pastyrčák nebo Marián Baláš. Kniha zaujala také Danielu Brůhovou.
1: Kniha Odpouštění rozhodně nepřichází kázat, ale klást těžké otázky v době, která je potřebuje slyšet. Zajímá mě, jak odpouštění vnímá jeden z autorů, sociolog Fedor Gál.
2: Jsem si řekl, hele Fedore, ty máš spoustu věcí, které musíš odpustit, především sám sobě. Nadělal si v životě hodně konin a nebudeš to v sobě nosit, zkus toho udělat součást svého života, jaké byla, srovnej se s tím. Pak je tam druhý aspekt, který je velice důležitý také, vědět odpustit lidem, kteří mi ublížili. Pak je tady něco, co je kolektivní a to, aby jsme se naučili odpouštět my jiným.
1: Proč je to tak důležité?
2: Protože většina konfliktů, které dnes zažíváme v privátním životě, globálně. Protože Blízký východ a Ukrajina jsou globální problémy, to nejsou nějaké lokální války. A když se nenaučíme odpouštět, tak to nikdy neskončí. A hrozí to globální kataklizmou.
1: Co vás vede k této myšlence?
2: Největší konflikty se dnes odehrávají mezi kulturami a náboženstvími. Já jsem se nedávno zeptal umělé inteligence, to je takový šlágr. Máš svědomí? A ona mi odpověděla, nemám. To mají jenom lidé. Já jsem stroj. A to je chytrá odpověď. Či existuje-li něco, co odlišuje lidství od všeho ostatního, je to svědomí.
1: Ale co to je svědomí?
2: Já jsem v poslední době fascinován četbou knížky, která se jmenuje Kázeň nahoře. Ten autor se jmenuje Lepide a on tam mluví o kázání rabína Ježíše. To slovo rabína zdůrazňuju. A on tam mluví například o lásce k nepříteli. To se mi strašně těžko konzumovalo.
1: A co tedy znamená podle Fedora Gála odpustit nepříteli?
2: Je něco, s čím přišel Ježíš jako s naprosto radikální změnou paradigmatu a lidského duchovna. Je to hrozně těžký. Člověk chce-li přemýšlet o odpouštění, musí mít nějakou normu nad sebou, nějaký kánon.
1: Myslíte tím například svědomí nebo desatero?
2: Kánon, který je pilířem euroatlantické civilizace, to není jenom desatero, to není jenom antická filozofie, je to i to hodnotový nebe, ten kánon a ta maxima, která nás drží na úzdě, alespoň doufám. A proto mě často trápí, potkávám-li se v církevních kruzích mezi věřícími, a to je jedno, jestli to jsou Židé, křesťané nebo muslimé, s pokrytectvím, s tím, že něco říkají a něco jiného dělají, tím, že hlásají netoleranci vzájemnou a naštěstí potkávám takový opaky.
1: Jak byste ty opaky charakterizoval? Jakou mají víru?
2: To, co dělá víru silnou, důležitou, nezbytnou, která z víry dělá naději, je právě ta schopnost kráčet proti proudu, proti zaběhaným kolejím.
3: Telegram s adresou svět.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: V posilovnách se obvykle razí jednoduché a úderné anglické heslo. No pain, no gain. Překlad je jednoduchý. Žádná bolest, žádný zisk. Těm, kdo cvičí, se tak připomíná, že svaly i fyzickou sílu mohou získat jedině tehdy, když budou tvrdě pracovat, a také to, že k tomuto procesu patří i bolest. I v církvích se občas setkáme s tím, že nám někdo tvrdí, musíš být silný. Obvykle tehdy, když si procházíme těžkým obdobím a prožíváme bolest. Nebo nám naopak někdo řekne, jenom věř. A tak se snažíme být silní, mocní, veselí, vděční. Často pak máme deprese z toho, že se to nedaří, že je to velmi nesnadný úkol. Narážíme na vlastní limity. Sám jsem si takto párkrát skřípl sedací nerv, jenom proto, že jsem chtěl být silnější, a tak jsem naopak skončil slabší. Sám jsem párkrát propadal špatnému pocitu ze sebe sama, protože jsem ve vypjatých situacích nebyl tak silný ani vnitřně, jak jsem chtěl. Prorok Abakuk nám ale připomíná ve 3. kapitole v 19. verši, že nemusíme vždycky být silní jenom my sami, protože panovník, Hospodin je moje síla. Je to dobrá zpráva. Ve víře nejsme odkázaní sami na sebe, na své síly. Můžeme i načerpat z externích zdrojů. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Bůh je naší sílou. Vezměme to jako domácí úkol do dalších dnů, nespoléhat se sami na sebe. Jsou věci a je jich mnoho, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme ovlivnit rozhodnutí jiných lidí. Často jsme limitováni i v tom, jak moc dokážeme korigovat své reakce na to všechno, co se kolem nás děje. Věříme ale, že nad tím vším je Bůh, který má v rukou celý svět i nás, který je i naší sílou. Ovšem, nenechme se tím vést k rezignaci. Naopak, spolehněme na Boha, abychom mohli zajít dál, než nám naše síly stačí. Apoštol Pavel říká, proto se namáháme, zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Píše to v prvním listu Timoteovi ve 4. kapitole v 10. verši. Jsou věci, které nejsou v našich rukou. Přesto můžeme po světě chodit s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. Být tu pro lidi, kteří potřebují pomoc. Namáhat se a zápasit, protože naše naděje není jenom v tom, že my sami jsme dost silní, ale i v tom, že máme po svém boku silného Boha.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům? Jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt? A která vůně je třeba ideální pro lepší spánek? To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Městská policie v Brně nasadila kvůli volbám 130 strážníků. Energetický regulační úřad zavede nové tarify na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. Služba Senior Taxi ve Znojmě nově zaveze klienty i za hranice města a bude zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Druhým dnem dnes pokračují komunální a v části republiky i senátní volby. Například v Brně kvůli tomu městská policie nasadila do služby 130 strážníků. Jejich úkolem je přispět k hladkému průběhu hlasování, říká jejich mluvčí Jakub Ghanem.
5: Pohybují se v dosahu volebních objektů a jsou v pravidelném kontaktu s volebními komisemi a jejich předsedům předávají přímé kontakty na služebny ještě před otevřením volebních místností. Strážníci obvykle mírní jenom drobné bezpečnostní komplikace, asistují vyčerpaným nebo bloudícím voličům a pokud je to nutné, usměrňují dopravu.
4: A v terénu je kvůli volbám také více státních policistů. Energetický regulační úřad od ledna chystá změny ve smlouvách o připojení na vysoké a velmi vysoké napětí. Rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny nově budou platit i za kapacity rezervovaného příkonu, které zabírají, ale nevyužívají. Blokují tak připojení nových žadatelů. Opatření má přinést uvolnění kapacity v síti. Znojmo rozšiřuje službu Senior Taxi, která začala fungovat před 2 měsíci. Auto nově klienty zaveze i za hranice města do některých sousedních obcí. Službu lidé nejčastěji využívají k cestám na poštu nebo k lékaři, vysvětluje mluvčí Znojma Petra Šuláková.
6: Zkušenosti z prvních měsíců provozu vedly k první úpravě podmínek služby. Rada města schválila jejich aktualizaci v reakci na požadavky registrovaných uživatelů, kteří potřebují dojíždět za lékaři a dalšími zdravotními službami také do sousedních Dobšic a Nového Šaldorfu Sedlešovic.
4: Službu zatím využívá bezmála 380 lidí. Zájemci o Senior Taxi se můžou hlásit na úřadě.
0: Sport.
4: Fotbalisté Zbrojovky Brno nastoupí v 10. kole šance ligy k domácímu duelu s Jabloncem, který začne ve 3 hodiny odpoledne. V předchozí dlouhé reprezentační pauze se ke Zbrojovce přidal nový asistent trenéra Bronislav Červenka, který donedávna vedl jako hlavní kouč Zlín.
7: Nasávám atmosféru, nasávám trenérové myšlenky, nasávám vlastně kluky kolem, jak hráči, tak celý realizák, takže postupně kručkama malýma a já věřím, že za chvilku už budeme o sobě vědět všechno a bude to klapat tak, jak jim to klapalo do těla.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, dopoledne může občas slabě zapršet. Odpoledne postoupí od západu přes většinu kraje pásmo deště. Večer budou srážky postupně opět od západu ustávat, v noci začne částečně ubývat i oblačnost. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, jihozápadní až jižní. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou místy mírně nepříznivé, biozátěž zůstává mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 počítejte s omezením kvůli práci silničářů mezi stým 68. a stým 69. pak také na stém 90. a na stém 97. kilometru. Pisárecký tunel v Brně je ve směru na Svitavy uzavřený a neprojedete ani po Masarykově třídě ve Veselí nad Moravou. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělá koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomorských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhle tu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se

0: spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo, to, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovního zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechránit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovali, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, to tak mají v úzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu, a chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrýme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy. Na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
4: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Je Světový den duševního zdraví. Lidí s psychickým onemocněním přibývá. Festival Tukino v Brně poprvé ocení díla, která nejlépe zobrazují menšiny. A bude zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
5: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivosti na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
4: Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste, a to hlavně mezi dětmi a dospívajícími. Dostupnost potřebné péče je ale v některých regionech špatná a lidé za ní musí dojíždět i několik hodin. Se vznikem regionálních krizových center pro lidi s psychickými problémy počítá Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. Brněnský festival romského filmu Tukino letos poprvé ocení tvůrce za autentické zobrazení menšin na filmovém plátně i v televizi. Reaguje tím na jejich dlouhodobý nedostatek v české i slovenské audiovizi. Odborná porota vybere nejlepší zobrazení Romů a dalších minorit ve filmech, seriálech i hrách. Ocenit chce hlavně autenticitu a citlivý přístup k tématu, doplňuje ředitelka Alica Sigmund Heráková.
6: Cílem téhleté ceny je ukázat snímky, které citlivě reprezentují jak Romy, tak jakoukoliv jinou menšinu. A to se netýká jenom etnických menšin, ale také dalších menšin, například také i těch, které velmi těžko získají svoji vlastní reprezentaci a zastoupení.
4: Výsledky pak pořadatelé vyhlásí dnes večer v kině ve Velkém špalíčku.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude dnes zataženo až oblačno, občas může zapršet. Odpoledne postoupí od západu přes většinu kraje pásmo deště. Večer budou srážky postupně opět od západu ustávat a v noci začne částečně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní až jižní. Rozptylové podmínky čekejte dobré, večer místy mírně nepříznivé. Biozátěž je pak mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: V Brně pozor u nehody na Vídeňské ulici a také na Dornichu na křižovatce s Úzkou, tam zasahují záchranáři. Uzavřený je pak Pisárecký tunel ve směru na Svitavy. Kvůli opravě kolejí na železničním přejezdu je neprůjezdná také Masarykova třída ve Veselí nad Moravou. Objíždí se přes Vnorovy, Strážnici a Bzenec. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. V kalendářích je dnes psaný opět svátek dublovaný. Kytku třeba z Kalinu nakupte pro Marinu. Chlapské dárky klidně dvoje. Pořiďte zas pro vývoje. A můj dar teď v sobotu bude dělat dobrotu. Oceňte teď jeho krásu, je to píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky. Zdeňka Junáka.
7: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, to byla Hana a Petr Ulrichovi, skupina Javory a jejich písnička 7 let a vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme sobotu 10. října roku 2026. V Brně máme trošku zataženo, taky se nám trošku ochlazuje, ale oni nakonec meteorologové to všechno říkají a slibují, protože podzim, co se dá dělat, už je tady. Já tedy musím se vám přiznat, čekám na to posunutí té hodiny, protože ráno je tedy tma. V těch 6 hodin to je tma jako v pytli. Když jsem se podíval dneska do kalendáře, tak jsem zjistil, že svátek mají dámy, děvčata, ženy, nositelky křestního jména Marina. Ale pozor, taky tam je Bivoj. Sice já jsem ho tam nenašel, ale paní dramaturgině pořadu srdcovky ho tam asi objevila, takže tak nejen Marinám, ale taky Bivojům všechno nejlepší vinšujeme k jejich svátku. Tak, no a protože jsou to víkendové srdcovky, tak všichni určitě čekáte, jak to s tou celotýdenní hádankou kdo, kdy, kde dopadlo. Je to hádanka, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. No a jak to dopadlo, to už nám řekne Miloš sám, protože je tady. Miloši, ahoj.
1: Hezký den, hezký volební den, hezký bivojovský den, i když tedy já jsem toho Bivoje taky dohledával. A je zajímavé, že v některých kalendářích je u dneška a v některých u 13.
0: Aha.
1: Takže on je takový putovní, ale nevím, kolik znáš Bivojů, tedy ty osobně, já znám jenom toho ze starých pověstí.
0: Já taky toho, co měl toho kance přes rameno a prostě dovlekl ho na hrad tedy. To taky neznám, jako osobně takhle žádného. A taky jsem se doslechl, nebo dočetl, že dnes je Mezinárodní den duševního zdraví. Tedy, já jsem duševně na tom dobře. Co ty?
1: To bylo někde v nějakém filmu, že to říkají všichni pacienti. Takže Bílé paní to bylo.
0: Ano, Bílé paní to bylo. No a moji milí, než tedy všechno otajníme, tak máme pro vás takovou, ale vy, co posloucháte pravidelně, tak víte, takovou malinkatou specialitku, takovou ochutnávku, že vy, kteří nestihnete sledovat indicie celotýdenní hádanky, kdo, kdy, kde během týdne od pondělí do pátku, tak máme pro vás takovou ochutnávku, že vám zopakují všechny indicie pěkně pohromadě za sebou, abyste si vy osobně mohli vyzkoušet svůj, jak se říká, ostrov tip. Tak pozorně poslouchejte. V pondělí zněla tato indicie. Která ves u dálnice D1 má tak známý kostelík? Ovšem o jeho místě mnozí netuší. Úterní indicie. Kdo z vás může říci, že inspiroval člověka, který pak dostal Nobelovu cenu? Středeční indicie. Bedřich Smetana neslyšel, přesto skládal. Já přišel z části o jiný smysl, přesto jsem se taky umění věnoval. A snad ne neúspěšně. Čtvrteční indicie. Je to 70 let, co jsem měl něco s jednou dišperandou. No a poslední páteční indicie zněla takto. Rusalky, vodníci, kočky, ba i švejk. Kolem mne toho běhalo. O které osobnosti to celý týden mluvíme? Tak to byl takový souběh všech těch indicí, které zazněly během týdne, co máme téměř za sebou. No a napadla vás už odpověď správná? Pokud vás napadla odpověď, jaká, Milošku, prozradíme to nebo až na konci?
1: Prozradíme.
0: Tak pokud vás napadlo, že se jedná o malíře Josefa Lady, tak už teď v 11 hodin si zasloužíte štampličku jako odměnu, protože ano, Josef Lada.
1: Myslel tedy zde nějak samozřejmě nějakého bezinkového syrupu.
0: No samozřejmě, vykloktaci šípkovým čajem, no jistě. No a tady tedy vysvětlíme teď jednotlivé indicie. Takže první pondělní, která ves u dálnice D1 má tak známý kostelík, ovšem o jeho místě mnozí netuší.
1: Protože na 21. kilometru dálnice D1 míjí taky na obzoru ten kostelík z Ladových rodných Hrusic,
0: ano.
1: Které on používal na pohlednicích, kresbách a podobně.
0: Je krásně vidět, jako když se jede do Prahy, tak po pravé straně ho krásně vidíme. Úterní, kdo z vás může říci, že inspiroval člověka, který pak dostal Nobelovu cenu?
1: Protože Josef Lada inspiroval Jaroslava Seifrta, pozdějšího nositele Nobelovy ceny, k vytvoření sbírky veršů, které doprovázely Ladovy obrázky, a ta se jmenovala Chlapec a hvězdy.
0: Ano. A ta sbírka je z roku 1956.
1: Dobrá paměť.
0: Stavit, ty mi napovídáš. Středa. Středeční indicie zněla takto. Bedřich Smetana neslyšel, přesto skládal. Já přišel z části o jiný smysl, přesto jsem se taky umění věnoval a snad neneúspěšně.
1: Josef Lada přišel v mládí o jedno oko a to ovlivnilo ten jeho typický plochý styl, kdy dělal ty silné obrysy kreseb.
0: Čtvrteční indicie. Je to 70 let, co jsem měl něco s jednou dišperandou.
1: Tak tady přišel Zdeněk po vysílání, když to řekl a říká dišperanda, to si pamatuji, protože nevím, jestli si hrál někdy na scéně.
0: V Hrádkách s čertem,
1: ale byl film, který vznikl právě před 70 lety a Lada k němu navrhl kulisy i kostýmy, ano. Včetně princezny dišperandy.
0: A právě jsem říkal, Miloši, zajímá mě teda ještě ta páteční, co vlastně hledáš? Jestli kdo v tom, jako film, nebo kdo ji hrál, nebo něco, jako třeba Josef Beck, který hrál postavu Kabáta. No a my jsme hledali Josefa Ladu. No a poslední páteční indicie. Rusalky, vodníci, kočky, ba i švejk. Kolem mne toho běhalo.
1: No, co k tomu dodat?
0: Přesně, Josef Lada. Tak, tento týden musím přiznat, že jste opravdu, moji milí posluchači, hádankáři, to rozjeli na plné pecky hned od pondělí. V pondělí už dorazila správná odpověď a ještě než jsem začal číst další indicie, tak už to tady cvrnkalo a lítalo všecko správné odpovědi. Tak, takže ano, jedná se o Josefa Ladu a kdo se stal tím šťastným výhercem, nešťastnou výherkyni máme a je to paní Zdeňka Kurdijovská z Brumovic. Paní Zdeňko, my vám blahopřejeme, užijte si cenu. Ale ještě než si pustíme písničku, tak opět upozorňuji vás všechny, kteří se chcete zúčastnit dnešního luštění a hádání, prosím, připravte si tušku a papír. Nebude jen tak zbytečně vzahálet, budete ji opravdu potřebovat.
2: Český rozhlas Brno.

0: šťastnou výherkyni celotýdenní hádanky Kdo kdy kde máme, je to paní Zdeňka Kurdíjovská a tedy my se vrhneme do dneška, máme tu první úkol.
1: Já doufám, že se při něm i zasmějeme. Tedy první, co řeknu, jak zní hlavní část názvu tohoto pořadu, Zdeňku.
0: Jak zní hlavní...
1: Ať to zní z tvých úst.
0: Jak zní hlavní... No srdcovky samozřejmě.
1: Tak. A já bych chtěl, aby nám posluchači sestavili smysluplnou českou větu, kde slova budou postupně začínat hláskami právě toho slova krásného, které tak krásně zní ze Zdeňkových úst. Tedy první slovo bude na S, druhé na R a tak dál, až to poslední bude na tvrdé I.
0: Na Y, tak jo. Pokud si myslíte, že to není možné, tak já vám tak dám jednu takovou nápovědičku, mám tady jednu sestavenou větu, ale pozor! Z té sestavené věty, kterou uslyšíte, můžete použít maxima kolik?
1: Jedno slovo.
0: Maximálně jedno, prosím. Ne, abyste to, jak se říká, vybrakovali. Takže svérázný reportér dnes cituje odvážné veršovánky kamarádky Ivety. Takže to byl takový mustr, jak se říká.
1: Důkaz, že to jde.
0: Že to jde. A my se na vás, Milošem, budeme těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52
1: 00.

0: písnička dozněla a my už máme na telefonu pana Jirku. Dobrý den, Jirko, my vás zdravíme s Milošem.
1: Dobrý den.
0: Tak Jiří, pochlubte se, jakou větu jste sestavil.
1: Tak sladká rakvička do cestovního občerstvení vysmáté krásné Ivety.
0: Dobrý. Tam použil akorát Jirka tu Ivetu.
2: Použil pouze tu Ivetu,
0: pouze
2: ano.
0: Pouze tu Ivetu, ano.
2: Já jsem teď jenom přemýšlel nad tím, ale samozřejmě ne každá věta musí mít přísudek, protože to sloveso mi tam trošku chybělo. Nepřemýšlel jste nad ním, ale samozřejmě existují i věty bez přísudku, takže uznat bychom to předpokládám mohli.
0: Já si myslím, že to dokonce musím uznat. To je jako jo, to je fakt jako dobrý.
2: Jo, je jako to je to sladké. Je,
0: ano.
2: Je to sladké.
0: Rakvička, věneček, no podívej se na to.
2: No, takže určitě uznáme.
0: Tak jo, Jiří, bingo, získáváte cenu, takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si teď pustíme televizi, my si pustíme písničku.
3: Hodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

0: písnička dozněla, my máme prvního šťastného výherce dnešního dopoledne, to je pan Jirka, ještě jednou blahopřejeme. No a Milošku, já myslím, že bychom si mohli zaspívat.
1: No tak to už si mě předehnal.
0: Jo?
1: To už si mě předehnal, ano, mám to taky a bude to plné slávy.
0: Jo.
1: A dokonce tedy to bude trošku mít spojení s tím, co se dnes kolem nás děje. To znamená s volbami, i když to nebudeš tušit. Interpretka, která zaspívá, bude slavná. Nebudu se na ní ptát. Píseň, která zazní, je mimořádně slavná. Nebudu se na ní ptát. Jenom prozradím, že je slavná tak, že jeden z prezidentů v USA si z ní nechal udělat volební hit, že ji měl jako volební znělku, kdysi, když kandidoval. Ale můj dotaz, a tentokrát ho řeknu před tou písničkou, bude vlastně jednoduchý. Kolik různých mužských jmen se v této verzi písně objeví a které v ní zazní nejčastěji? To je celkem jednoduchá otázka. Je potřeba si tu písničku poslechnout celou, ale ano, číslo řekneme určitě už teď. Takže ještě jednou. Slavná píseň, slavná interpretka. Ani jedno z toho odpověď nepotřebuji slyšet, protože by to bylo příliš lehké. Kolik různých mužských jmen se v této verzi písně objeví a které zazní nejčastěji?
0: Dobře. Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 00.

0: To byla písnička, tedy soutěžní písnička, která dozněla. A Milošku, na co se chceš zeptat?
1: No já zopakuji ten dotaz, který jsem dal,
0: ano.
1: Protože mě by zajímalo, kolik různých mužských jmen v té písni zaznělo. Ono to není tak jednoduché, protože každý v té hudbě slyší trošku jinak, ale stojí to za to připomenout. Konec konců to jedno jméno, a to už napovím, které chci slyšet, protože chci slyšet také, které tam znělo nejčastěji, tak to je ano. Hodně slavné, ale nám už možná začínají zvonit telefony.
0: Tak, ano, už tady zvoní telefony a já zvedám tady, hop. Halo, halo, Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
2: Halo, halo, tady volá Lidka z Rakové, zdravím vás, Dědičku, i vás, pane profesore.
0: Dobrý
1: den.
0: Promiňte, vám tam hraje rádio, nebo máte telefon?
2: Ano, jo, už
0: ano, vydržíme to. A já jsem přeslechl, vy jste paní Lidka?
2: Ano.
0: Výborně, takže paní Liduško, tak povídejte, kolik jmen?
2: Podle mě, jak jsem to počítala, šest.
0: Šest různých křestních jmen tam zaznělo.
1: Mužských.
0: Mužských.
1: Tam je důležité, mužský, ještě tam bylo to mužských.
0: A které nejčastěji vám zaznělo?
2: No, tak se mě zdálo, že to je
0: Louis, ano, výborně. Tak a teď co říká na to pan profesor?
1: No, já teď řeknu, a neřeknu to jako konkrétně, řeknu, že máte pravdu napůl. A nebudu říkat v čem.
0: Ne.
1: A to mě Zdeněk teďka na to mě mít, za to mě mít rád nebude. A neřeknu, která ta půlka byla. Takže
0: nemůžeme
1: ta odpověď
0: to
1: jako
0: uznat.
1: Nebyla, nelze uznat. Přesně
0: paní,
1: tak.
0: To, nemůžeme to uznat. Poslouchejte, uvidíte, jak budou hádat ostatní. Mějte se moc hezky a naschledanou.
2: Dobře, vy taky, se hodně zdraví a pod pěkné počasí a nám to ještě vydrží.
0: Tak jo, mějte se hezky a teď to zvednu taky. Tady. Halo, halo, Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
3: Dobrý den, tady u telefonu Petr.
0: Petře, my vás zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Tak říkejte.
3: Já si myslím, že jí bylo, jak říkala paní, šest a Dani nebo Denny.
0: Byl nejčastěji.
3: Ano.
0: Bohužel, Petře, nemůžeme to uznat.
3: No, tak to mě mrzí.
0: No, tak poslouchejte a určitě někdo zavolá.
3: Dobře.
0: A bude mít správnou odpověď. Mějte se hezky,
1: naschledanou.
0: A teď tady zvednu telefon. Halo, halo, Luštíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
4: Dobrý den, tady Lída.
0: Paní Lído, tak se pochlubte vy.
4: Já si myslím, že pět a že to byl ten Louis.
0: Takže zaznělo pět různých křestních jmen.
1: Mužských.
0: Mužských, pět. A nejčastěji znělo jméno Louis. Ano?
4: Ano.
0: Paní Lído, no ano.
4: Ano.
0: Bingo. No vidíte to. Takže jste úspěšná, získáváte cenu, takže vydržte mi na telefonu. Jo, promiňte, ještě Miloš bude něco povídat.
1: Já jenom zkusím, jestli jste ta jména stihla zaznamenat, protože ono to není tak jednoduché a možná některým prozradíme tu správnou odpověď tím, že řeknete, která jste postřehla.
4: No, právě ani moc jméno. Ono se to blbě slyší.
0: Tak zkuste.
4: Ježiš, ten Denny tam myslím byl, Harry, nebo možná jsem blbě slyšela.
1: Harry.
4: Nebo Harry.
0: Mm-hmm. No. No Louis, to jste uhodla, taky tam byl, že jo? No. Freddy.
4: A jinak nevím.
1: Freddy a Eddie.
4: Aha.
1: Tak.
0: No, ale na to se Miloš neptal. Ptal se, kolik jich bylo celkem, bylo jich pět a nejčastěji zaznělo křestní jméno Louis. Tak, takže vydržte mi na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme a my si pustíme písničku. In-

감사합니다.

0: Tak to byla skupina Jelen, Touha a pláč, tak se jmenovala písnička. No, máme minutku po 3/4 na 11. Stihneme ještě úkol?
1: Stihneme určitě.
0: Tak pojď na to.
1: Bude celkem jednoduchý. Bude to vlastně učivo pro základní školy, když bych to převedl na školy. Takže to zvládne určitě každý.
0: Mm-hmm.
1: Tak já si zahraji na výpravčího, který nastupuje na nádraží do služby.
0: Tak.
1: To je hezká profese. A mám za úkol na tom nádraží uprázdnit koleje a poslat pryč z toho nádraží všechny plné vagóny, které tam jsou.
0: Takže jenom plné vagóny.
1: Všechny plné vagóny.
0: Plné vagóny, takže...
1: No a teď dostávám zprávu od předchozího výpravčího, co tam všechno je, jak tam je. Ale je to fikaný pán, tak mě to napíše takto.
0: Co tam všechno stojí? Na nádraží stojí celkem 225 vagónů. Poměr prázdných osobních vagónů k plným osobním vagónům je 3:2. Poměr nákladních vagónů k osobním vagónům je 2:1. Poměr plných nákladních vagónů k prázdným nákladním vagónům je 1:4. Tak tedy kolik vagónů na nádraží je plných a mohlo by tedy odjet? Já vám to, pane výpravčí, ještě jednou zopakuji.
1: Děkuji.
0: Na nádraží stojí celkem 225 vagónů. Poměr prázdných osobních vagónů k plným osobním vagónům je 3:2. Poměr nákladních vagónů k osobním vagónům je 2:1. Poměr plných nákladních vagónů k prázdným nákladním vagónům je 1:4. Kolik vagónů na nádraží je plných a mohlo by tedy odjet? Moji milí, budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726
1: 46
0: 52 0.

0: Písnička dozněla, my máme na telefonu pana Martina. Martine, my vás, Milošem, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den,
0: tak, zdravím. Co vám vyšlo? Kolik plných vagonů může výpravčí poslat pryč?
1: 120.
0: 120. Co říká pan profesor? Jak jste k tomu dospěl, Martine?
1: No, v počtu osobních a nákladních. Osobních bylo 90, nákladních 60 a v tom poměru 3:2. Takže tam bylo 60 plných a 75 nákladních. V poměru 1:4 bylo 15 prázdných a 60 plných. Takže 120 plných.
0: Počkejte, 60 plných jste říkal teďkom?
1: 60 těch nákladních.
0: A k tomu jste připočítal ještě plné osobní?
1: Ano, 120.
2: No, a teď to zkusme jenom projít úplně na začátku. Na nádraží stojí 225 vagónů. A poměr nákladních k osobním je 2:1. To znamená, že...
1: Nákladních?
2: Ano, poměr nákladních k osobním je 2:1. Kolik je tam tedy těch osobních?
1: Ty první byly...
2: První byly nákladní a druhé byly osobní.
1: Jo, 120 takže... a 75.
2: No, právě že ne. 120 plus 75 vám nedá dohromady 225.
1: Promiňte, 150 a 75.
2: A už vám to tím pádem začalo běhat i do těch dalších čísel. Takže bohužel to se nepovedlo úplně. Takže děkujeme moc. Ale nebojte se, příště to zkusíte. Je to těžké pracovat pod tlakem časovým.
0: Mějte se hezky, Martine.
2: Hezky den.
0: Nasjano. No, moji milí, ale my máme minutku do konce.
2: Tak já prozradím výsledek tedy.
0: Ano, řekni to.
2: Těch plných je 60 vagónů, protože
0: 60
2: z osobních je plných 30 a 45 prázdných a z nákladních je 30 plných a 120 prázdných.
0: Ano, teď už sice se objevil telefon, ale už se to už skončil, takže to už byla nápověda, to už nemůžeme uznat.
2: To už byla veliká nápověda.
0: Tak, takže nemáme teď třetího vítězného výherce, nedá se nic dělat.
2: Ale nádraží jsme uvolnili.
0: Nádraží jsme uvolnili, nic se nestane. Miloši, já jsem byl spokojen.
2: Já také.
0: To bylo hezký.
2: Teď nás čeká ještě zodpovězení té největší hádanky dnešního dne, jak dopadnou volby.
0: No tak jak dopadnou volby. Co si nameleme, to budeme mít, že jo, to si sníme. To musíme být rozumní, uvažovat rozumně, ale tak to tak je. Každý
2: no
0: to...
2: já nezávidím těm lidem, kteří budou sedět v komisích a sčítat ty křížky. Ti to budou mít horší než naši dnešní posluchači.
0: A nakonec se říká, že žijeme v demokratickém státě, každý má názor a každý má právo na svůj názor. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky, moji milí, a užijte si neděli a v pondělí po 9:00 se na vás opět budu těšit. Na shledanou a Miloši, na tebe další sobotu.
2: Krásný den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Ještě 2 hodiny můžou lidé přijít k volbám do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Přihlášky do konzervatoří se nově podávají v listopadu. Lidé se dnes v Brně naposledy loučí s Ludmilou Javorovou, ženou tajně vysvěcenou na kněze. A bude zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobré poledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Lidé v Česku mají poslední 2 hodiny na to, aby odevzdali svůj hlas v komunálních a senátních volbách. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin, potom začne sčítání hlasů. Volební účast v Jihomoravském kraji je podle posledních průběžných údajů asi 44%.
4: V Brně zatím přišlo ke komunálním volbám téměř 40% oprávněných voličů. Pro srovnání před 4 lety přišlo ve stejnou dobu hlasovat 37% voličů. V senátním obvodu číslo 60, který zahrnuje část Brna, dosahuje podle údajů magistrátu dosavadní účast 43%. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Termíny podávání přihlášek do konzervatoří se v tomto školním roce mění. Uchazeči si je budou podávat od 1. do 30. listopadu. Pro ostatní obory střední škol, včetně těch s talentovou zkouškou, zůstává únorový termín. Změna reaguje na připomínky škol, vyplývá z informací na webu Ministerstva školství. Lidé se dnes v Brně naposledy loučí s Ludmilou Javorovou. Jde o jedinou ženu, o které je veřejně známo, že byla za komunismu tajně vysvěcena na katolického kněze. Pohřeb začíná v těchto chvílích v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích, kde Ludmila Javorová po zákazu kněžské služby působila jako laik. Svěcení mělo umožnit poskytovat duchovní péči například ve vězení. Mluvila o tom v dokumentu katolického kněze Jana Hanáka, který natočil pro Český rozhlas.
5: Já jsem to přijela proto, že jsem věděla, že budu zavřená. To vyšlo ven a my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
2: Skansen Rochus v Uherském Hradišti na dnešní odpoledne připravil program s názvem Pole, louky, sady, neumřeme hlady. Návštěvníkům přiblíží, jak se na slovácké dědině hospodařilo v období sklizně a jak se lidé připravovali na zimu.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude zataženo až oblačno, od západu postoupí přes většinu kraje pásmo deště. Večer pak budou srážky postupně opět od západu ustávat a v noci začne částečně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Vítr by měl foukat mírný, jihozápadní až jižní. Rozptylové podmínky budou dobré, večer místy mírně nepříznivé. Biozátěž zůstává mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 221. a půltém kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Vyškov auto s poruchou. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Vídeňské ulici. A pozor i na silnici z Hodonína do Mutěnic, i tam zůstává nepojízdné auto. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

To byly Bojané, v jejich podání zazněla polka Miloslava Procházky a Antonína Perničky Moravu letí pěsnička. No ale nyní už pěsnička doletěla, leč stačila ještě otevřít blahopřání s písničkou. Tentokrát vám pěkné poledne přeje Jiřina Ostrá. No a hned na začátku vás upozorňuji, že dnes vzhledem k volbám vysíláme pouze polední část tohoto pořadu. Večerní část nebude. No a z toho vyplývá, že veškerá vinčování a pozdravy, které jste zaslali na dnešek, budou právě v této hodině. Pokud byly na večer nějaké vzpomínky, tak ty budou až zítra večer. Takže děkujeme za pochopení, ale nyní už první přání a je ode mě. Patří všem Marinám, které mají u nás svátek, na Slovensku pak Slavomír. Přeji vše dobré, no a vám všem pak přeji příjemný poslech. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a už kumpanovi muzikanti.

0: Tak to byli sourozenci Baťkovi, kteří za doprovodu kumpanových muzikantů zahráli krásnou písničku Zdeňka Baťky Nad Milockou dědinu. Já ještě jednou připomenu telefonní číslo 726465200 a ještě jednou vás upozorňuji, že dnes vysíláme pouze jednu hodinu blahopřání s písničkou a tuto část polední. Večerní část už nebude. No ale teď už tady mám první telefonát a je to paní Františka Bernátová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Vostrá. Chtěla bych nechat dneska zahrát písničku. Dneska mám narozeniny pan Ladislav Matuš z Tišnova. Tak mu přejeme, Laďo, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka, lásky a štěstička, ať se ti daří a máš se dobře a jsi takovej suprovej, jak jsi doteďka. Máme tě moc rádi, tomu přeje 9 sourozenců s rodinami, manželka s rodinou. Moc krát vám děkuji a nashledanou.
0: No pro suprového pana Matuše zaznělo suprové přáníčko, paní Františko.
1: On je suprovej.
0: Tak věřím, že i ta písnička bude suprová.
1: Moc krát děkuji. Nashledanou.
0: No a pěkná písnička i pro pana Jiřího Holíka z Hrobic, který 9. října oslavil krásné 92. narozeniny. A také pro jeho přítelkyni Marušku, která oslavila narozeniny 7. října. Hodně pohody a zdraví do dalších let přejí bratr Josef, Renata s Dominikem, Lukáš s Hankou Sánkou, Sárinkou a Danielem. No a vzpomínka, která tady je, tak ta bude až zítra večer. Teď zaznělo přání pro pana Jiřího Holíka a také pro jeho milou přítelkyni Marušku. No a už je čas na písničku, hrát bude Gloria.
2: Český rozhlas Brno.

0: Gloria dohrála polku Zdeňka Gurského a Miloslavy Gurské, Dala jsem klobůček. No a má tady další telefonáty. Ze Studence se dovolala paní Anna. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny ve studiu a posluchače. Dnes má můj vnouček Radimek Veselý, já řeknu Střebíče, 35 roku. Takže mu chci popřát všechno nejlepší, zdraví v práci, aby se mu dařilo. A ať jim rostou do krásy a k radosti Sofínka z Lili, ano. A jsou s Pavlínkou šťastní a co jim člověk může přát.
0: No, tak hlavně, ať se mají dobře a jsou a zdraví, dobře. Že jo.
1: Ano.
0: Tak jo, takže Radimek, 35-letý, no tomu bude 50 a bude pro vás pořád Radimek, paní Ano, to je jasné.
1: Tak je to první vnouček, no.
0: První vnouček, první, no a jak už je veliký, paní Ano.
1: No.
0: Tak mějte se moc hezky, přání jste předala, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už paní Lidka z Hustopečí. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla poslat přání pro tetičku do Nížkovic u Slavkova, pro Františku Kocmanovu k 92. narozeninám i přejeme všechno nejlepší a hodně zdravíčka. No. A nějakou pěknou písničku
0: bude
2: veselou.
0: Veselá, bude laskavý valčík, paní Lidko, ale pro příště, vy tam máte zapnuté rádio?
2: Ano, já ho musím vypnout.
0: Jo,
2: ano.
0: To musíte vypnout, protože potom se tam slyšíme navzájem. Takže ano. Tetička, ještě jednou zopakujeme její jméno.
2: Tetička z Nížkovic u Slavkova, Františka Kocmanová.
0: Tak ano, tak bude se hrát.
2: A přeji Gibalovi, neteř Lidka, rodina Gibalová.
0: Tak teď už to bylo na jedničku, paní Lidko, můžeme se rozloučit.
2: Děkuji vám.
0: Naschledanou.
2: Děkuji moc, naschledanou.
0: Naschledanou, no a jak už jsem říkala, pustíme si laskavý valčík.

Tak Podhoranka nás polaskala laskavým valčíkem. No a písnička i pro krsnu a sestru Máriu Horňákovou z Vrbověc na Slovensku k dnešním narozeninám. Krsna, všechno nejlepší ti přejeme a hlavně hodně, hodně zdraví. To nyní nejvíce potřebuješ. Pozdrav posílají Soňa, Oto, Maťko a Adam. A připojuje se sestra Olga s manželem a ostatní celou rodinou. Tak to bylo přání, které putuje na Slovensko. No a dnes slaví narozeniny paní Františka Jošková z Hodonína. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a elánu do dalších let, cestovního i sportovního ducha, a ti slunce svítí celý den a splní se ti každý sen, to ti přejeme v tento krásný den. A toto přání posílají manžel František, manžel Jindřich a toto přání posílají manžel Jindřich a dcery Dagmar a Jana. No a písničkou potěší Láca Ranka.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No a teď už opět blahopřání s písničkou, tentokrát s Jiřinou Ostrou. Připomínám telefonní číslo 726465200. No a vracím se k předchozím písničkám. Ta Kláca Ranky jsme se nakonec dočkali. Ta první písnička tu zahrála Grácia a byla to Lidová v Bojanovské dolině. No a potom to byla ta Láca Ranka avizovaná, Trnečková, Hubienka, Stanislava Orechovského a Josefa Dovka. A měla jsem tady dva milé telefonáty, tak dávám slovo paní Marii z Moravce. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra, zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu, nevím, kdo tam je. A chtěli bychom poslat písničku do Lanzota, do Nivnice, do Miroslavy a do Otic. Všem jmenovaným přejeme krásný a pohodový podzimní den. Hlavně zdravíčko. A nic jiného ne. Si nemůžeme psát. Děkuji.
1: Prosím.
2: A zase někdy nashledanou.
1: Zase někdy nashledanou. Tak jo, tak a měla jsem tady ještě jeden telefonát, volal pan František Stasova, pokud přátelé posloucháte i Moravu krásnou zem, tak víte, že v té večerní části si můžete přát nějakou tu písničku ze srdce. No a právě pro pana Františka Stasova jsem včera jednu z nich hrála, tak jsem ráda, pane Františku, že jste poslouchal, ostatně jsem vám to řekla osobně, no a jsem také ráda, že nás pravidelně posloucháte. Vám přeji krásný víkend. No a kdo ze srdce dává?
0: Český rozhlas Brno.

Je to pravda, přítel je vzácný dar, jak se zpíval v písnice Podání stříbrňanky. No třeba zrovna tady při pořadech našich se navazují přátelství, která třeba přinášejí do života těch posluchačů velkou radost. Před chvíličkou mě volala paní Maruška z Vysočiny, ta mě právě prosila o jednu z písniček Ze srdce, to je pouze Moravě krásné zemi ve večerních hodinách, ale každopádně jsem ráda, že paní Maruška z Vysočiny poslouchá i blahopřání s písničkou a určitě i ona si mezi posluchači našla nějaké přátele. No ale já tady mám samozřejmě další milé gratulace. Tady dnes slaví 70. narozeniny pan Jan Kazík ze Suchova. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a pomalé stárnutí přejí manželka Marie, dcera Jana s přítelem Vlastimilem, syn Radim s manželkou Michaelou a vnoučata Adéla, Vojta a Lukáš. Všichni dnes připijeme na zdraví. Končí přání. No a tady mám přání od Pavlíny Chaloupkové. Milá maminko, milá babičko a prababičko, Boženko, přejeme ti k dnešním narozeninám zdraví a pohodu a také, ať ti to myslí, chodí a zpívá, jak si přeješ. Máme tě moc rádi. Veškeré tvoje potomstvo a jejich blízký. Blízcí hudební dárek, ten samozřejmě také nemůže chybět a ten už teď předává Moravěnka.

0: Tak to byla Hustopecká dolinečka Vladimíra Fefra, jak už bylo řečeno, hrála Moravěnka. No a volala mě mezi tím paní Josefka ze Silůvek a skutečně mě potvrdila, že to přátelství mezi vámi, milými posluchači, jak jsem o tom mluvila před chviličkou, skutečně funguje. Třeba paní Josefka zrovna říkala, že si našla mezi vámi spoustu přátel, přítelkyň a jednou z nich je také paní Maruška z Vysočiny, která volala, takže milí, drazí přátelé, paní Josefka ze Silůvek vás všechny zdraví, děkuje za vaše přátelství, písničku posílá všem těm dechovkářům, no a já děkuji za přátelství paní Josefce, protože ona říkala, že i já se řadím mezi ty přítelkyně. Takže moc děkuji. No a rádi bychom, to je přání další, bychom prostřednictvím vašeho pořadu nechali zahrát písničku pro pana Karla Krejčího z Jaroměřic nad Rokytnou, který oslavil 9. října 73. narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám přejí manželka Marie, děti Veronika, Kamil a Iveta a vnoučata Martin a Barbora. No a mám tady přání pro paní Miladu Přivánkovou z Kostela nad Moravou k dnešním 70. narozeninám. Naše milá babičko, před 70 lety vyšlo sluníčko a posvítilo na růžové tvářičky jedné malé holčičky. Rodiče jí dali jméno Miladka a než se nadáli, dovedla si domů galána Josefka. Čas letěl jako bláznivý dál a dál, napřed svatba, pak děti Pavel a Michal a tak dál. Teď už i vnoučata Vojta, Davča, Nelička nebo Nelča a Terka tady stojí a babičce všechno nejlepší přejí. Já bych ti chtěl, maminko, taky moc popřát. Hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a na tvé dnešní oslavě pořádnou zábavu. Zatancujeme, zaspíváme a určitě si to všichni dnes super užijeme. Máme tě moc a moc rádi. Za celou rodinu syn Michal a teď už kamarádi pomalu stárnem.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to jsme si zaspívali s Krajankou známou to písničku Jaromíra Vejvody a Ladislava Jacury. No a tady čtu, ve tváři naší tetičky se skrývají dvě sedmičky. Jsou to léta, kterých se 11. října dožívá paní Emílie Křivánková z Rousínova Slavíkovic. Přejeme jí k těm 77. narozeninám pevné zdraví a sílu při práci kolem domácnosti, chovu králíků a pečení vynikajícího cukroví. Její veselost a starostlivost oceňuje celá její rodina. Krásnou písničkou, při které si zatančí se svým manželem, jí děkujeme za její pohostinnost a blahopřejeme. Alena a Zdeněk, celá její rodina. A ještě jedno přání pro jmenovanou. Jak už jsme slyšeli, zítra se dožije v plné kráse paní Emílie Křivánková z Rousínova Slavíkovic 77 roků. Životem doběhla dvě krásné sedmičky, naše veselá, milá a hodná maminka, babička, kamarádka, dobrá hospodyně na dvorku při péči o zvířata, v kuchyni při pečení dobrého cukroví a také s láskou k dětem, vnoučatům a svému muži. Ráda si s manželem zatancuje při písničce, po které jí posíláme přání zdraví a pohody s dostatkem sil do dalšího roku. No a tuto gratulaci pak posílá rodina Chromá a tuto písničku hrají Legrůti.

To byla písnička Jiřího Tesaříka a Pavla Karlíka Zachovaj v srdenku, hráli Legrůti. No a teď se dívám do studiových mailů. Tady píše pan Jaroslav Čech. Dobrý den, paní Ostrá, prosím o zahrání pěkné písničky pro naši celou rodinku. Sedíme na dvoře, posloucháme blahopřání s písničkou, grillujeme, tak když vám to vyjde na písničku, tak nám zahrajte pro radost. No mě neudělá větší radost, než vám, té vaší milé rodince, zahrát za chvilku pěknou písničku. Zdravím i Jardu Wolfa, pozorného to posluchače. Dále tady čtu, prosím, o pěknou písničku jen tak pro radost. Pro naši maminku, paní Olinku Navrátilovou z Chropině. Je to naše švadlenka a my jí tímto moc děkujeme. Jana a Natálka. A ještě je tady jeden a to je vzpomínka, takže vzpomínka, co jste zaslali, tak bude až zítra v té večerní části pořadu blahopřání s písničkou, protože dnes končíme v poledne, nebo respektive za malou chviličku, za 7 minut je konec blahopřání s písničkou a večerní část už potom nebude, ale písnička bude a bude to známá lidová Anička Dušička.

No, tak Dalet si s námi trošičku pohrál, toto měla být závěrečná orchestrální skladba, nebylo to solo pro baritony Miloslava Richarda Procházky v podání Vlada Kumpana a jeho muzikantů, no ale aby si ti, co se jmenovala, ty oslavenci mysleli, že přijdou o nějakou hezkou písničku, tak nepřijdou, protože za maličkou chvilku už si společně zaspíváme na závěr známou Beskyde, Beskyde v podání Kotáranky. Takže dle mých slov můžete usoudit, že blahopřání s písničkou pro dnešek končí. Večerní část dnes vzhledem k volbám nebude. Přeji vám všem krásné sobotní odpoledne. Loučí se Jiřina Ostráno a zítra vás už pozdraví Karel Hegner. No a teď už Beskyde, Beskyde.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT 2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravští policisté prověřují tři případy možného porušení volebního moratoria. Ve firmách s penězi z antiviru ubylo zaměstnanců, v nepodpořených přibylo. Nedostatek vody v Brněnské přehradě omezuje lodní dopravu a bude zataženo až oblačno s teplotami do 16 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Policisté v Jihomoravském kraji prověřují tři případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi, pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
4: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další dvě se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
2: Podnicích, které získaly za covidu podporu kurzarbeitového programu antivirus, ubylo v letech po epidemii podle průměrných dat zaměstnanců. Naopak v nepodpořených firmách mírně počet pracovníků narostl. Zjistil to tým Výzkumného institutu práce a sociálních věcí. Podle něj tak příspěvky z antiviru k podpoře zaměstnanosti v dotovaných firmách ve srovnání s nedotovanými nevedly. Lodě na Brněnské přehradě ode dneška plují pouze k hradu Veveří a ne do Veverské Bytýšky. Je to kvůli poklesu hladiny v nádrži. Dopravní podnik podle jeho mluvčí Hany Tomaštíkové předpokládá, že toto opatření bude platit do konce plavební sezóny v závěru října.
5: Mimo provoz je ze stejného důvodu také zastávka u kotvy. Kvůli mírnému snížení přístupových lávek není přístup na lodě bezbariérový a proto není možné převážet osoby na elektrických invalidních vozících. Sport.
2: Fotbalisté Zbrojovky nastoupí dnes v 10. kole Šance ligy k domácímu duelu s Jabloncem. Zápas začne ve 3 hodiny odpoledne. V předchozí dlouhé reprezentační pauze se ke Zbrojovce přidal nový asistent trenéra Bronislav Červenka, který donedávna vedl jako hlavní kouč Zlín.
6: Nasávám atmosféru, nasávám trenérovy myšlenky, nasávám vlastně kluky kolem, jak hráči, tak celý realizák, takže postupně kručkama malýma a já věřím, že za chvilku už budeme o sobě vědět všechno a bude to klapat tak, jak jim to klapalo do těch.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude dnes zataženo až oblačno, od západu postoupí přes většinu kraje pásmo deště, večer pak budou srážky postupně opět od západu ustávat a v noci začne částečně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 13 až 16 stupňů, foukat by měl mírný jihozápadní až jižní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, večer místy mírně nepříznivé, biozátěž na jedničce mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: V Brně pozor u nehody na Žarošické ulici, došlo tam ke srážce se zvěří. Počítejte i s uzavírkou Pisáreckého tunelu ve směru na Svitavy. A o víkendu neprojedete ani Masarykovou třídou ve Veselí nad Moravou, opravují tam koleje nad železničním přejezdu. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
7: Je tady další říjnová sobota a už je definitivně jasné, že nastal podzim. Ale to nás skalní výletníky rozhodně nezastaví, ostatně tu a tam se také nějaké to sluníčko objevuje. Jsme tady s další várkou tipů a nápadů, kam se můžete vydat. Moc vás vítáme, přejeme dobrý den i poslech. Dnes vás vezmeme do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji, kde stojí půvabná dřevěná rozhledna s ještě půvabnějším jménem Miloňová. Uvidíme z ní javorníky i vsetínské vrchy. Potom zamíříme do Prahy přímo pod Nuselský most, kde se překvapivě rozkládá romantická umělecká zahrada plná soch, pergol, byst a fontán. V okolí Batelova na Vysočině se pak projdeme po krásných vyhlídkách, kde na nás čekají originální lavičky. A nakonec se v Ralsku v Libereckém kraji podíváme do zaniklé obce Holičky, po které v lese zůstala do pískovce vytesaná skalní obydlí.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.
8: Mám prostě od pámy.

0: Obec Velké Karlovice na Vsetínsku ve Zlínském kraji je oblíbeným místem turistů. Malebná valašská krajina láká od jara do podzimu turisty i cyklisty. V zimě okolní kopce nabízejí vyžití lyžařům a běžkařům. A pokud se rádi kocháte výhledy, můžete vystoupat na několik rozhleden v okolí. Třeba na rozhlednu Miloňová, na kterou společně s Ivanou Detrikovou z místního informačního centra vyrazila naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Dnes nám počasí moc nepřeje, je docela velká oblačnost, v údolí se válí mlhy, ale budeme doufat, že se to protrhá. Naskytnou se nám krásné výhledy. Jedeme údolím Miloňov a kudy povede naše cesta dál?
2: Na malém rozcestí se dáme doprava a přijedeme na cestu Škaredici a po cestě Škaredici půjdeme 3 kilometry pěšky k rozhledně Miloňova.
1: No, tak to si namažeme pod kolenama. Tak s Ivanou Detrikovou máme za sebou 3-kilometrové stoupání zamlženým lesem a teď se před náma otevřel vrch a uprostřed stojí rozhledna. Jak je stará?
2: Rozhledna byla postavená roku 2012.
1: Od kterého architekta pochází?
2: Rozhledna je od architekta Antonína Závady, autora Jurkovičovy rozhledny.
1: Tak už máme v nohách docela velký kopec a teď nás čeká ještě výstup na rozhlednu. Kolik schodů to je?
2: Je to celkem 77 schodů dřevěných a 7 kamenných na kamennou podezdívku.
1: Tak pojďme na to, není na co čekat.

0: Tak, vystoupali jsme nahoru a musím říct, že to není nic pro člověka se závratí. Bohužel, jak jsem se bála, ta mlha se stále drží a vidíme jenom nejbližší okolí. Kdyby nám ale počasí přálo, kam všude bychom dohlédli?
1: Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostinské vrchy a Beskydy.
0: Bohužel kvůli mlze nevidíme, takže se nedá nic dělat. Do Karlovic budu muset vyrazit ještě jednou, až bude příznivější počasí. Tak my už jsme zpátky v autě, vracíme se na informační centrum. Poslouchají nás lidé v celé republice, i ti, kteří v Karlovicích nikdy nebyli, když tady zavítají, co si určitě nemají nechat ujít?
1: Myslím si, že tady na své přijdou jak milovníci zimních sportů, jak sjezdového lyžování, tak běžkování. Na jaře milovníci turistiky a samozřejmě v létě potom rodinky s dětma. A v neposlední řadě i podzim je zde nádherný, barevný a cyklisté můžou jezdit od jara až do podzimu. Takže celoročně se dá zde sportovat a užívat si krásy a pohody Valašska.
2: Zve do Velkých Karlovic a jejich okolí Ivana Detriková z místního informačního centra, která k rozhledně Miloňová zavedla naši zlínskou kolegyně Sylvii Pospíšilovou. A samotné Velké Karlovice nelákají pouze na kouzelnou krajinu. Můžete vyrazit třeba do Karlovského muzea, zrelaxovat se ve vodním světě, anebo ochutnat skvělá tradiční jídla připravená z lokálních surovin. Však se tady také občas konají nějaké kulinářské akce. Tak toho využijte.

Posloucháte sobotní výlety. No a jestli nás posloucháte pravidelně a soutěžíte s námi, tak určitě teď žijete v jistém napětí. Zdali jste právě vy odpověděli správně a byli jste vylosováni a získáváte turistickou větrovku. Tak ještě chvilka napětí a připomenu otázku. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně. Nápovědou bylo, že kdysi patřil i slavné známé herečce Slávce Budínové. V roce 2011 ho zakoupila likérka. Ta je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. S jakým jménem je spojena? Ptali jsme se. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B se jménem Baron František Hildbrand? Tak já, než řeknu Ačko nebo Bčko, tak řeknu, že dnes tady sídlí špičkové interaktivní muzeum s virtuální 5D realitou. Tak to muzeum patří Slivovici, je tedy jasné, že Ačko je správně Rudolf Jelínek. No a baron František Hildbrand, tak Lihovar stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil zmiňovaný František Hildbrand, no a vyrábí ovocné destiláty a známou českou whisky. Takže ta minulá soutěžní otázka voněla po ovoci. No, jak říkal Jan Werich v Císařově pekaři nebo Pekařově císaři, tak kvasí to, míchá se to, pálí to, chutná to. Losovali jsme, no a tady je pět výherců, kterým posíláme tedy zmiňovanou turistickou větrovku. Jsou jimi paní Jana Maxová Brno, paní Dana Kubalová Kolín, pan Josef Švec Kostelec Nahané, pan Zdeněk Flatanovský Budišov nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová Žákovice. Ti obleknou naši turistickou větrovku. Tak jim to přejeme a gratulujeme. Pokud jste teď nevyhráli, ale správně odpověděli, tak máte šanci na hlavní cenu, protože všechny správné odpovědi řadíme do losování a na začátku příštího měsíce vylosujeme výherce výletnického batohu, ve kterém bude řada turisticky atraktivních věcí.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Praze v Nuselském údolí, jen kousek od Nuselského mostu, se nachází umělecká zahrada. V romantických i tajemných zelených zákoutích jsou tu rozesety desítky uměleckých děl. Připomínají první republiku, kdy tu sídlil sochařský ateliér. V něm vznikaly na základě malých soch od významných umělců speciální metodou sochy velké. Pro města i pro zahrady bohatých soukromníků. Uměleckou zahradu objevila naše pražská redaktorka Jolana Nováková.
1: Vedle nás občas projedou vlaky, za námi rachotí auta na Nuselském mostě, kterým taky projíždí metro. Čekali byste na takovém místě záplavu zeleně a desítky uměleckých děl, sochy, bysty, sloupy, fontány? Pokud jste odpověděli ne, tak já taky ne. Ale přesto se tady rozkládá takzvaná umělecká zahrada, kterou mě provede její majitel Vojtěch Haluza. Před 100 lety tady na tom místě sídlil významný sochařský ateliér Karla Nováka, jak jste mi vyprávěl, který tvořil nejen na zakázku pro soukromníky, ale on a jeho spolupracovníci tvořili taky pro veřejný prostor, vidíte?
2: Stáli u toho, když vznikla republika, a cítili, co ta republika potřebuje. Zaplnit ty veřejné prostory, aby ta republika se prezentovala nová, nejíž ta rakouská, uherská, ale nová.
1: A tak tady z modelů, které vznikly rukou známých sochařů, rostly sochy velkých rozměrů.
2: Ten Novák dbal na to, aby to tu úroveň uměleckou vždycky mělo, a to už garantoval výběr těch sochařů.
1: Tady byl, jak vy říkáte, závod na zvětšování soch.
2: Sochařský závod na zvětšování soch právě těchto modelů, tři, dnes byste řekl stroje, ale byly to pantografy na zvětšování těch modelů průmyslovou metodou, tři ateliéry, tři sochaři, 9 modelérů.
1: A ti dělali nejen sochy pro veřejný prostor, ale i věci pro soukromníky. Tahle zahrada, to byl totiž takový showroom, řekli bychom dnes, takový vzorník, ze kterého si ti, kteří na to měli, přišli vybrat, co si nechají vyrobit. Byly tady vystavené sochy, fontány, schodiště a podobně.
2: Tak, jak se to přesně řekla, tak si vybrali vždycky tady z toho, co je upoutalo pro ty jejich nové vily.
1: A tady jim to vytvořili, zabalili, dopravili a naúčtovali. No a ve 49. to zase spočítali Novákovi. Ateliér byl znárodněný, pak tu nějaký čas působil krátký film. Při budování Nuselského mostu se zahrada stala stavebním zázemím a po 90. roce jste areál od potomků Karla Nováka získal vy. Řekli jste si, že se vy nasnažíte, aby to tu vypadalo jako kdysi.
2: Dejme to tak, jak to bylo. Navraťme to, udělejme to možná ještě trochu romantičtější, ale dodržme to, že tady bude jenom to, co tady bylo v té první republice. Možná se to povedlo.
1: Však jste taky měli rádce víc než povolaného, dceru Karla Nováka.
2: Ona přišla, ale tu zídečku, tu by tatíček nikdy tak neudělal. A donesla fotku a uvidíme dál, že opravdu to takhle jsme vždycky ctili.
1: Do zahrady si lidi dnes ale nechodí vybírat sochy, ale odpočinout si. V budově, kde bývaly ateliéry, máte takové muzeum sochařství první republiky a tvůrců, kteří tu pracovali. A ještě něco.
2: A to jsou naše přednášky, koncerty, společenské akce, které tady v tomhle nádherném prostředí my pořádáme.
1: A kam vás pan Vojtěch Haluza srdečně zve?
2: Nadmíru a rád. Nadmíru.
0: Uměleckou zahradou pod pražským Nuselským mostem se spolu s jejím majitelem prošla naše kolegyně Jolana Nováková. No a kdybyste se tam chtěli podívat, tak zahrada je až do poloviny listopadu otevřená ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18. A pak znovu na jaře. Ale pozor, o Vánocích můžete přijít do romantické umělecké zahrady na tu tradiční rybovku.

0: Díky dobrému nápadu a nadšení tří chlapů vznikla u obce Batelov na Vysočině turistická trasa s originálními lavičkami, umístěnými na krásných vyhlídkových místech. Takzvané Batelavičky se brzy staly fenoménem a objevují se už i mimo blízké okolí samotného Batelova a stále přibývají další. Vyzkoušet se je vydala i naše kolegyně Irena Šarůnová.
1: V zámeckém parku v Batelově stojíme s Danielem Taušem u takového zajímavého srdíčka na ležato a je to další z vašich Batelaviček.
2: Společně s bráchou Jaromírem a bratrancem Michalem jsme se rozhodli, že uděláme si dvě něco hezčí. Tak vlastně vznikl na jedné rodinné oslavě takový nápad, že bychom ukázali lidem takový ty nejhezčí místa v okolí Batelova, který známe, který máme rádi, a že bychom na ně umístili vlastně Batelavičky, aby si lidi mohli sednout.
1: Batelavičky nejsou zajímavé jenom tím místem, ale i tím, jak vypadají. Ona je každá jiná.
2: To nás na tom taky baví. Trošku jsme se nadchli pro ten alpský styl, že se na ně dá sednout i lehnout. Těch máme víc, ale jinak každý kus originál.
1: Kolik jich je teď?
2: Aktuálně máme 22 Batelaviček.
1: Srdce je zatím vaše poslední. Pojďme k ní, je to velké. Když si stoupnu k tomu nejvyššímu bodu a zvednu ruku, tak nedosáhnu na vršek.
2: Tady ta má i takový jako příběh, že máme nějaký okruhy batelavičkový a tady v zámeckém parku v Batelově by mělo být takový epicentrum, odkud budou ty okruhy jakoby vycházet, takže je to Batelavička 0.
1: Hlásí se vám třeba i z jiných měst, my chceme taky Batelavičku.
2: To nás docela zaskočilo, museli jsme se trošku naučit říkat ne a celý to vnímáme, takže to není nějaký biznis, my máme všichni jako zaměstnání, který nás baví, takže je to fakt volnočasová aktivita.
1: To vyrábíte vy?
2: Jasně, u bráchy v garáži v podstatě.
1: Tak, teď jak se na to sedá? Samozřejmě ta dolní plocha ta vybízí k tomu sednout si, člověk se tam může i lehnout, ale možná je i výzva vylézt na ten oblouček nahoru.
2: Je to takový jako spontánní.
1: Batelavička může být i prolézačka.
2: Z reakcí lidí je vidět, že to funguje a že to lidi baví.
1: S Danielem Taušem jsme vyjeli na kopec nad Batelov a lavička, na té už je znát, že už tady nějaký čas stojí.
2: Ano, na tu se už zoubek času podepisuje, ale vlastně i proto to takhle natíráme, proto volíme modřín, který hezky chytne takovou patinu. Jsem na Vysočinu, si myslím, že se to hodí, tady nádherný výhled.
1: Batelavička je usazená mezi balvany.
2: Symbolizují naše děti, že já mám dvě dcery a brácha má dva bráchy. My říkáme ta naše.
1: A je to taková lavička lehačka.
2: Ta alpská. I jsem tady jednou potkal dvě studentky, které šly přechod České republiky a vlastně tady spaly.
1: To já to musím vyzkoušet. No, tak já bych se tady taky docela zdřímla. Je to taková akorát relaxační poloha. No, ale jsem v práci, takže hurá za další Batelavičkou. Teď jsme přejeli na nádhernou vyhlídku.
2: Jsme na novoveské Batelavičce, je tady vidět Čeřínek, je tady vidět Mešnice, tamhle vidět Špičák na Třeští, takže je to takový panoramatický místo.
1: Krásná louka, tady by se válely sudy.
2: Můžeme si to dát tady do Luklihovaru.
1: Tady už je i vyměněné prkénko.
2: Brácha pohotově přijel vyměnit a tady jsme se setkali jako s vandalismem, že to někdo tady postříkal sprejem modrým, ale tak jsme to pojali tak jako pozitivně, že jsme udělali takový jako happening, tak se tady sešlo pár lidí, pomohli nám s tím, měli jsme tady proseko, udělali jsme si to hezký a vlastně jsme ji dali do původního stavu.
0: Vypráví spoluautor originálních Batelaviček Daniel Tauš, který k něm zavedl naši kolegyni z Vysočiny Irenu Šarůnovou. Na každé lavičce je navíc umístěný QR kód, díky kterému se dostanete i na internetové stránky, kde najdete mapku i turistické okruhy s Batelavičkami. Výlety. Představili jsme vám Batelavičky, které se staly, jak bylo řečeno, fenoménem, ale zajímavých a atraktivních laviček u nás máme mnohem víc. Tak namátkou, lavička Bohumila Hrabala s jeho sochou v Nymburku, obří lavička v Žatci nebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně, největší vyřezávaná pohádková lavička u nás. Už jsme ji také měli jako téma soutěže. No a pak tu máme jinou lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem v tomto týdnu jsme si připomněli jeho nedožité devadesátiny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience, stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A my se soutěžně ptáme, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou Praze Dejvicích, Ačko Brno, Bčko Praha. Opět budeme losovat ze správných odpovědí. Tentokrát je ve hře turistický zápisník. Jak se píše textovka, je to jednoduché, stále to připomínáme dokola. A stejně to stále nefunguje. Stejně píšete čárky, háčky, rozbitá slova, písmena, takže ty už se automaticky vyřazují. Dávejte na to prosím pozor a nešiťte se. Takže jak se to píše? Vylety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a adresa. Opět bez čárek a háčků. Tohle pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Ještě jednou výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa. Telefon 90 011 04. Služba je spoplatněna, zajišťuje ji totiž náš partner ATS Praha, taky váš partner. A částka je 4 koruny. Hlavní cena za měsíc říjen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak taková je nová soutěžní otázka, její znění najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Ale ještě před koncem vysílání připomenu.

0: Mezi pozoruhodné turistické lokality patří bezesporu Geopark Ralsko v Libereckém kraji, který se rozkládá mezi středověkými hrady Ralsko, Děvín a Bezděz. Porové lesy a pískovcové skály bývaly osídlenou krajinou až do konce druhé světové války. Po ní zmizely na 20 vesnic a mnoho samot se zhruba 7 000 obyvateli. Jednou ze zaniklých obcí, po které lze dodnes najít stopy, jsou Holičky, kam se stavebním historikem a etnografem Kamilem Podrouškem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Jednou ze zaniklých obcí v geoparku Ralsko jsou Holičky. Jejich zánik je datován na konec druhé světové války, kdy bylo odsud vyhnáno původní německé obyvatelstvo a pak už se z toho stává v podstatě jenom vojenský prostor. Já jsem se sem vypravil s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, abychom se podívali nejenom do toho, co tady zbylo po Holičkách, po tom osídlení, ale abychom se podívali i vlastně na začátek tady toho bydlení.
2: Tak Holičky, německy Holčken, jsou vlastně připomínané v pramenech až v 16. století v souvislosti s těžbou železné rudy a se zpracováním dřeva, kde pálení milířů. Ale to založení té vsi, já se domnívám, je starší. Viděl bych to tak někdy na konci emfyteutické kolonizace, na konci 14. století. Těch 6 původních statků vlastně tady vidíme na té hraně, to má všechno jeho východní osvit, ty polnosti, takže to je úplně ideální poloha pro zřízení vlastně takové menší lánové vsi.
1: Holičky nebyly tedy úplně malou obcí. Do našich časů se toho mnoho nedochovalo, vlastně jenom takové prostory vytesané ve skále. Ta skála teda ale byla využívána už před tím obydlením vlastně jako těžební prostor.
2: No, my jsme tady v Holičkách vlastně v prostoru obecního lomu. Tady vidíme ty dvě etáže. Do té spodní etáže byla později zahloubena právě ta kovárna, ta zajímavost tady Holiček. Ten lom fungoval někdy v 18. století, sloužil možná na počátku 19. století, ještě sloužil pro těžbu pískovcových štuků, kamenných kvádrů, stavebního vlastně materiálu, nejužívanější stavební materiál pískovcových oblastí na Kokořínsku, v Ložických horách i tady.
1: Takže dá se říct, že vlastně ty prostory v těch skalách jsou spojené s tou těžbou?
2: Jo, je to tak, jak říkáte, většinou ten prostor byl tou těžbou předpřipraven k tomu druhotnému využití. Ten lom vlastně osekal ty stěny do svislé polohy, jo, máme tady vlastně ty oborové stěny, no a pak už bylo velmi snadné zahloubit ty jednotlivé prostory dovnitř do té skalní stěny. Takže ano, tady to tak je. Ale třeba té jižní části té vesnice, která už leží na katastru Černá novina, tak tam byly 4 domy domkářů a chalupníků a ty mají zahloubené hospodářské prostory v pískovci a to je vlastně jenom skalní výchoz. Tam žádný lom nebyl do té doby.
1: A jaké výhody vlastně přináší zahloubit ten hospodářský prostor do skály nebo dokonce tu kovárnu?
2: Tak u kovárny je to zřejmé, tam je to protipožární opatření. Si všimněme, že jsme ve středu obce, no, tady jsme vlastně na začátku obce směrem na Osečnou, byla kaple 14 pomocníků a hřbitov, tak ty uvozovali ten vstup do vesnice od Osečné. A my jsme tady v takovém dolíku, v takové nivě, právě pod těmi nejstaršími statky, čili jsme ve středu obce. A zahloubit kovárnu do skály znamenalo, že ten prostor nevyhoří, že ta kovárna nikoho neohrozí požárem.
0: Říká etnograf Kamil Podroužek, který k pozůstatkům zaniklé obce Holičky zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. Víc se o zaniklých obcích v Ralsku můžete dovědět v muzeu v Náhlově, kde se nachází i nejbližší autobusová zastávka. No a kdybyste chtěli dobrý tip na cyklový let, tak Holičky a další zaniklé obce v geoparku Ralsko jsou skvělým tipem.

A teď ještě závěrem ke splnění slibu, že vám připomenu soutěžní otázku. My se ptáme na jednu originální lavičku, na lavičku Ferdinanda Vaňka, která je pod stou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A ptáme se, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Tak pište, posílejte textovou zprávu, pravidla naší soutěže najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Najdete tam i reportáže, najdete tam fotografie, interaktivní plánovací mapu i to, jak se tedy ta textovka píše, to už jsem taky říkal. Jenom připomenu, že službu poskytuje ATS Praha, stojí 4 koruny a tentokrát, tento víkend hrajeme o turistické zápisníky a pochopitelně o hlavní cenu za měsíc říjen. Tou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to už byla poslední, respektive předposlední informace dnešních výletů, protože tou poslední je čas, kdy začínají výlety zítřejší, 13. hodina a 4. minuta. Už teď se na vás všechny těší Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V Česku se uzavřely volební místnosti a začíná sčítání hlasů. V některých obcích na Jihomoravě je už o složení obecních zastupitelstev rozhodnuto. V Brně na Špilberku je nová výstava historických reklam. Bude zataženo až oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Před malou chvílí se v celém Česku uzavřely volební místnosti a začíná sčítání volebních hlasů. V jedné z volebních místností je reportérka Aneška Hlávková.
2: Já jsem právě teď v centru Brna v jedné z volebních místností v Rašínově ulici. Právě před chvílí se volební místnost uzavřela, členové komise právě rozpečeťují volební urnu, z které za chvíli vysypou volební lístky. Ty budou třídit a volební hlasy sčítat. Podle posledních dat průběžné volební účasti přišlo letos v Brně podle odhadu magistrátu vhodit lístek do komunálních voleb téměř 50% voličů. Pro srovnání před 4 lety to bylo o 3% body méně. Jen doplním, že jde o poslední průběžné sčítání platná k 13. hodině. Finální čísla budou známá později, stejně jako výsledky voleb. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: V 87 obcích na Jihomoravě už o složení zastupitelstva rozhodnuto, přestože volební místnosti se uzavřely teprve před několika okamžiky. V těchto obcích totiž kandidovalo právě tolik lidí, kolik je míst v zastupitelstvu. Ve 156 obcích Jihomoravského kraje pak měli voliči na výběr jen z jedné kandidátky. V celé republice je takových míst víc než 1800. Největší jihomoravskou obcí s jedinou kandidátkou jsou Šidbořice na Hustopečsku, kde lidé vybírali 15 členů zastupitelstva. Historické reklamní plakáty a smaltované cedule si můžou prohlédnout návštěvníci brněnského hradu Špilberk na nově otevřené výstavě. Nese název Stará dobrá reklama a odkazuje na svět rukodělné reklamy v období mezi lety 1890 až 1945. Mezi více než 100 exponáty lidé uvidí také různé druhy reklamních předmětů, dobové účtenky, faktury nebo velkoplošné billboardy. Některé principy tehdejší reklamy jsou aktuální i dnes, uvádí kurátor výstavy Dan Trávníček.
3: Dřív ti výtvarníci přemýšleli podobně jak dnes, že se inspirovali, vykrádali, že byli velmi zruční. Kvalitní reklama dokázala produkt, který propagovala, velmi dobře prodat. Když to bylo dobře vyrobené, zpracované, tak funguje i po 100 letech.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě bude dnes zataženo až oblačno, přes většinu kraje bude přecházet pásmo deště. Později večer začnou srážky postupně od západu ustávat. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 13 a 16 stupni. Bude vát mírný jihozápadní až jižní vítr a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně v Merhautově ulici se srazila tramvaj s osobním autem, místem ale s opatrností projedete. V Brně taky pozor v Ondrově ulici, je tam hromadná nehoda 4 osobních aut, zdržet byste se ani tam příliš neměli. A na 10. kilometru D2 ve směru na Bratislavu se dořešuje nehoda osobního auta, je to s únikem provozních kapalin, jsou tam hasiči a záchranáři, raději tam zpomalte. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Je sobota 10. října roku 2026. 4 minuty po 14. hodině začíná volební speciál Českého rozhlasu Brno. Volby sledujeme a budeme je sledovat celé odpoledne a večer. Než komisaři sečtou první hlasy, dojde i na předpověď počasí nebo soutěž, co tím chtěl básník říct. Tak určitě zůstaňte s námi.
1: Český

0: počasí.
1: 12 minut po 14. hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteoroložka Bára Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Většinou je na obloze zataženo, v některých místech můžeme potkat i nějakou malou dešťovou kapku a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 14 a 18 stupni Celsia.
1: Očekáváte výraznější změny v průběhu večera a noci?
2: A zatím ne, to zataženo až oblačno vydrží a srážky by se postupně měly dostat na většinu území kraje. A na Hodonínsku jich bude nejméně, případně možná i žádné a později večer budou srážky postupně od západu ustávat. Teploty už by výrazně také růst neměly, teď dosahují svých maxim a k tomu fouká většinou slabý nebo mírný jihozápadní vítr.
1: A jaké počasí bude zítra?
2: Noc, respektive zítřek, budou spíše s větší oblačností stále. Během noci ještě zpočátku ojediněle doznívající srážky. A zítřek začneme ránem, kdy teploty klesnou mezi 9 až 6 stupňů Celsia v údolích a při déle trvající zmenšené oblačnosti můžou klesnout teploty až ke 4 stupňům. A jinak zítra to bude proměnlivá oblačnost, ale velká oblačnost. Odpoledne s ojedinělou přeháňkou, a to spíše v severní části kraje. Ráno ještě mohou lokálně vyskytovat mlhy a večer bude oblačnost postupně ubývat. Zítřejší maxima budou podobná jak dnes, to znamená 13 až 16 stupňů Celsia na jihu kraje až k 18 stupňům Celsia. A oproti dnešku zítra povane vítr přes den mírný západní až severozápadní s rychlostmi k 25 km v hodině a někde i s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Pěkný den i vám, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům, jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt a která vůně je třeba ideální pro lepší spánek. To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Volby 2026.
1: Volební místnosti se ve 2 hodiny odpoledne zavřely a volební komise teď sčítají hlasy. V jedné z volebních místností je u toho i naše reportérka Aneška Hlávková. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. I tady v Rašínově ulici v centru Brna už jsou zavřené dveře volebních místností a členové komisí sčítají platné hlasy. Z rozpečetěné volební urny vysypaly obálky a z nich teď vytahují hlasovací lístky a třídí je podle křížků.

0: aby se jim hlasy dobře sčítaly. Konkrétně v jednom volebním okrsku přišla volit třetina voličů, lístky ale několikrát kontrolují a tak podle nich sčítání ještě nějakou chvíli vezme.
1: Co všechno mohli lidé v Brně rozhodnout?
0: Většina voličů v Brně dostala dva hlasovací lístky, jedním vybírají zastupitelé své městské části, v tomto případě Brna středu, a druhým zastupitele města Brna. To bude mít po 8 letech nového primátora nebo primátorku. Dosavadní primátorka Markéta Vaňková už totiž mimo jiné ze zdravotních důvodů znovu nekandiduje. O jejím nástupci ale rozhodnou až nově zvolení zastupitelé, a to podle toho, jaké strany se po volbách dohodnou na spolupráci. V části Brna se navíc volilo taky do Senátu, konkrétně ve volebním obvodu číslo 60.
1: A jaký je letos zájem o volby?
0: Podle posledních dat průběžné volební účasti přišlo letos v Brně podle odhadu magistrátu vhodit lístek do komunálních voleb téměř 50% voličů. Pro srovnání před 4 lety to bylo asi o 3% body méně. A já jen doplním, že jde o poslední průběžná sčítání platná k 13. hodině. Ta finální čísla budou známá až později.
1: Ještě se zeptám prakticky k průběhu voleb. Objevily se nějaké problémy?
0: Členové komise tady v Rašínově ulici mi říkali, že letos neměli vůbec žádný problém s e-doklady. Při loňských podzimních volbách do poslanecké sněmovny přitom aplikace čelila technickým potížím a někteří voliči se jejím prostřednictvím nemohli prokázat. A relativní klid hlásí i policisté. Podle Brně volby v Brně poklidné. Provedli přes 500 kontrol a nezaznamenali žádnou výtržnost. Jen státní policisté prověřují po regionu několik oznámení kvůli možnému porušení pravidel volební kampaně a taky poškození reklamních banerů ve Znojmě. Závažnější incidenty na nich ale nebyly.
1: Ještě jednou se doptám na ty závažnější incidenty, protože jsme tady měli technický problém, tak ještě jednou, prosím.
0: Já nevím teda, co
1: jen
0: bylo
1: jestli
0: slyšet
1: tu poslední
0: se
1: větu.
0: Konci,
1: bylo slyšet
0: se
1: jenom závažnější incidenty. Jo, bohužel měli jsme tady nějaký výpadek, tak jinak to posluchači mají všechno. Tedy
0: rozumím,
1: závažnější
0: tak
1: incidenty.
0: O tom, že...
1: Ano.
0: Mluvila jsem o tom, že státní policisté prověřují teda po regionu několik těch menších porušení pravidel. Jak to bylo, několik oznámení. Oni prověřují po regionu několik oznámení kvůli možnému porušení volebních pravidel a taky říkají, že ale závažnější incidenty podle nich v regionu nebyly.
1: Shrnuje reportérka Aneška Hlávková. Já moc děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naslyšenou.
0: Taky přeji pěkné odpoledne. Naslyšenou. Yeah!

0: Volby 2026.
1: V 87 obcích na jihu Moravy bylo o složení obecního zastupitelstva rozhodnuto ještě před uzavřením volebních místností. V těchto obcích totiž kandidovalo právě tolik lidí, kolik je míst v zastupitelstvu. Ve 156 obcích Jihomoravského kraje pak měli voliči na výběr jen z jedné kandidátky. V celé republice je takových míst víc než 1800. Největší jihomoravskou obcí s jedinou kandidátkou jsou Šidbořice na Hustopečsku, kde lidé vybírali 15 členů zastupitelstva. Do dnešních 13 hodin hlasovalo v komunálních volbách v Brně víc než 49,5% oprávněných voličů. To je zhruba o 2% víc než před 4 lety. Vyplývá to z dat brněnského magistrátu. V senátních volbách v brněnském obvodu číslo 60 odvolilo do 13. hodiny zhruba 52% oprávněných voličů. Jihomoravští policisté prověřují 3 oznámení kvůli možnému porušení pravidel volební kampaně. Jedno se týká Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku, další dvě brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Policie taky prověřuje poškození reklamních banerů na několika místech ve Znojmě pro podezření z poškození cizí věci.
0: Volby 2026.

0: Volby 2026.
1: Po sečtení hlasů ve volebních místnostech bude jasno o nových obecních zastupitelích. Někde kandidáti bojují o méně křesel než před 4 roky. Snížení počtu zastupitelů se týká na Jižní Moravě třeba Boskovic a Mikulova. Víc nám teď řekne reportér Jakub Holler. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Co města vedlo k tomu snížit počty zastupitelů?
2: Důvodů měli dosluhující zastupitelé několik. Zmiňovali hlavně to, že tím městský rozpočet ušetří a slibují si od toho taky efektivnější rozhodování, jak uvádí mluvčí boskovické radnice Martina Žižková.
3: Argumenty pro snížení počtu zastupitelů zahrnovaly zejména srovnání s obdobně velkými městy, finanční úsporu, vyšší operativnost rozhodování a nižší počet kandidátů potřebných pro sestavení volebních listin.
2: V Boskovicích bude nově 23 zastupitelů, doteď jich bylo 27. V Mikulově usilují kandidáti o 21 mandátů, to je o 4 méně než v předchozích volbách. Jiná okresní města a obce s rozšířenou působností na jihu Moravy žádné změny v počtech zastupitelů nedělaly. Kromě Brna jich mají nejvíc v Hodoníně a ve Znojmě, a to 31. Znojmo má přitom zhruba o 10 000 obyvatel víc. Nejméně politiků má z okresních měst Blansko. Voliči jich tam vybírají 25.
1: Probrali jsme velká města a co třeba obce?
2: V některých také dělají voliči méně křížků než dřív. Zmínit můžu Hlínu na Ivančicku, Diváky a Popice na Hustopečsku nebo Nemotice a Křižanovice na Bučovicku. V těchto vesnicích snížili počty zastupitelů o 2. Ještě výrazněji škrtali v Šaraticích na Slavkovsku z 15 na 11. Ale máme i opačný příklad. Například ve Zbíšově na Slavkovsku bude po volbách zastupitelů víc, jak říká končící nezávislý starosta Jaroslav Žalkovský.
4: Máme jenom jednu kandidátku. Ty organizace si tam dávají svoje zástupce, aby vlastně zastupovali nejenom organizace, ale i ulice, v kterých bydlí a podobně. U nás je to tak, že občani si chtějí obec spravovat sami. A to je to nejdůležitější.
2: Ve Zbíšově se bude zastupitelstvo skládat z 9 lidí namísto dosavadních 7.
1: Obce a města si můžou sami určovat, kolik lidí v zastupitelstvu bude?
2: To závisí na velikosti obce a vždycky existuje nějaké rozmezí. Například obce do 500 obyvatel smějí mít 5 až 15 zastupitelů. V zastupitelstvech měst, ve kterých žije 10 až 50 tisíc obyvatel, zasedá mezi 15 a 35 členy. Ještě bych se možná zastavil u odměn. I tady hraje důležitou roli velikost obce. A zastupitelé pak určují konkrétní částku z předem daného rozmezí. Když se podíváme do obcí, které snižovaly počty zastupitelů, tak v Boskovicích dostává řadový zastupitel necelé 3000 korun měsíčně, v Mikulově cirka 2700, v Popicích pak přibližně 1600.
1: Letošní volby přináší v některých jihomoravských městech a obcích změny v počtech zastupitelů. Víme o tom díky reportérovi Jakubu Hollerovi. Děkujeme, hezký den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

Jaromír Nohavica na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 14 hodin a 51 minut. Je tu soutěž s názvem Co tím chtěl básník říct. Soutěžíme každou sobotu. Zapojit se můžete, pokud jste od nás v uplynulých 8 týdnech žádnou cenu nezískali. Dnes hrajeme o knihu Donny Everhartové s názvem Dcera z palírny. Dcera z palírny je příběh o dospívání, ve kterém je nejtěžší přestat utíkat sám před sebou. Takže pokud chcete soutěžit, volejte právě teď na číslo 726 46 52 00. Tak a já už mám na lince prvního soutěžícího nebo první soutěžící. Dobrý den, kdo pak se dovolal? Tak nám to vypadlo, takže naše linky jsou pořád volné, můžete se zapojit, můžete zavolat k nám do soutěže s názvem Co tím chtěl básník říci a vyhrát knížku, ještě jednou zopakuju, kniha Donny Everhartové Dcera z palírny. Je to autorka bestsellerů Vlaštovčí kopec a také Až rozkvete jasmín. Takže volejte právě teď na číslo 726 46 52 00. Tak na našich linkách pořád nemáme žádného soutěžícího, takže v případě, že se nikdo nepřihlásí, přece jenom je volební víkend, takže tomu rozumím a soutěž máme trošičku v netradičním čase, tak si prozatím pustíme písničku.

0: Petr Kotwald a Gejzír je 14 hodin a 55 minut a k nám do soutěže Co tím chtěl básník říci se během písničky dovolal pan Bohumír. Dobré odpoledne.
1: Ano, dobré odpoledne.
0: Tak tedy budeme soutěžit. Já budu chtít, abyste doplnil pranostiku a konkrétně, abyste doplnil dvě slova do známé říjnové pranostiky. Můžeme?
1: Ano, jistě.
0: Tak pozorně poslouchejte. Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné...
1: Léto bývá.
0: To úplně není správná odpověď. Nebo... Můžu vám prozradit, že se to trošku rýmuje, tak já vám to klidně přečtu ještě jednou.
1: Čím léze u nás vlaštovky zůstávají...
0: Jo, prodlévají, tím déle pěkné a jasné...
1: Jasné... Počasí bývá, nebo pěkně bývá, nebo krásně bývá, nebo krásné...
0: Jako ten význam máte správný, to je to správně, akorát, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Slyšíme se? Haló, tak vypadlo nám spojení, nicméně já tedy prozradím, že významově by to sedělo, ale celá pranostika zní takto. Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají, což tedy nezaznělo, takže tohle je správná odpověď. Nicméně my jsme rádi, že pan Bohumír poslouchá, bohužel se s ním nemůžu rozloučit, ale zkouším to aspoň takhle na našich vlnách. A vám ostatním přeji krásné odpoledne.

0: Šíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Podle exit polu Masarykovy univerzity se o vítězství v komunálních volbách v Brně utkají lidovci a ANO. Volební účast v komunálních volbách na jihu Moravy byla do 13. hodiny skoro 53%. Policie pátrá po 12-letém chlapci z Brna. Od včera se nevrátil domů. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Katedra politologie Masarykovy univerzity zveřejnila výsledky exit polu ke komunálním volbám v Brně. Dotazování se účastnilo 680 respondentů. Výsledky předpovídají těsný souboj koalice lidovců a starostů s hnutím ANO. Obě uskupení se pohybují mezi 24 a 30%. Za nimi je na třetím místě koalice ODS, TOP 09 a nezávislých s předpokládaným ziskem 10 až 15%.
4: 5% hranici by podle průzkumu měly překročit hnutí Zelené Brno, Zalužánky a SPD. Koalice tu by měla zůstat pod 5%. Respondenti také mohli říct, koho by měli nejraději za primátora Brna. Nejčastěji jmenovali Jakuba Hrušku za lidovce a starosty a Kamilu Zlatuškovou za koalici ODS, TOP 09 a nezávislé. Exit poly fungují jako průzkum veřejného mínění. Respondenti jsou oslovováni hned při vycházení z volebních místností. Jakub Holer, Český rozhlas.
2: Průběžné výsledky voleb bude v našem vysílání po 17. hodině podrobněji komentovat politolog Michal Pink. Jihomoravští policisté prověřují tři oznámení kvůli možnému porušení pravidel volební kampaně. Jedno se týká Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku, další dvě brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Policie taky prověřuje poškození reklamních banerů na několika místech ve Znojmě pro podezření z poškození cizí věci, říká policejní mluvčí Petr Vala.
5: Kromě těchto oznámení jsme žádné další události související s volbami nezaznamenali. Na klidný průběh voleb na celé jižní Moravě nadále dohlížejí posílené policejní hlídky. Do opatření jsou zapojeny desítky policistů, včetně kriminalistů.
2: Do dnešních 13 hodin hlasovalo v komunálních volbách na jihu Moravy průměrně necelých 53% oprávněných voličů. Přímo v Brně byla hodinu před uzavřením volebních místností průměrná volební účast v komunálních volbách přes 49,5%. Vyplývá to z dat hejtmanství. Do Senátu v brněnském obvodu číslo 60 hlasovalo do 13. hodiny zhruba 52% oprávněných voličů. V obvodech 57 Vyškov a 54 Znojmo nepřesáhla zatím podle posledních dat účast 50%. Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Rodina nejprve hledala do nočních hodin, ale nepodařilo se ho najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh z obrázky Planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Pokud máte o něm jakékoliv informace, volejte na linku 158.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Ráno se ještě mohou lokálně vyskytovat mlhy, večer začne oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty budou mezi 13 a 16 stupni, ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr, na severu a západě místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Jeden jízdní pruh je momentálně neprůjezdný na 189. kilometru D1 ve směru na Prahu. Je tam odstavené osobní auto s poruchou, na místo míří policie. A upozorňujeme, že ode dneška je kvůli údržbě uzavřený Pisárecký tunel ve směru od Bohounic k výstavišti. Tato uzavírka potrvá do 20. října. A zároveň v Pisáreckém tunelu komplikace i v opačném, tedy neuzavřeném autobusu, je tam dodávka s poruchou. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré odpoledne, 5:15 posloucháte Český rozhlas Brno. Pokračuje náš volební speciál. I nadále sledujeme sčítání hlasů a výsledky komunálních a senátních voleb na jihu Moravy. V nejbližších minutách vám nabídneme několik reportáží a rozhovorů. Už za chvíli zavoláme do první obce, kde odevzdali sečtené volební výsledky. Do Vranové na Blanensku. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno.

0: Volby 2026.
1: První jihomoravskou obcí, kde se četly a odevzdali volební výsledky, se stala Vranová v okrese Blansko. A já tak mohu poblahopřát Rostislavu Cichrovi, který se pravděpodobně znovu stane starostou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Ve Vranové bylo tak trošku jisto už dopředu. Měli jste tam jedinou kandidátní listinu. Je pak čekání na výsledky méně napjaté?
2: Tak asi ano. V dnešní době těch lidí, kteří by se hlásili této dobrovolné činnosti, moc není, takže my jsme oslovili, nebo snažili jsme se oslovit více lidí, aby se ty kandidátky udělali aspoň dvě, ale bohužel k tomu nedošlo. Takže 7 lidí na kandidátce pro 7 zastupitelů.
1: A jak těžké je dát v obci se 400 obyvatel dohromady právě těch 7 lidí, kteří mají zájem se podílet na správě obce?
2: Dá se říct, že všichni, kteří byli v posledním volebním období, tak chtěli pokračovat dál. Že jsme vlastně prakticky použili stejnou kandidátku jako minulý volba.
1: A co vás ve Vranové v tom novém volebním období čeká za úkoly?
2: Tak potřebujeme pořád ještě upravovat komunikace. Plánujeme výstavbu nových kabin v zázemí pro fotbalisty, pro Sokol a také částečné opravy kanalizace.
1: A na závěr, sledujete dál výsledky voleb?
2: Určitě. Zajímám se o to hlavně v okolních obcích v rámci našeho mikroregionu.
1: To byl Rostislav Cichra z Vranové, první obce se sečtenými volebními výsledky na jihu Moravy. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Volby 2026.
1: Zajímavosti spojené s brněnskou komunální politikou se staly tématem Procházky, kterou v předvolebním čase uspořádali politologové z Masarykovy univerzity. Studenty i zájemce z řad veřejnosti provedl ulicemi města Michal Pink z katedry politologie. Účastníky provedl od sochy Tomáše Garrigua Masaryka kolem besedního domu k nové radnici a radnici městské části Brno-Střed až na Špilberk.
2: Přemýšleli jste někdy nad tím, proč ta socha tu je?
3: Toto je totiž bývalá střední škola, kde svá středoškolská studia úspěšně zvládal jistý Tomáš Masaryk.
4: Ukazuje Michal Pink na dnešní budovu Janáčkovy akademie muzických umění na Komenského náměstí v Brně. Tam totiž v 60. letech 19. století první československý prezident studoval. Odtud skupina pokračovala k nedalekému besednímu domu.
2: A když se bojovalo za Českou univerzitu, tak to probíhalo tady na tom náměstí. A právě v roce 1905 v říjnu tady byl na prahu besedního domu proboden František Pavlík a o 10 roků později vznikla tato deska.
4: Právě historické a politické souvislosti byly jedním z důvodů, proč se na Procházku vydala i studentka politologie Lucie Jančíková.
5: Tak jsem si říkala, že by mohla zábavně podat i volební geografie Brna, i když z Brna nejsem a trochu víc pochopit místo, kde studuju.
4: Michal Pink pak zavedl účastníky k nové radnici, kde promluvil o poválečných brněnských primátorech a primátorkách. Na nádvoří radnice Brno-Střed pak o politice této městské části.
6: Je to akce, která zapadá do, dejme tomu, 4 podobných, které pořádáme během celého semestru. Jednou to je zaměřeno třeba teďka na komunální volby, protože máme komunální volby. Potom třeba je to zaměřeno na volby do Evropského parlamentu a nějaké jako nadnárodní specifika Brna.
4: Na Špilberku se účastníci věnovali tomu, pro které strany lidé v různých částech města hlasují. Pink vysvětloval také souvislost mezi poválečným rozdělováním bytů a pozdějšími volebními preferencemi v různých částech města.
2: Takže i toto potom je vlastně to, co vám vede k tomu, že když se podíváte na ten barák a jeho minulost, kdy vznikl a jakým způsobem ten člověk k tomu dospěl.
4: V závěru přišla řeč i na minulé komunální volby v Brně z roku 2022. Na detailních mapách si mohli všichni prohlédnout, v kterých lokalitách získali jednotlivé strany největší podporu.
5: Celé to bylo velmi hezky strukturované a dozvěděla jsem se vlastně spoustu zajímavých věcí, které jsem předtím nevěděla. A vlastně jsem byla i překvapena fakty, které jsem se dozvěděla.
4: Zhodnotila Procházku Lucie Jančíková. Hodina a půl nakonec nestačila a někteří účastníci se na podrobnosti ptali ještě po skončení akce. Z Brna Krištof Podaný, Český rozhlas.
1: A já dodám, že Michal Pink bude dnes odpoledne a v noci i komentátorem volebních výsledků ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Volby 2026.
2: Katedra politologie Masarykovy univerzity zveřejnila výsledky exit polu ke komunálním volbám v Brně. Dotazování se účastnilo 680 respondentů. Výsledky předpovídají těsný souboj koalice lidovců a starostů s hnutím ANO. Obě uskupení se pohybují mezi 24 a 30%. Za nimi je na třetím místě koalice ODS, TOP 09 a nezávislých s předpokládaným ziskem 10 až 15%. 5% hranici by podle průzkumu měly překročit hnutí Zelené Brno, Zalužánky a SPD. Koalice TU by měla zůstat pod 5%. Respondenti také mohli říct, koho by měli nejraději za primátora nebo primátorku Brna. Nejčastěji jmenovali Jakuba Hrušku za lidovce a Kamilu a starosty a Kamilu Zlatuškovou za koalici ODS, TOP 09 a nezávislé. Do dnešních 13 hodin hlasovalo v komunálních volbách na jihu Moravy průměrně necelých 53% oprávněných voličů. Přímo v Brně byla hodinu před uzavřením volebních místností průměrná volební účast v komunálních volbách přes 49,5%. Vyplývá to z dat hejtmanství a brněnského magistrátu. Brněnští strážníci dnes nezaznamenali v souvislosti s komunálními a senátními volbami v Brně žádné potíže. Celkem hlídky od pátečního odpoledne podnikly 611 kontrol. Jihomoravští policisté prověřují 3 oznámení kvůli možnému porušení pravidel volební kampaně.
1: Volby 2026.

0: Něco o lásce na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 15 hodin a 39 minut. Je tu 65. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomínají smutnou historii Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak i drobná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Vypráví Michal Isteník a dnes nás zavede za událostí, která se stala na Slovensku. Přesto se úzce týká Brna.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1968. Lavina smetla lyžařský kurz z Brna. Dějištěm této tragédie úzce spojené s Moravou se stalo Slovensko, konkrétně Kubínská Hola v Oravské Magure. V úterý 16. ledna 1968 se totiž právě tam utrhla lavina, která patří k nejtragičtějším v tehdejším Československu. Jen šťastnou shodou okolností a díky obrovskému nasazení přítomných se počet obětí nepočítá v desítkách. V místě se konal lyžařský kurz studentů Elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně. Po jejich nedělním příjezdu zasáhla hory vichřice, následovaná oteplením. V osudné úterý kolem 10:45 dopoledne se masy sněhu samovolně uvolnily. Lavina o šířce více než 400 metrů urazila více než kilometr. Jen o kousek minula horskou chatu, v níž byl kurz ubytovaný. Zavalila na svahu 5 desítek účastníků i 4letou dceru chataře, která tam sáňkovala. Vedoucí kurzu se jí snažil chránit vlastním tělem, ale lavina mu dívku vytrhla z náruče. Někteří lyžaři zůstali zasypaní jen několika centimetry sněhu a bez ohledu na svá zranění se snažili hledat spolužáky a kolegy pod zmrzlou masou. K hledání spolužáků a kamarádů používali účastníci výpravy mezi tím lyžařské hole, hrabali a přímo v chatě zřídili provizorní ošetřovnu. Spojení s civilizací nefungovalo. Pro pomoc vyrazil instruktor a jeden účastník kurzu. K nejbližšímu telefonu dorazil první z nich podle dobových pramenů bez bod, protože se mu v lyžácích těžce utíkalo. 4 hodiny po pádu laviny na místo dorazili ženisté z Dolného Kubína. 10kilometrový úsek k chatě zvládli překonat prakticky bez techniky za 1 hodinu a 10 minut. Ještě v osudné úterý studenti, vojáci, členové Sboru národní bezpečnosti, personál chaty a záchranáři vyprostili 5 těl obětí. 6. tělo našli ve středu ráno, když je pomohl lokalizovat lavinový pes dovezený z Vysokých Tater. Dalších 11 studentů skončilo v nemocnici. Zachránit se podařilo i dcerku chataře. Památník na místě má pod informační tabulkou nápis Mrtvým na památku, živým pro výstrahu. Oběti připomínají symbolické totemy, kameny pak nesou jména 5 mladých mužů a 1 dívky, kteří se spod Kubínské Hole do Brna nevrátili.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 65. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět v pátek krátce před 9. hodinou ráno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Ludvík Vaculík v Šumperku mnohokrát vystupoval a naše knihovna pořádá už 22 let festival Město čte knihu. A jedním z autorů byl právě Ludvík Vaculík. Celý týden jsme ho tady četli, jeho syn Janek tady tenkrát taky byl, užívali jsme si krásný program, Ludvík tady bydlel, tak jsme se vlastně s Ludvíkem Vaculíkem poznali.
2: Mimořádně v neděli od 17 hodin.
3: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
2: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 15 hodin a 51 minut. Naše odpolední vysílání se chýlí ke konci. Po zprávách v 16 hodin vás čeká pokračování volebního speciálu, kterým vás bude provázet Zuzana Kopuletá, která je právě teď se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Po moderování všech předvolebních debat, jak se těšíš na speciální volební vysílání?
1: Těším se, protože mě samozřejmě zajímají ty výsledky voleb samotné. Určí, kam se naše města a obce budou příští 4 roky ubírat. No a samozřejmě díky našemu volebnímu speciálu budu mít ty informace od kolegů, lidově řečeno z první ruky, a to je samozřejmě skvělé. Moje zvědavost bude ukojená hned. No a mám taky radost, že můžu být u toho a zprostředkovávat výsledky našim posluchačům. No a co se týká návaznosti na volební debaty s kandidáty, tak to má také svoje pozitiva, protože ta příprava mě nutí, abych si ty programy velmi pečlivě přečetla a dokonce i některé body dobře zapamatovala. Takže to bych samozřejmě neudělala, kdybych byla jen voličem. Takže jsem ráda, že se v tom teď alespoň trošku vyznám. No a o to zajímavější je sledovat ty výsledky, no a do budoucna potom samozřejmě, jak ti naši zvolení zástupci ty svoje sliby splní, ale to už je jiná kapitola.
0: Říká Zuzana Kopuletá, moderátorka odpoledního a večerního volebního speciálu. Já moc děkuji za rozhovor.
1: Naslyšenou.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se pro tuto chvíli loučí a příjemný poslech našeho vysílání vám přeje Eliška Zárecká.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V komunálních volbách je zatím na Jihomoravě sečtených přes 14% okrsků. V senátních obvodech v Jihomoravském kraji zatím vede Jan Grolich a Tomáš Třetina. Aplikace e-doklady fungovala během voleb bez problému. Použilo ji přes 100 000 lidí. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. V Jihomoravském kraji je aktuálně sečtených 200 okrsků, kde lidé hlasovali v komunálních volbách. To je asi 14% z celkového počtu 1409. Podle dosud sečtených dat je zatím průměrná volební účast 51,38%. V některých menších obcích na Jihomoravě už komise dokončily sčítání hlasů v komunálních volbách. Jednou z nejrychleji sečtených obcí jsou Podmiče na Znojemsku, kde si dvě uskupení rozdělí 7 mandátů v poměru 4:3. Jasno o vedení obce už je třeba taky v Kožušicích na Vyškovsku, kde hlasovala necelá stovka obyvatel. V senátním obvodu číslo 57 Vyškov zatím podle průběžných dat vede jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL s téměř 57%. Na druhém místě je zdravotní sestra Petra Absolunová, kandidující za hnutí ANO s necelými 33%. V obvodu 54 Znojmo je v tuto chvíli na prvním místě Tomáš Třetina z TOP 09 a za ním Jiří Kyněra z ANO. Pro obvod 60 Brno město zatím nejsou dostupná data. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech bez potíží, informuje o tom Digitální informační agentura. Odhaduje, že občanským průkazem v mobilu se při volbách prokázalo přes 100 000 lidí. Před hlasováním nebo během něj se do e-dokladů přihlásilo dokonce 250 000 uživatelů. Největší nápor na ně byl včera hned po otevření volebních místností.
1: Počasí.
0: Zítra na Jihomoravě čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Ráno se ještě mohou lokálně vyskytovat mlhy. Večer začne oblačnosti postupně ubývat, nejvyšší odpolední teploty budou mezi 13 a 16 stupni. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Na severu a západě místy s nárazy kolem 55 km za hodinu a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru na Brno dejte pozor mezi kilometry 168 a 178. Levý jízdní pruh je uzavřený kvůli údržbě dálnice, seká se tam tráva v okolí dálnice. A ode dneška je pro následujících 10 dní uzavřený Pisárecký tunel ve směru z Bohunic do Pisárek. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná volební speciál Českého rozhlasu Brno. Věnujeme se v něm nejen výsledkům voleb do městských a obecních zastupitelstvech a do Senátu parlamentu České republiky, ale vypravíme se i do volebních štábů a postupně se k nám připojí také politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Michal Pink. Ten bude komentovat výsledky. Uslyšíte však mnohem víc. Od mikrofonu vám nerušený poslech přeje Zuzana Kopulatá.
1: Český rozhlas Brno.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Jak už vážení posluchači víte, tak společnost vám dělá speciál volební Českého rozhlasu Brno. Sledujeme samozřejmě, jak se vyvíjejí výsledky, ale také to, kde a jak politici sledují výsledky voleb, no a samozřejmě se můžete těšit na mnohem víc. Kavárny, hospody, ale i galerie, taková místa si letos volební štáby vybrali, aby sledovali výsledky voleb. Kde jaká strana nebo hnutí sčítání výsledků sledují, zjišťoval redaktor Jakub Holer. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Dá se tedy říct, jaké místo je jako volební štáb nejoblíbenější?
2: Nejčastěji si strany a hnutí vybrali restaurace a nebo hospody. Koalice ODS a TOP 09 sčítání sleduje v hostinci u semináru v centru Brna. V restauraci Potrefená husa má štáb zase hnutí ANO. Zástupci SPD výsledky sledují v pivním paláci na Jakubském náměstí. Nedaleko je i hnutí Za Lužánky, konkrétně v Bystru Soul. Hospodu u Všech svatých si zase vybralo hnutí Brno k lidem, Zelení se sešli u Tří ocásků na třídě kapitána Jaroše a Piráti, ti jsou v kavárně a baru Patio v Husově ulici.
1: Kde ještě kromě restaurací politici výsledky sledují?
2: Restart pro Brno má například štáb v brněnském sídle KSČM v Křenové ulici. Lidovci si pak můžou vybrat. Štáb v Brně mají ve Vaněk galerii u Vaňkovky a ve Šlapanicích sídlí celostátní volební štáb lidovců.
1: Mají mimo Brno ještě nějaké další strany či hnutí, co v krajském městě kandidují?
2: Ano, stejně jako v předchozích volbách sleduje výsledky v Pohořelicích u Brna hnutí Přísaha.
1: Kde sledují sčítání výsledků komunálních a senátních voleb v Brně a jeho okolí, jsme probrali s redaktorem Jakubem Holerem. V některých štábech se pohybují i naši další reportéři. Budeme se s nimi spojovat i dál. No a za chvíli se pro změnu spojíme s jedním našich senátorů, aby nám přiblížil, jaké je čekání na volební výsledky z hlediska voleného. Takže děkuji Jakubu Holerovi. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Komunální volby jsou na sčítání nejhorším typem voleb hlasování. Proto v Brně a v Praze zatím není sečtený žádný volební okrsek. Podrobnosti má kolega Miloš Šenkýř, který jako novinář zažil mnoho voleb. Vítej ve studiu.
2: Krásný den.
1: Co je tady na tomto typu voleb tak složitého?
2: Vlastně to, jak sami o sobě vypadají, protože já jsem tady přinesl jenom pro zajímavost brněnský hlasovací arch a on má na výšku více než jeden metr a na šířku více než čtvrt metru. A na něm jsou desítky a desítky jmen na každé z těch kandidátek. A když to dostane do rukou potom komise, tak musí vlastně sečíst křížky, které se na tom archu objeví, a to v několika různých metodách, protože lidé mohou hlasovat buď pro konkrétní lidi, nebo pro konkrétní strany, anebo ty metody kombinovat.
1: Je to tedy velmi složité, jak se s tím sčítáním nakládá potom dál?
2: No, když komise uzavře volební místnost, tak vlastně vysype volební schránky, musí rozstřídit obálky a musí začít procházet jednotlivé archy. A skutečně, když například na tom brněnském může být až 55 křížků, tak to musí opravdu zkontrolovat, jestli náhodou někdo nedal víc, pak by ten arch byl neplatný, a nebo potom začít sčítat ty jednotlivé křížky do jedné dlouhé řady. A teď, když vezmeme, že v tom jednom volebním okrsku, v té

0: jedné volební místnosti může hlasovat zhruba 1000 lidí, tak najednou se dostáváme do toho, že ta komise musí jenom na tom jednom archu do zastupitelstva města Brna sečíst 10 000 různých křížků. A k tomu přibudou další, které jsou pro zastupitelstva městských částí. A to všechno sečíst, to tedy zabere pořádně času.
1: No a máš odhad, jak dlouho to může trvat?
0: Já bych si přál, aby to bylo hodně rychlé, abychom tady mohli přinést výsledky co nejdříve, ale byly dny, kdy to skončilo, nebo byly volby, kdy to skončilo těsně nad ránem.
1: Já ještě připomenu, že v Jihomoravském kraji v tuto chvíli je sečteno něco přes 22% volebních okrsků a volební účast se zatím ukazuje někde kolem 49%. Děkuji Miloši Šenkýřovi.
0: Příjemný.
2: Volby 2026.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Brno.
0: Volby 2026.

0: senátním obvodu číslo 57 Vyškov zatím podle průběžných dat vede jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL s 54%. Na druhém místě je zdravotní sestra Petra Absolonová, kandidující za hnutí ANO s 35%. V obvodu číslo 54 Znojmo je v tuto chvíli na prvním místě Tomáš Třetina z TOP 09 a za ním Jiří Kyněra z ANO. Pro obvod 60 Brno město zatím nejsou dostupná data. V Jihomoravském kraji je zatím sečtených skoro 23% okrsků, kde se hlasovalo v komunálních volbách. Podle zatím sečtených dat je průměrná volební účast na Jihomoravě bezmála 54%. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech bez potíží, informuje o tom Digitální informační agentura. Odhaduje, že občanským průkazem v mobilu se při volbách prokázalo přes 100 000 lidí. Před hlasováním nebo během něj se do e-dokladů přihlásil dokonce 250 000 uživatelů. Největší nápor na ně byl včera hned po otevření volebních místností.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Brno. Společně sledujeme, jak probíhá sečítání hlasů v komunálních a senátních volbách. Já můžu říct, teď podle nejčerstvějších informací je sečtena zhruba čtvrtina okrsků v těch komunálních volbách. Volební účast v Jihomoravském kraji zatím vypadá na něco přes 53%. No a protože všichni společně čekáme, tak mě teď zajímá, jak je to napínavé, když někdo sleduje ty volby z pozice toho, kdo kandidoval a čeká, jak to dopadne. Na telefonu je teď bývalý senátor Jan Žaloudík. Já jenom prozradím, že senátorem byl v letech 2010 až 2022. No a pane profesore, já vás zdravím.
2: Dobré odpoledne.
1: Můžu se vás zeptat, kde a při jaké činnosti sledujete dnešní sečítání, pokud ho tedy sledujete?
2: No, tak já to sleduju jenom průběžně, trhám jabka, vždycky, když s nima vyběhnu nahoru, tak to mám tady puštěný, tak nějak vím, že se to sčítá, že máme volby a tak, ale že bych nějak jsou napínavější věci v životě, bych řekl tak.
1: Vy jste lékař, tak určitě o napínavých okamžicích v lidském životě toho víte hodně. Přesto se vás zeptám, když jste byl kandidátem, jaký to byl pocit, že už volební místnosti se zavřely a teď tedy přijde ten verdikt. Prožíval jste to nějak dramaticky, byl jste napjatý, měl jste trému, nebo naopak jste byl úplně klidný, bylo vám jedno, jak to dopadne?
2: Víte, já nejsem asi správný vzorek tady na tohleto drama, ale to já jsem kandidoval poprvé 2010 a to jsem si byl, to protože jsem se dožral, že trošku jsme potřebovali zrušit vliv nejmenovaných pánů Julínka a Schneidera, a tak jsem měl pocit, že je to i užitečný, ale nějak napětí, ono je to vždycky na podzim a v sobotu, tak já jsem asi hrabal listí, jsem byl na zahradě a poznal jsem nějaký vítězství vždycky podle toho, že mi začali zvonit SMSky a někdo mi gratuloval, jo? Takže jsem byl v monterkách a v kapse jsem měl mobil, ale že bych to nějak dramaticky sledoval a kousal si u toho nechty a byl nějak hrozně toto ne. Ale poprvé mi o to jako tak docela i šlo, protože tam šlo o víc věcí, jak proti státu chránit majetek státu a zájmy státu. Bylo to takový dramatičtější. To 2016, to druhý opakování už bylo takový vlažnější, protože už jsem zaprvé věděl, co všecko ten senát může a co nemůže, jak se věci mají. A po třetí, když ta možnost byla 22, tak už jsem nekandidoval, protože asi myslím, že všecko tak v životě stačí vždycky dvakrát, aby jsme se taky někdy vystřídali a na Jižní Moravě se chápe, že Sujovice taky do jedné, do druhé nohy a stačí a potom už je toho moc. Takže nemůžu říct, že bych to nesledoval třeba, ale vždycky jsem to sledoval přes ten mobil v kapse, kde mi gratulovali kolem, potom až už byly ty výsledky podvečer, jak to vypadá. No a to mi tak nějak stačilo.
1: A chystáte se, až to nějakým způsobem dopadne, také někomu gratulovat? Nechci teď slyšet jméno, ale máte svého favorita?
2: No, tak my jsme tady, já jsem z Žižkovska, že jo, z Žižkovic, tak tady na Žižkovsku máme takové dějiny, jako konflikt, prožívají to hrozně v Praze, že pan hejtman kandiduje s naší sestřičkou z Masarykova onkologického, proti naší sestřičce z Masarykova onkologického ústavu, tož kdyby to nějak dopadlo, tak ji pošlu SMS-ku taky, ona to třeba sleduje, třeba není na zahradě, tak by ji poslal, a když to nedopadne, jak mnozí soudí, no tak panu hejtmanovi nebudu gratulovat, on by to ani nerozpoznal, že Žaloudíka a navíc těch funkcí má moc, takže mu to až na tom tak asi nesejde.
1: Já vám děkuji za to, že jste si na nás udělal čas, že jste se s námi podělil o svoje vzpomínky i současné názory. No a přeji vám, aby to trhání jablek, jestli jsem správně pochopila, dobře dopadlo, protože...
2: Ještě to vyvozím nahoru na kopečka a už to bude bezvadný.
1: Tak si pak pěkně odpočíňte.
2: Takže to dobře to dopadá už teď. Já už jako jsem s dnešním dnem skoro spokojený. Jo, takže nepršelo, tak to je fajn.
1: Takže ať si potom pěkně od té práce odpočinete, mějte se krásně, ať se vám daří, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: To byl Jan Žaloudík, bývalý senátor v letech 2010 až 2022. Posloucháte speciální volební vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: V Jihomoravském kraji v letošních volbách voliči zároveň vybírají i senátory ve čtyřech volebních obvodech. Sledovaný je zejména obvod Vyškov, kde kandiduje jihomoravský hejtman lidovec Jan Grolich. Proti kandidátkou mu je za hnutí ANO Petra Absolonová. Tu výrazně podpořili i vrcholní vládní politici, včetně premiéra. Volební štáb KDU-ČSL je ve šlapanicích a právě tam teď míříme za reportérkou Alenou Hesovou. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Aleno, jak vypadají průběžné výsledky sčítání hlasů?
2: Tak v obvodu Vyškov zatím volební komise sečetly zhruba 17% okrsků. První výsledky přišly pro zajímavost z Nesvačilky, kde lidé odevzdali do Senátu 108 platných hlasů. No ale pokud se podíváme na nějaká komplexnější celková čísla, tak zatím má většinu hlasů právě úřadující hejtman a lidovecký předseda Jan Grolich. Z dat aktuálně sečtených okrsků plyne, že se na prvním místě drží s přibližně 53%. To číslo se vlastně od začátku sčítání pohybuje nad těmi 50%. A pokud by si tu nadpoloviční většinu v prvním kole Grolich udržel, znamenalo by to, že postoupí rovnou a za týden nebude druhé kolo senátních voleb. No a pokud jde o to, jak se vedou jeho soupeři, tak na druhém místě je v tuto chvíli už ta zmíněná kandidátka hnutí ANO Petra Absolonová s 36% a třetí místo patří členovi hnutí Přísaha Jaroslavu Fládrovi. Ještě připomenu, že na Jihomoravě se volí do senátu kromě obvodu Vyškov taky v brněnském obvodu 60 na Znojemsku a v části Hodonínska, které spadá pod obvod Uherské Hradiště.
1: Jak se ta čísla, o kterých jsi mluvila v souvislosti s volebním obvodem Vyškov, odrážejí na náladě volebního štábu lidovců?
2: Tak ono je potřeba na úvod zmínit, že tady ve Šlapanicích mají lidovci svůj centrální štáb a to se samozřejmě odráží i na tom, kolik členů strany a jejich výrazných tváří dorazilo. Momentálně se obě místnosti Orlovny naplnily, jak právě členy strany, tak podporovateli nebo novináři. No a tedy k té náladě, abych od té otázky neutekla, tak ta je, řekla bych, poměrně optimistická vzhledem k těm průběžným výsledkům. Ty výsledky se tady promítají online na zdi jedné z místností a lidé je tady po očku neustále sledují, nicméně nemůžu říct, že zatím by bylo nějaké bujaré nadšení, přece jenom to číslo těch sečtených okrsků je zatím poměrně nízké, nicméně Jan Grolich, ten přijel zhruba v 15 hodin a avizoval, že jakmile budou ty výsledky na Vyškovsku jasné, takže hned udělá nějaký krátký tiskový briefing, na který tady čeká teď zhruba tak 20, možná i víc novinářů. Její výsledky a prohlášení Grolicha vám samozřejmě přineseme. Už dřív ale řekl, že by zůstal ve funkci jihomoravského hejtmana, i kdyby ve volbách do Senátu uspěl.
1: To byla Alena Hesová ze štábu lidovců ve Šlapanicích.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
5: Bylo 17 hodin.
6: Český rozhlas Brno, zprávy.
5: Na jihu Moravě je sečtená asi třetina volebních okrsků, kde se konaly komunální volby. Podle exit pollu Masarykovy univerzity se o vítězství v komunálních volbách v Brně utkají lidovci a ANO. Policisté hledají 12-letého chlapce z Brna. Včera se nevrátil ze školy domů. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Hana Florianová. Na jihu Moravě je zatím nejvíce čtených volebních okrsků v okrese Blansko. Tam je podle Českého statistického úřadu jasno ve více než 60% okrsků. Naopak zatím nejméně dat mají statistici z okresu Brno město. V celém jihomoravském kraji je podle prozatímních dat sečtená bezmála třetina všech okrsků, kde se konaly komunální volby, a průměrná volební účast je zatím zhruba 53%. Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje i politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. Katedra politologie Masarykovy univerzity zveřejnila výsledky exit pollu ke komunálním volbám v Brně. Dotazování se účastnilo 680 respondentů. Výsledky předpovídají těsný souboj koalice lidovců a starostů s hnutím ANO. Obě uskupení se pohybují mezi 24 a 30%. Za nimi je na třetím místě koalice ODS, TOP 09 a nezávislých s předpokládaným ziskem 10 až 15%.
7: 5% hranici by podle průzkumu měly překročit hnutí Zelené Brno, Zalužánky a SPD. Koalice tu by měla zůstat pod 5%. Respondenti také mohli říct, koho by měli nejraději za primátora Brna. Nejčastěji jmenovali Jakuba Hrušku za lidovce a starosty a Kamilu Zlatuškovou za koalici ODS, TOP 09 a nezávislé. Exit poly fungují jako průzkum veřejného mínění. Respondenti jsou oslovováni hned při vycházení z volebních místností. Jakub Holer, Český rozhlas.
5: Jihomoravská policie pátrá po 12-letém Romanu Molnarovi z Brna. Chlapec se nevrátil po včerejší výuce domů, pokračuje mluvčí krajských policistů Petr Vala.
8: Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je střední postavy a měří přibližně 165 cm. A nemá u sebe finanční prostředky ani mobilní telefon a na sociálních sítích nevystupuje.
5: Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe by měl mít modrý batoh s obrázky planet. Jeho fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Chlapec může být podle policie v ohrožení života, protože mohl strávit celou noc venku. Prosí proto veřejnost o pomoc. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, obraťte se na linku 158.
6: Počasí.
5: Zítra na jihu Moravy čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Ráno se ještě mohou lokálně vyskytovat mlhy. Večer začne oblačnosti ubývat, nejvyšší odpolední teploty budou mezi 13 a 16 stupni. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Na půltém kilometru dálnice D2 ve směru na Brno je momentálně neprůjezdný pravý jízdní pruh, blokuje ho osobní auto, je to v dopravním omezení, čekejte tam zdržení. A pozor taky na 204. kilometru dálnice D1 ve směru na Ostravu, v pravém jízdním pruhu je tam odstavené auto a kolem se pohybují lidé, na místo míří policie. Šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Brno vysílá volební speciál. Sledujeme výsledky komunálních a senátních voleb. Už za chvíli k nám do studia přijde i politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Michal Pink. Kromě aktuálních informací se tedy můžete těšit na jeho postřehy a komentáře. Ještě připomenu, že pořad Zelený ring, který běžně vysíláme v tomto čase, uslyšíte zítra také po 17. hodině. Takže ať už nás budete poslouchat dnes nebo i zítra, rozhodně vám k tomu přeje příjemný poslech Zuzana Kopuletá.
6: Český rozhlas Brno.

0: Volby 2026.
1: Při komunálních volbách tradičně sčítání nejdéle trvá ve velkých městech. Třeba v Brně jsou k 17. hodině sečteny hlasy jen ve dvou z více než 350 okrsků. První povolební odhady proto nabídli politologové Masarykovy univerzity. Ptali se téměř 700 lidí odcházejících z volebních místností. Výsledky takzvaného exit polu teď přiblíží redaktor Jakub Holler. Opět vás tady vítám.
2: Dobré odpoledne.
1: Co konkrétně tedy ten průzkum ukazuje?
2: Podle tohoto exit pólu by o vítězství v komunálních volbách měla bojovat koalice lidovců a starostů s hnutím ANO. Průzkum oběma uskupením odhaduje zisk hlasů mezi 24 a 30%. Třetí by mohla skončit koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, kteří se pohybují okolo 10 až 15%. Hranici 5% by taky podle tohoto průzkumu mělo překročit hnutí Zelené Brno. Dále hnutí Zalužánky a SPD se pohybují u 5% hranice, no a naopak koalice TU, Nové Brno nebo Motoristé by se do zastupitelstva podle těchto odhadů nedostali.
1: Byly v exit polu ještě i nějaké další otázky?
2: Dotazovaní odpovídali i na to, koho by si nejraději přáli za primátora, respektive primátorku. Nejčastěji se ve výsledcích objevovaly dvě jména. Jakub Hruška, který kandiduje za lidovce a starosty, a Kamila Zlatušková za ODS a TOP 09. Každého z nich by si ve vedení města přála zhruba pětina voličů. Oba kandidáty nejvíce podporují voliči jejich vlastních koalic, získávají však sympatii i mezi voliči dalších stran.
1: Za tyto informace děkuji Jakubu Hollerovi a budu se těšit zase určitě během dnešního vysílání naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A ještě dodám, že jeden z garantů průzkumu, Michal Pink, politolog Masarykovy univerzity, už za chvíli dorazí do studia a bude pro Český rozhlas Brno komentovat volby i volební trendy.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: počátečních 19 hodin evidovali 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních a o transparentnosti a cílení politické reklamy. Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkala brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Na žádost volební komise policisté v pátek večer také vyjeli do základní školy v Hodoníně. Tam hlásili, že po chodbách z školy se pohybují 2 muži, kteří sice nevolili, ale odmítají odejít. Po příjezdu hlídka na místě už zastihla pouze jednoho z těchto mužů. K narušení voleb ani žádnému protiprávnímu jednání nedošlo a muž následně místo opustil. No a v pátek večer policisté přijali i oznámení o poškození banerů na různých místech ve Znojmě. Takže, jak vidíte, volby to je velké téma i pro policii České republiky.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: V Jihomoravském kraji máme sečteno téměř 42% okrsků. Přesto nemůžeme zatím ani vzdáleně v mnoha městech, zejména těch velkých, odhadovat, jak to dopadne. To mluvím ovšem za nás laiky. Sem k nám do studia teď dorazil, tak jak jsem slibovala, politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Michal Pink. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy už určitou představu a určité odhady máte. My se budeme později bavit o takzvaných exit polech, ale právě protože to sledujete a víte i z těch exit polů, co z toho vyšlo, je nějaké překvapení, je něco zajímavého, co byste teď o těch volbách do městských a obecních zastupitelstev a do senátu řekl?
2: Máme 17-24. Vzhledem ke komplikovanosti volebního systému, tak zatím ještě nenašel ten správný čas, kdy se z toho dá něco hezkého číst. Vidíme, že tam, kde byly samostatné nebo kandidátní listiny, kde se ve skutečnosti nevolilo, protože na 7 míst bylo 7 kandidátů, jedna kandidátní listina, tak tam už je sečteno. Tam, kde to bylo

0: jednoduché, nějak moc to nebylo složité, tak už je také sečteno, to jsou především malé obce. Ale to, co je zajímavé, tak je podívat se na úroveň těch okresních měst, případně těch ORPčkových plus minus 10 000ových měst a na samotné statutární město Brno nebo Zlín, což nám ještě nějakou dobu potrvá, protože tam přece jenom ta složitost toho sčítání je daleko náročnější a komplikovanější. Takže já bych ještě zatím počkal, co nám to přinese, a ty základní trendy nebo tendence nám ukázal i, dá se říct, sběr dat, který byl publikován po uzavření volebních místností, kde je jasné, že na celostátní úrovni dominuje ANO, pomalu a pomalu posiluje STAN, naopak nám se čím dál tím víc upozadňují etablované značky jako ODS, případně KDU ČSL, hovořím teďka o té celostátní úrovni. A od toho, když potom se nějakým způsobem odpíchneme, tak můžeme dělat nějaký derivát pro Jihomoravský kraj, případně pro velká města, kde to, že ANO bude na předních místech, je pouze otázka, jak moc, je víceméně jasné, a až sekundárně je důležité to, kdo na té kandidátní listině je. Takže to je asi takto první poselství, které dneska 17.26 můžeme z toho vyčíst.
1: Budeme se o tom podrobněji bavit a samozřejmě nejen o tom, rozebereme charakter předvolební kampaně, pobavíme se o tom, čím se liší velká města od menších obcí v tom přístupu k volbám a tak dál. Nicméně to si necháme až po půl, třeba bude zase víc sečteno a budeme víc vědět.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Volby 2026.
1: Po sečtení hlasů ve více než polovině volebních okrsků v senátním obvodu číslo 54 Znojmo vede Tomáš Třetina z TOP 09 se ziskem 35% hlasů. Druhý je zatím Jiří Kyněra z ANO z 23%. V senátním obvodu 57 Vyškov zatím směřuje k vítězství v prvním kole Jan Grolich z KDU ČSL z 55%. Druhá je Petra Absolonová z ANO z 35%. V tomto obvodu je zatím sečtená zhruba třetina okrsků. Na jihu Moravě je zatím nejvíce čtených volebních okrsků v okrese Blansko. Tam je podle Českého statistického úřadu jasno ve třech čtvrtinách okrsků. Naopak zatím nejméně dat mají statistici z okresu Brno-město. V celém jihomoravském kraji je podle prozatímních dat sečtená necelá polovina všech okrsků, kde se konaly komunální volby. A průměrná volební účast je zatím zhruba 53%.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno. Lasha!

0: Volby 2026.
1: V Jihomoravském kraji se pomalu blížíme k tomu, že bude sečtena polovina okrsků. Nicméně ve velkých městech zatím stále nevíme, jak to dopadne. V malých obcích některých už je jasno. Mým hostem je, jak jsem avizovala, Michal Pink, politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. No a brněnští politologové si dělali průzkum, kterým se říká Exit Poll. A mě by zajímalo, jestli můžete vysvětlit, v čem vlastně ten výzkum spočívá a co nám říká.
2: Děkuji za slovo, děkuji za prostor. A úplně na začátku bych rád poděkoval všem volebním komisím, všem představitelům místní samosprávy, kteří nám umožnili tento sběr dat a kteří byli nápomocní. Letos jsme navázali na zhruba 12-letou tradici, děláme to od roku 2014 a jde o to, že u volebních místností naši studenti a studentky oslovují voliče, kteří odchází od voleb. Dostanou dotazník, ten vyplní, ten potom anonymně odevzdají do takové volební urny a následně je přepíší. A z toho máme nějakou databázi. Letos jsme tiskli přes 6 000 dotazníků, které se sbíraly napříč celou Českou republikou. Například až v Chomutově, Staré město pod Landštejnem, ale dominantní nebo jádro sběru bylo právě na Jižní Moravě. A to, co z něho získáváme, tak pro nás je důležité to, že máme vnitřní charakteristiky toho, jak volič uvažuje, jak se rozhoduje, když pro někoho hlasuje. A není pro nás až tak důležité to, co původně bylo tou klíčovou informací. To znamená, že v momentě, kdy se uzavřou volební místnosti, tak známe plus minus volební výsledek. Což v případě komunálních voleb je extrémně složité. Někteří tvrdí metodologové říkají až nemožné, protože ta samotná skutečnost, že volič může volit napříč kandidátními listinami, strašně stěžuje tu možnost zeptat se ho, komu dal hlas a jak potom to zakódovat, když volič může hlasovat pro 2-3 kandidátní listiny. Takže v tu chvíli on rozhodí ten svůj hlas, který třeba v případě voleb do sněmovny, voleb prezidentských je jenom jeden, mezi 3 kandidátní listiny, mezi 3 politické strany a z toho se ten odhad dělá strašně špatně. Takže ve výsledku potom, když se na to podíváme, tak se to nějakým způsobem zváží oproti tomu předchozímu výsledku ve sněmovních volbách a vidíme, jak velké rozdíly byly mezi tím, co jsme mi naměřili a jaký byl volební výsledek reálný. A víme, že například zelení, KDU, ČSL, STAN jsou politické strany, které jsou spíš nadreprezentovány. Naopak u politických stran, jako je ANO, SPD, stačilo dříve KSČM, tak to jsou strany, které jsou v tom výzkumu spíš podreprezentovány. A je to závislé na tom, jaká je ochota voličů spolupracovat s našimi tazateli.
1: Čili není to úplně směrodatné, pokud by někdo z toho chtěl vyčíst, kdo konkrétně v jeho obci či městě se dostane na radnici, ale mě by zajímalo ještě, co tedy vypovídají například o městě Brně ty výzkumy letošní.
2: Směrodatné to je, ale záleží na tom, co od toho člověk očekává a s jak moc velkou přesností. Jedna z věcí, na kterou jsme se ptali, bylo třeba, jak moc je přijatelný lídr kandidátní listiny jako potenciální primátor v Brně. Takže když se podíváme na data, která pochází z Brna, tak vidíme, že jednotliví lídři politických stran, ať už je to Kamila Zlatušková, Jakub Hruška nebo kdokoliv jiný, tak především u Kamily Zlatuškové najdeme, že je přijatelná jako kandidátka na primátorku nejenom u 75 voličů vlastní kandidátní listiny, ale také u dalších, dá se říct, třeba 10, 15, 20% voličů zelených. ANO, KDU, STAN, Hnutí za Lužánky dokonce, jo, tak ti uvažují, že ideálním primátorem by mohla být paní Zlatušková nebo Jakub Hruška daleko častěji než jejich vlastní lídrině, kterou pomalu ani neznají. Jo. Výjimkou je SPD, kde paní Zlatušková nemá takový velký jako rating. Jakub Hruška se tam neukazuje vůbec. Jo. Takže to je také jako zajímavé zjištění, že pro voliče ANO, samotný lídr pan Trojan je přijatelný jako primátor, nebo ho znají zhruba asi jenom ze třetiny. Ale současně také ze třetiny je pro ně přijatelný, nebo ze čtvrtiny, buď to paní Zlatušková nebo pan Hruška.
1: Je to velmi pozoruhodné a zajímavé, jak voliči uvažují, a my se o tom budeme v našem vysílání bavit ještě později. Mým hostem je dnes Michal Pink, politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Volby 2026.
1: V komunálních volbách už známe první výsledky. Hlasy jsou sečteny třeba v Lanžhotě na Břeclavsku, kde přesvědčivě zvítězila volba pro Lanžhot. Obhájila tak vítězství z voleb před 4 lety. Víc nám teď řekne reportér Jakub Holler. Opět vítám ve studiu.
2: Opět děkuji.
1: Jak přesně tedy volby v Lanžhotě dopadly?
2: Při volební účasti 46,5% vyhrálo tedy, jak už jste zmínila, uskupení Volba pro Lanžhot, které zastupitelstvo povede, protože se ziskem 56% získalo i 13 mandátů ze 21 možného. Co se ale určitě změní, je, kdo bude starosta. Doposud vedoucího Ladislava Straku, který letos kandidoval až z 15. místa a mandát nezískal, pravděpodobně vystřídá lídrině uskupení Petra Říhová, dosavadní místo starosta. Stejný počet mandátů získala Volba pro Lanžhot i před 4 lety. V zastupitelstvu je doplní další 2 nezávislá uskupení se 3 mandáty a dále Lidovci se 2.
1: Kde všude dál mají sečteno?
2: Nejdříve samozřejmě byly spočítány menší obce, které měly ve volbách třeba jen jednu kandidátku. Některé z nich byly hotové už před 15:30 odpoledne. Výsledky jsou už ale i v dalších městech. Například v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku zvítězili se ziskem téměř 32% Lidovci. Nejvíce hlasů tam získal dosavadní starosta Vlastislav Drobílek. Hotovo mají i Oslavany na Ivančicku, kde jednoznačně zvítězila ODS se 40% hlasů. Bylo to 2x více, než získalo uskupení na 2. místě. Dalším příkladem jsou Velké Bílovice na Břeclavsku, kde ze 2 uskupení vyhráli se 61% hlasů nezávislí v čele s dosavadní starostkou Lenkou Grofovou. Zbytek hlasů tam získali Lidovci. Ještě zmíním, že ke konci se blíží i sčítání hlasů například v Letovicích na Blanensku. Tam už zbývá sečíst jen poslední 2 okrsky ze 16.
1: Za chvíli se další podrobnosti dozvíme ve zprávách. Děkuji Jakubu Hollerovi a budu se těšit, že zase brzy přinese zajímavé informace, takže naslyšenou.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Po sečtení hlasů ve více než dvou třetinách volebních okrsků vede v senátním obvodu Znojmo Tomáš Třetina z TOP 09. V Brně zatím vede koalice starostů a lidovců, druhé je hnutí ANO. Aplikace e-doklady fungovala během voleb bez problému, použilo ji přes 100 000 lidí. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Po sečtení hlasů v téměř 70% volebních okrsků v senátním obvodu číslo 54 Znojmo vede Tomáš Třetina z TOP 09 se ziskem 34% hlasů. Druhý je zatím Jiří Kněra z ANO s 23% hlasů. Zhruba třetina okrsků je sečtená v senátním obvodu 81 Uherské Hradiště. Tam zatím vítězí Josef Bazala z KDU ČSL, který se pohybuje na hranici 50% hlasů. Přibližně o polovinu méně hlasů má druhý v pořadí Jiří Vašica z ANO. Podle prvních průběžných dat zatím v komunálních volbách v Brně vede koalice lidovců a starostů. Na druhém místě je hnutí ANO a v těsném závěsu za nimi ODS, která kandiduje společně s TOP 09 a nezávislými. Sečtených je v tuto chvíli ovšem zhruba 6% hlasů. Naopak víc než dvě třetiny okrsků je sečtených v Blansku, kde zatím vede ODS, TOP 09 a nezávislí s více než 40% hlasů. Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 000 voličů. Agentura se zabývala jen individuálními potížemi, které obratem vyřešila. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec Českému rozhlasu řekl, že volby hodnotí jako řádné.
3: Nezaznamenali jsme žádné systémové nedostatky. To, co se projevilo jako nedostatek v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, to znamená e-doklady, tak tam digitální informační agentura zajistila bezproblémový chod aplikace.
1: V loňských volbách do sněmovny byla aplikace e-doklady nefunkční a přetížená. Digitální informační agentura tehdy špatně odhadla zájem.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Ráno se ještě mohou lokálně vyskytovat mlhy, večer začne oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 13 a 16 stupni. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice a hlavní tahy v Jihomoravském kraji jsou v tuto chvíli projízdné bez větších komplikací a zdržení. Je to plynulé. A upozorňujeme taky na uzavřený Pisárecký tunel. Je to ve směru od Bohunic k výstavišti. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Také po 18. hodině vysíláme speciál Českého rozhlasu Brno k volbám do městských a obecních zastupitelstev a do Senátu parlamentu České republiky. Sledujeme aktuální výsledky, hledáme souvislosti, nahlížíme do volebních štábů. Od mikrofonu zdraví Zuzana Kopuletá.
0: Český rozhlas Brno.

0: Volby 2026.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Brno sledujeme výsledky, atmosféru ve volebních štábech i trendy ve voličských zvyklostech. Se mnou ve studiu je Michal Pink, politolog Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. A je tady se mnou už od minulé hodiny a bavili jsme se o výzkumu, který se nazývá Exit Poll. Jde o výzkum, při kterém nezávislí tazatelé oslovují voliče přímo před volebními místnostmi a ptají se jich, koho právě volili. Já bych se vás zeptala, kromě toho, že jste zjišťovali, koho volili, vy jste se ptali i na další otázky. Jednou z nich bylo třeba, kdy se voliči rozhodli, koho budou volit. Co jste zjistili?
2: Ano, jedna z věcí pravidelně se opakující je, že sledujeme, jaká je stabilita elektorátu. To znamená, kdy ten, který k volbám přijde, se rozhodne, jak bude hlasovat. A z toho už dlouhodobě vidíme, že jsou tady strany, které nepotřebují přemlouvat voliče někoho jiného, ale jejich cílem při té předvolební kampani je ty svoje voliče dovést k volebním urnám. Takže když se podíváme například na voličskou základnu ANO, tak víc než rok nebo dlouhodobě rozhodnutí, že takto budou hlasovat, je zhruba 75% těch, kteří jim odevzdali dneska nebo včera hlas. Když k tomu připočteme ty, kteří se takto rozhodli více než 2 týdny dozadu, tak jsme zhruba na 85%, což je strašně vysoký podíl těch, kteří jsou dlouhodobě rozhodnutí. Naopak, když se podíváme na nově vzniklé hnutí Zalužánky, které v tuto chvíli se pohybuje těsně nad 5% hranici, tak vidíme, že se rozhodli v posledních 2 týdnech nebo 2 dnech zhruba z poloviny. 50% těch, kteří takto hlasovali, se rozhodovali za poslední 2 týdny až 2 dny. A něco podobného jsme dřív právě vždycky zjišťovali, že je charakteristické pro voliče Starostů a nezávislých. Voliči STANu jsou ti, kteří k volbám chtějí jít, rozhodují se poslední týden před volbami nebo poslední 2 dny před volbami. A z toho důvodu budovat na takovéto voličské základně nějakou dlouhodobou existenci není úplně snadné. Takže tam vidíme, že tou etablovanou politickou stranou, která dneska dominuje českému stranickému systému a vidíme, že je tomu i v městech na Jižní Moravě, tak je ANO.
1: Kdo volil celou stranu a kdo křížkoval jednotlivé osobnosti?
2: Ano, to také tady vidíme. Když se podíváme na voliče jednotlivých kandidátních listin, tak jak jsem už říkal, co se týká té stálosti, tak podobně u ANO 85%, 90% voličů zakřížkovalo celou stranu. Naopak u zelených je těch, kteří zakřížkovali stranu, ale přitom ještě křížkovali někoho jiného na jiných kandidátních listinách, tak ten poměr je trošku jinačí. Zhruba 30% bylo těch, kteří nevolili celou stranu, ale k tomu ještě přidávali někoho jiného. Takže to jsou sice voliči strany zelených, ale ne úplně tak jako silně s tou stranou spojení. U ANO ten podíl, kteří křížkují celou stranu, je 95-90%. U zelených ani ne 70, 65-60%. Podobně jako ANO je na tom ODS, dá se říci, že i KDU a STAN, kde vidíme, že těch, kteří volili celou kandidátní listinu, je zhruba 80%, ale historicky tomu tak nebylo. Když se podíváme do toho šetření z roku 2014-2018, kdy těch kandidátních listin samostatných bylo víc, tak tam vidíme, že ten podíl byl přece jenom větší. A díky tomu, že dneska politické strany víc spolupracují před volbami a sestavují kandidátní listiny častěji, tak v tu chvíli ten podíl těch, kteří rozdělí ten svůj, dá se říci, počet 55 hlasů v případě magistrátu města Brna, se snižuje.
1: A ještě mi prozraďte, vy jste říkal porovnání mezi volbami do komunálních, mezi komunálními volbami v předchozích letech. Je to podobné i co se týče voleb do parlamentu, nebo jsou tam nějaké rozdíly v tom, jak tomu přistupují?
2: Je to plus minus stejné. To, co vidíme, tak hlasování na úrovni statutárního města Brna, ať už je to Zlín, ať už je to Brno, ať už je to třeba i takové zastupitelstvo okresního města Znojmo, tak se daleko víc podobá té celostátní politice, než tomu, jak uvažuje politik a říká, že ta komunální politika je o lidech a je o lokálních tématech. Ano, takhle to je, ale je to v obcích o 500 tisících obyvatelích. ale ne v těch obcích a městech nad 5 tisíc, 10 tisíc obyvatel a už vůbec ne v 300, 400 tisícových urbálních celcích.
1: Děkuji Michalu Pinkovi z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity za tyto informace. No a samozřejmě v dalším vysílání přineseme nové informace.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.
3: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku,

0: 2026.
1: Jeden z nejdéle sloužících starostů na jihu Moravy zřejmě znovu obhájí mandát. Starosta Oslavan Vít Aldorf z ODS získal se svými kolegy víc než 40% hlasů. A právě pana Aldorfa teď je vítám ve vysílání a zdravím po telefonu. Vítejte.
2: Dobrý podvečer, zdravím vás.
1: Pane Aldorfe, vy jste starostou Oslavan od roku 1998, pokud mám správné informace. Tím, že se tomuto městu tak dlouho věnujete, ubývá starostí, které musíte řešit, anebo naopak víte o více problémech než dřív? Jak to je?
2: Tak starostí určitě neubývá. Troufám si říct, že v posledních letech jich přibývá, tak jak se vyvíjí úspěšně náš stát a valí na obce další a další povinnosti, tak starostům, především na menších obcích, starosti určitě přibývají.
1: Vás to ale neodradilo, rozhodl jste se znovu kandidovat. Kde vidíte takový první úkol, který byste měl udělat?
2: No tak první úkol bude samozřejmě sestavit orgány města. To je v podstatě otázkou nejbližších dní. No a je po volbách, tak se bude zase pracovat. Teď jsme si to rozdali ve volbách a bude se dál pracovat.
1: A na čem budete pracovat? Prozraďte nám něco.
2: Tak nás čeká několik velkých projektů, které vlastně už jsou nadstavbou toho, co jsme všechno museli udělat. Čeká nás sportovní hala, čeká nás další opravy Oslavanského zámku, čekají nás cyklostezky a v podstatě šperkování Oslavan.
1: Není toho málo, co vás na práci starosty těší a co vás někdy štve a rozčiluje?
2: Řekl bych, že mě neštve nic.
1: To je krásné.
2: Co mě na práci starosty těší, je to, že vlastně člověk může rozvíjet svoje rodné město, ke kterým má vztah, a podařilo se mě udělat to, že nebo vyvinout v oslavanských lidech to, že mají vlastně vztah ke svému městu a jsou hrdí na to, že jsou odtud.
1: Řekněte mi ještě, je to výhodou, že jste starostou tak dlouho? Umím si představit, že některé věci můžete překlápit z jednoho období do druhého, anebo naopak prostě už se to někdy nahrne moc. Jak to vidíte?
2: Vidím to velmi zásadně v tom, že 4 roky jsou dneska poměrně krátká doba na to, aby se připravili některé projekty. Některé projekty se skutečně připravují 2-3 volební období a já jsem strašně rád třeba i v tom, že nejenom, že předpokládáte, že budu pokračovat jako starosta, ale že i valná míra zastupitelstva bude pokračovat dál, protože ta kontinuita je neskutečně důležitá.
1: A jak to vnímají vaši spoluobčané? Poznávají vás na ulici, hlásí se k vám, nebo někdy také někdo na vás třeba slovně zaútočí?
2: Tak pokud na mě někdo slovně zaútočí, tak si to s ním vyřeším. A samozřejmě my se tady všichni známe, nejsme úplně velké město, jsme město zhruba 5000 lidí a protože tady žijí a v podstatě spolupracuji se spoustou množství lidí, nejenom z hlediska radnice, ale různých spolků, různých zájmových organizací, tak se tady všichni známe a v podstatě fungujeme jako jedna velká rodina.
1: To byl Vít Aldorf, který bude zřejmě po 28 letech pokračovat jako starosta Oslavan v okrese Brno-Venkov. Já vám mnohokrát děkuji, že jste si udělal čas pro naše vysílání, ať se vám daří, naslyšenou.
2: Děkuji vám a mějte se naschledanou, naslyšenou.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
1: Volby 2026.
2: K vítězství v komunálních volbách v Blansku směřuje koalice ODS, TOP 09 a nezávislých. Po sečtení 80% okrsků získala přes 43% hlasů. Další v pořadí jsou s výrazným odstupem hnutí ANO s 15% a lidovci s necelými 11%. Lídra pravděpodobného vítěze v Blansku Jiřího Cerhu uslyšíte už za chvíli v našem vysílání. Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 000 voličů. Agentura se zabývala jen individuálními potížemi, které obratem vyřešila. Jihomoravští policisté prověřují 3 oznámení kvůli možnému porušení pravidel volební kampaně. Jedno se týká Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku, další 2 brněnských městských částí Černovice a Brno-Střed. Policie taky prověřuje poškození reklamních banerů na několika místech ve Znojmě kvůli podezření z poškození cizí věci.
1: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: V komunálních volbách v Blansku vyhraje uskupení Tým Cerha, ODS a nezávislé osobnosti s podporou TOP 09. Po sečtení zhruba 3/4 okrsků získalo přibližně 44% hlasů. Druhé hnutí ANO do této chvíle obdrželo přes 15%. My jsme teď ve spojení s lídrem Týmu Cerha a dosavadním starostou města Jiřím Cerhou. Dobrý den, vítám vás v našem vysílání.
2: Dobrý den.
1: Pane Cerho, co na ten prozatímní výsledek říkáte? Očekával jste takový poměrně jasný náskok?
2: Tak přiznám se, že takové vítězství nebo takový výsledek jsem v žádném případě nečekal. I když jsme si věřili, protože jsme měli výbornou kandidátku a myslím si, že v Blansku v tomto volebním období končícím se toho opravdu udělalo hodně, spousta investic, tak přece jen vzhledem k tomu, že ty celostátní preference hnutí ANO jsou vysoké, tak i když Blansko není nějaké velké město, ale přece jen má 20 tisíc obyvatel, tak jsem předpokládal, že ty celostátní preference se přece jen mohou do toho výsledku promítnout. A jsem strašně rád, že se tak v našem městě nestalo, že voliči ocenili tu práci, kterou jsme dělali pod tím, že jsem byl starosta a vlastně byli jsme lídrem současné koalice a že jsme dostali tak silný mandát.
1: A už jste jednal s lídry některých dalších kandidujících uskupení v Blansku, případně kdy se na ta jednání chystáte a máte představu, s kým byste rád na radnici zasednul?
2: Takže každopádně nebudeme jednat s hnutím ANEM, ano, protože ty vztahy tady opravdu byly vyhrocené, oni se i v kampani chovali velice agresivně a nekorektně, takže s tím jednat nebudeme. Zřejmě SPD a komunisté se do zastupitelstva nedostanou, takže to máme jednoduché, s tím bychom také nejednali. A určitě budeme jednat se členy současné koalice, což je KDU-ČSL, Volba pro Blansko a Fórum Blansko, protože s těma jsme v koalici, ale uvidíme, kolik bude mandátu. Teďka ten výsledek vypadá, že máme většinu, to znamená, aby jsme teoreticky, pokud by to takhle dopadlo, nepotřebovali žádného koaličního partnera, ale zřejmě budeme chtít někoho ještě pustit do rozhodování o městě, ale to vše rozhodne místní rada ODS, kterou volali na pondělí večer, to znamená, vzhledem k tomu výsledku asi nemusíme spěchat, že bychom dnes nebo zítra jednali.
1: O problémech města Blanska máte jasnou představu. Co bude první, co v novém volebním období budete řešit?
2: No tak my samozřejmě pokračujeme. Já vlastně, pokud budu starostou, tak začnu volební období ve funkci starosty a v našem volebním programu máme jasně nastíněno, kam město chceme posunout. Máme jasnou představu o některých investičních akcí, jako je například parkovací dům, který vlastně chceme postavit a už máme získanou i dotaci, urgentní příjem v nemocnici a dům s pečovatelskou službou. Takže to jsou tři velké investice, které určitě budeme v tomto volebním období realizovat a chceme se také zaměřit na veřejný prostor, to znamená úpravu veřejného prostoru a Blansko takto kultivovat.
1: To byl dosavadní a pravděpodobně také budoucí starosta Blanska Jiří Cerha z ODS. Já vám mnohokrát děkuji a přeji, ať se daří.
2: Moc děkuji a nashledanou.
1: Nashledanou. A my budeme za chvíli pokračovat s politologem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Michalem Pinkem v diskusi o tom, jak se třeba mění preference voličů, nebo také můžeme zhodnotit volební kampaň, tak nás dál poslouchejte.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: Jak už mnozí vás jistě zaregistrovali, se mnou ve studiu Českého rozhlasu Brno je Michal Pink z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pomáhá nám tady rozebrat výsledky voleb, bavíme se o tom, jaké jsou trendy, jaké jsou voličské zvyklosti. Před chvílí jsme slyšeli Jiřího Crhu, stávajícího a pravděpodobně i budoucího starostu v Blansku, který zmínil vyhrocenou kampaň a mě to vede k otázce na pana Pinka. Jakou roli vlastně hraje tady v těch komunálních volbách ta kampaň? Protože vy jste zmínil, že asi, jestli se nemýlím, 70% voličů už ví rok dopředu, koho budou volit. A je to obvyklé, že je stejně tak jako v parlamentních třeba vyhrocená i v těch komunálních?
2: Je to specifické. V českých zemích máme více než 6 tisíc samostatných obcí, z toho soutěživé volby jsou zhruba ve 4 tisících obcích a městech, ale jsou případy, kde ta lokální, komunální předvolební kampaň může být vyhrocená. To, že ve chvíli, když jdou do voleb představitelé dvou místních zájmových sdružení rodinných klanů, které se dlouhodobě nemají rádi, tak v tu chvíli volební kampaň otevře dveře takovému pomyslnému zúčtování a mohou na sebe vytahovat věci, které třeba zdali předchozích 10, 20, 30 let nějak jako doutnají, jsou schovány a oni se otevřou. A to potom ovlivní, jak ti politici mezi sebou fungují. Nemá to až takový dopad na ty voliče jako takové, když se na to podíváme, ale má to daleko větší dopad na to, jak ti politici potom spolu jsou schopni fungovat, komunikovat, jak moc se ta obec nebo město rozdělí nebo spolupracuje i po volbách. Takže tam vidím, že ano, předvolební kampaně může být i vyhrocená, ale výsledkem potom je daleko větší dopad na tu práci samotných zvolených komunálních politiků než na ty voliče. Voliči měsíc po volbách zase upadnou do svého dennodenního koloritu, mají svoje dennodenní starosti a to, kdo se s kým má nebo nemá rád, nevnímají tak, jako ti, kteří spolu musí zasedat v jednom zastupitelském klubu nebo dokonce v jedné radě.
1: Ještě se vás zeptám, jaký vliv na rozhodování voličů má to, zda žijí ve velkém městě nebo ve městě menším či na malé obci. Dá se tam vysledovat něco společného v těch jednotlivých skupinách?
2: Dá i nedá, ale základním kritériem je, že vždycky říkám, podívejte se na to, kolik máte obyvatel v obci a kolik lidí z nich máte v mobilu v paměti. A ve chvíli, když žijeme na malé obci, kde opravdu polovinu obyvatel osobně znám, kde nějakým způsobem fungují podle toho, kolik jich mám v mobilu, tak ty meziosobní vazby, to, že se s někým potkávám na nějakých obecních společenských akcích kulturního charakteru, mohou hrát daleko větší roli, než to, když někdo žije ve větším městě nebo ve velkém městě a v tu chvíli daleko víc jsou důležité ty neosobní, nesprostředkované vazby, tam potom hraje roli nějaká dlouhodobá osobnostní hodnotová orientace, nastavení a i ta celostátní politika. Takže záleží opravdu na tom, jak moc velké město je ta lokalita, kde člověk žije, zdali je to 2, 3, 5 tisícová komunita, kde se plus minus známe, anebo jsme od 10 tisíc, 15 tisíc víc, kde už přece jenom převažuje většina sousedů a většina voličů, kteří se sami sebe neznají a tam jsou daleko důležitější hodnotové orientace, nějaká programová ideologie, historické kořeny, jak je ta kandidátní listina nastavená, z jakých zdrojů vychází, jestli je to něco naroubováno na nějakém základu ODS, KDU nebo rozpadlé sociální demokracii dneska ano. A tam už to potom má smysl.
1: Ještě se vás zeptám, víme všichni, že z Brna lidé kvůli bytové krizi a tak podobně se hodně stěhují do menších měst, případně i malých obcí v okolí. Tady to poměšťování vesnice, jak se to promítá do toho, jak tam lidé volí v těch obcích?
2: Ano, to je, děkuji za tuto otázku. Je to takové, dá se říci, jako poměšťování venkova. Když jsme tady před chvilkou měli pana Crhu a Blansko, tak když se dneska podíváme na Blansko, tak to je nějaká 56. městská část Brna ve skutečnosti. Větší část ekonomicky aktivní populace je napojená na to, co se děje v Brně. Množství těch, kteří tam žijí, dojíždí do Brna za prací a Blansko využívají jenom jako sídelní strukturu. A to, co je ve skutečnosti formuje a to, co ovlivňuje jejich světonázor, je spíše to prostředí velkého Brna. A v Blansku nějakým způsobem jenom žijí. Ale když se potom podíváme na to, jak uvažují, tak to, kdo na tom vydělává, tady na tom poměšťování vesnice, tak je nárůst hlasů pro strany, které bychom před 10, 15, 20 lety hledali někde mezi ODS, TOP 09, když se na to podíváme dneska, třeba jsou to i Piráti. A vesnice se daleko víc, ne že by přímo zblížila, ale podobá městské části Brno-Střed, Brno-Královo pole, obzvláště když je tam ta nová bytová výstavba, než že by to byla ta zapadlá samo vesnická struktura s dominantním přesvědčením KDU-ČSL.
1: V této debatě s panem Michalem Pingem, politologem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, budeme pokračovat i po 19. hodině.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Novým senátorem za Vyškovský obvod se už v prvním kole stane lidovec Grolich. Volby v Blansku po sečtení více než 80% okrsku vyhrálo uskupení dosavadního starosty Jiřího Cerhy z ODS. V Oslavanech vyhrála ODS, mandát obhájil dosavadní starosta. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 16 stupňů. Hezký podvečer, jsou tady zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Hana Florianová. Ve Vyškovském obvodu zvolili voliči už v prvním kole senátních voleb jihomoravského hejtmana Jana Grolicha z KDU-ČSL. Po sečtení 3/4 hlasů, to vychází z propočtu agentury ČTK, získal téměř 61% hlasů. Poráží tak kandidáty Petru Absolonovou z hnutí ANO a Jaroslava Fládra z hnutí Přísaha. Vítězem komunálních voleb do zastupitelstva v Blansku bude uskupení Tým Crha ODS a nezávislé osobnosti s podporou TOP 09. Do voleb ho vedl stávající starosta Jiří Crha. Po sečtení více než 80% okrsků má zhruba 44% hlasů. Druhé je hnutí ANO s přibližně 16%. Crha je připravený na vyjednávání o budoucí koalici.
4: V současné době po přepočtu by se mohlo stát i to, že budeme mít většinu, ale i když budeme mít většinu, tak bychom určitě alespoň někoho chtěli do té koalici vtáhnout. Nebudeme spolupracovat v žádném případě s hnutím ANO, Vánsku a s SPD, ani s komunisty.
2: Prvním městem v Jihomoravském kraji, kde už jsou kompletně sečtené výsledky komunálních voleb, jsou Oslavany na Brněnsku. 8 mandátů z celkových 21 tam získala ODS v čele s dosavadním starostou Vítem Aldorfem. Na druhém místě skončila se ziskem 4 mandátů Národně sociální strana. Další 3 uskupení získaly zhodně po 3 mandátech. Volební účast v Oslavanech byla přes 35%.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Ráno se ještě mohou lokálně vyskytovat mlhy. Večer začne oblačnost ubývat, nejvyšší odpolední teploty budou mezi 13 a 16 stupni. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr, na severu a západě místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. A biozátěž bude na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je v tuto chvíli klidný, nikde se nezdržíte. Šťastnou cestu od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vám přeje Hana Florianová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte volební speciál Českého rozhlasu Brno. Věnujeme se nejen výsledkům voleb do městských a obecních zastupitelstev a senátu parlamentu České republiky, ale sledujeme také dění ve volebních štábech a máme tu politologa Michala Pinka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, který nám pomáhá, abychom se v těch výsledcích dobře vyznali. Od mikrofonu vás všechny, vážení posluchači, zdraví Zuzana Kopulatá.
3: Český rozhlas Brno.
6: Český rozhlas Brno.

0: Volby 2026.
1: Poprvé od roku 2010 v komunálních volbách v Kuřimi u Brna zřejmě nezvítězí Kuřimská občanská liga. Ta sice získala podporu zhruba třetiny voličů, ještě o 9% hlasů víc, ale má před sečtením posledního okrsku hnutí Kuřimáci Sdružení pro Kuřim. My jsme teď ve spojení s lídrem pravděpodobného vítěze Petrem Ondráškem. Já vás zdravím do Kuřimi, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Jak hodnotíte ten zatím nejistě definitivní výsledek?
2: No tak zatím je sečteno teprve 88% okrsků, takže ještě nechci nic předbíhat, ale samozřejmě máme z průběžného výsledku radost a určitě chci moc poděkovat za tu důvěru, kterou nám voliči dávali. A myslím si, že je ten trend v tuhle chvíli pro nás velmi příznivý, tak počkáme na ty konečné výsledky, velmi si toho vážíme a uvidíme, jaký bude rozdělení mandátu. Každopádně, ať to dopadne jakkoliv, tak to bereme jako naději a velký závazek samozřejmě vůči Kuřimi.
1: Do voleb samozřejmě jde každý s tím, že chce vyhrát, nicméně měli jste obavy nebo jste očekávali, že to takhle dopadne?
2: Samozřejmě v tomhletom případě, kdy nemáte žádný volební průzkumy v rámci 10-tisícové obce, je těžko něco očekávat, ale my jsme udělali hodně setkání s voliči před volbami a získávali jsme opravdu obrovskou podporu. My jsme vlastně Sdružení nezávislých kandidátů, takže jsme i sbírali podpisy. Nazbírali jsme 1200 podpisů občanů na podporu naší kandidatury a myslím si, že zrovna tahle část kampaně byla pro nás vlastně ta nejlepší, protože to nám dodávalo obrovskou jako odvahu do toho jít dál a myslím si, že tam byly ty základy toho, kde jsme nazbírali i spoustu témat a určitě si myslím, že to je jedna z věcí, která v těch věcech, v těch výsledcích asi rozhodla, že jsme naslouchali lidem. A otevřeli jsme konkrétní témata, například dostupné bydlení, nabízeli jsme prostě řešení, kterým sami věříme a myslím si, že jsme se snažili mluvit prostě otevřeně, bez lacených slibů, ale zároveň nalakovat tu situaci ve městě ani na černo, ani na růžovo prostě. A to si myslím, že byl ten hlavní jako důvod.
1: Už víte, s kým budete jednat o případné koalici a s kým naopak určitě jednat nechcete?
2: No, my jsme samozřejmě připraveni jednat se všemi, s kým najdeme programovou shodu, ale to se tak nějak jako taková věta by vás asi neuspokojila. No, pro nás bude samozřejmě asi důležitý i to, aby ta budoucí spolupráce stála na vzájemném respektu, nějakým férovým jednání a důvěře, protože my jsme se v té volební kampani vyhýbali osobním útokům a populismu. Na to jsem hrdý vlastně, že jsme šli s respektem k ostatním, protože komunální politika je fakt jiná než ta velká, která a někdy je hrubá a myslím si, že u nás si vážíme toho, že je to o lidech, kteří se potkávají jako sousedi, jako rodiče spolužáků, našich dětí a podobně. No a stejným respektem k tomu chceme vlastně přistupovat i po volbách, takže počkáme na rozdělení mandátů a uvidíme. Každopádně já bych chtěl vlastně poděkovat i těm všem kandidátům konkurenčních stran, když to tak řeknu, že se do voleb zapojili, protože nemusíme spolu vlastně ve všem souhlasit, ale hlavně by nás neměli rozdělovat jako lidi.
1: To byl Petr Ondrášek z hnutí Kuřimáci Sdružení pro Kuřim. Děkuji, že jste si na nás udělal čas a nechť se vám daří. Naslyšenou.
2: Moc děkuji. Naschledanou.
1: No a ve vysílání Českého rozhlasu Brno za chvíli budeme mluvit s politologem Michalem Pinkem o volbách do Senátu, protože zatím jsme se převážně bavili o těch komunálních.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: Politolog Michal Pink je hostem ve studiu Českého rozhlasu Brno. Komentuje volební výsledky, účast i trendy. Zatím jsme se více věnovali komunálním volbám. Teď si něco řekneme o volbách do Senátu parlamentu České republiky. Pane

0: výhrou předchozích senátních voleb, ale jsme v prvním kole. Uvidíme, jak to bude za týden. Tam si myslím, že ta volební účast půjde dolů.
1: Ještě mi řekněte, jestli tedy pro vás je nějaké překvapení v tom, jak se zatím situace vyvíjí.
0: Tak když se podíváme na volební obvody okolo Brna, to znamená jeden brněnský, druhý vyškovský, znojemský, popřípadě Uherské Hradiště, tak až takové překvapení to pro mě není, protože východní předměstí Brna historicky je volební baštou KDU-ČSL. A to, že tam před 6 lety o 27 hlasů prohrál Jaromír Klaška s kandidátem Starostů a nezávislých, je asi podcenění situace. V tuto chvíli situace nebyla podceněná, dali si na všem záležet. Jan Grolich je kandidát, který dokáže velice dobře hovořit a nějakým způsobem srozumitelně se svými voliči, což je dneska docela důležitá vlastnost. Tak tam jsem očekával, že to takto dopadne. Pouze jsem si říkal, jestli bude první kolo a budeme mít už senátora, nebo půjdeme do druhého kola. Vidíme, že v tom prvním kole přece jenom ten východ Brna se nějakým způsobem projevil tak, jak to historicky je. Když se potom podíváme na Znojmo, tak určitým překvapením je, že Tomáš Třetina v tuto chvíli vede na znojemském senátním obvodu a to je historický senátní obvod, kde třeba získala mandát kandidátka KSČM Marta Bajerová. A on s výsledkem 35,30% v situaci, kdy je sečteno 87% hlasu, jde do kola druhého. Ale je otázka, jak to za týden dopadne, protože historicky tento obvod je spíš takový protestně levicový. Je to přece jenom senátní obvod Vladimíra Železného, je to senátní obvod, kde máme celou řadu obcí, které leží na periferii, které jsou na okraji zájmu, tak tam jsem očekával, že bude dobré výchozí postavení pro někoho z ANO. Když se podíváme, tak i Andrej Babiš tam třeba zahajoval předvolební kampaň do krajských voleb v tomto senátním obvodu. Takže tam uvidíme, co to druhé kolo nám přinese. No a brněnský obvod, protože probíhá spolu s volbami do komunálu, tak tam se zatím sečetlo strašně málo hlasů. Takže tam musíme počkat, jak to bude dál, ale vypadá to, že do druhého kola jednoznačně postoupí Zdeněk Papoušek. Kdo bude jeho vyzývatelem v druhém kole je docela zajímavé, protože to vypadá, že se to může přehoupnout na jednu i na druhou stranu, ale máme zatím málo sečteno hlasů. No a senátní obvod Uherské Hradiště jednoznačně je v dominanci KDU-ČSL.
1: Já se vás ještě zeptám, jestli současná politická situace podle vás ovlivňuje zájem o volby do Senátu a potažmo i to, jak se hlasuje.
0: Myslím si, že ne. Myslím si, že základní důvod je to, že máme souběh komunálních voleb a senátních voleb. A senátní volby vždycky jsou takovým vyvažovacím závažím proti vládě, obzvláště v druhé půlce jejího funkčního období. Proto v těch předchozích senátních volbách 2024 dokázalo uspět ANO. Teďka je na začátku svého funkčního období, takže ještě ten penalizační efekt není tak silný, jako tomu bylo dřív vůči vládě, takže si myslím, že ANO by mohlo nějaké senátory získat v rámci celé České republiky, ale nebude to mnoho.
1: Michal Pink, politolog z Masarykovy univerzity, zůstává dál v našem vysílání. Jestli se nemýlím, tak krátce před 20. hodinou budeme pokračovat v komentování voleb.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: Vítězem komunálních voleb v Hodoníně bude zřejmě hnutí pro Hodonín. Po sečtení více než 90% okrsků získalo téměř 29% hlasů. Na druhém místě je zatím hnutí ANO s 15% hlasů. Téměř sečteno je taky v Břeclavi, kde je na prvním místě hnutí ANO s necelými 30% hlasů. Ve Vyškovském obvodu zvolili voliči už v prvním kole senátních voleb jihomoravského hejtmana Jana Grolicha z KDU-ČSL. Vychází to z propočtu agentury ČTK. Po sečtení víc než 85% okrsků získal 62% hlasů. Poráží tak kandidáty Petru Absolonovou z hnutí ANO a Jaroslava Fládra z hnutí Přísaha. Prvním městem v Jihomoravském kraji, kde už jsou kompletně sečtené výsledky komunálních voleb, jsou Oslavany na Brněnsku. 8 mandátů z celkových 21 tam získala ODS v čele s dosavadním starostou Vítem Aldorfem. Na druhém místě skončila se ziskem 4 mandátů Národně sociální strana. Další 3 uskupení získali zhodně po 3 mandátech. Volební účast v Oslavanech byla přes 35%.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: Úřadující jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich se stane senátorem za obvod Vyškov už po prvním kole. Zatím to vypadá, že získá víc než 60% hlasů. Porazí tak kandidátku hnutí ANO Petru Absolonovou a kandidáta přísahy Jaroslava Fládra. Takto před chvílí vystoupil Jan Grolich ve volebním štábu lidovců ve Šlapanicích. Začal svou volební písničkou, které sám říká nejhorší volební song.
2: Dí hejtmany, jestli chci zachránit svět, nejdřív oprav celý Brno a to teda hned.
3: V této kampani se ukázalo, že my umíme udělat kampaň, tu regionální, která má celostátní dopad, ale hlavně, že ji umíme dělat pozitivně, bez jakýkoliv útoku. My jsme od začátku říkali, že pokud bych postoupil hnedka z prvního kola, tak by to byl velký úspěch. Tohle je teprve začátek. Říkali jsme to už na sjezdu, ale na sjezdu o tom rozhodli straníci, že mě chtějí v celostátní politice. Ta senátní volba byl vlastně takovým testem, jestli mě tam chtějí i voliči. A že mě do té celostátní politiky pošlou takto raketově, to jsem opravdu nečekal a je to obrovský závazek.
4: Na tiskové konferenci také padla otázka, jestli Jan Grolich zůstane hejtmanem a jak to bude s jeho případnou kandidaturou do voleb do Poslanecké sněmovny.
3: Od začátku jsem říkal, že plánuju osobně to vyzkoušet souběh těch funkcí, proto mi to vyčítali, protože jsem to říkal naprosto transparentně. Pokud budu předsedou parlamentní strany, musím kandidovat do sněmovních voleb. Voličům jsem to říkal, byli kvůli tomu na mě některý z těch osobních útoků a opakovaně jsme to vysvětlovali, že pokud budu pořád předsedou politické strany, parlamentní politické strany, tak bych je měl lídrovat do těch sněmovních voleb. To ukáže čas, jestli to bude pravda, nebude pravda, může se stát v politice úplně všechno.
4: Zároveň se Jan Grolich vyjádřil k průběžným výsledkům voleb v Brně.
3: Tam nejde ani tak o procenta, ale o to, že máme šanci prostě vyhrát a mít primátora, a to i z toho průběžného sčítání vypadá, že je velká šance a to by pro nás byl obrovský úspěch samozřejmě.
4: Uvolněnější dotazy se týkaly jeho alter ega, které využíval hlavně ve videích na sociálních sítích. Je to pan Kšiltovka. Jeho osud novináře zajímal.
3: Já jsem obecně říkal, že dokud já budu v aktivní politice, tak si myslím, že se pana Kšiltovky nezbavím a jedno v jaké funkci nebo v roli budu.
4: Ze Šlapanic Alena Hesová, Český rozhlas.
1: No a já vás ještě pozvu k dalšímu vysílání, které bude pokračovat až do 22 hodin. Po písničce se budeme bavit o tom, jaký vliv na voliče má to, že daný kandidát už starostou nebo senátorem byl, případně, že je známou osobností. Samozřejmě tu se mnou zůstává politolog Michal Pink.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: Politolog Michal Pink je stále se mnou ve studiu, za což děkuji a vážím si toho. Komentuje volební výsledky, volební účast, tu jsme ještě neprobrali, k té se určitě dostaneme, i trendy, jak se voliči rozhodují. Ale teď se chci zeptat na takový fenomén. Mluvíte někdy o efektu držitele úřadu? Vysvětlete nám, co to je a jaký vliv to má na voliče.
2: Děkuji za otázku. Efekt držitele úřadu je dlouhodobě propracovaný a známý a jde o to, že ve volbách se na další funkční období uchází o hlasy úřadující prezident, hejtman, anebo v našem případě starosta. A to znamená, že on, když ví, že jde znovu do voleb, tak dokáže vhodným způsobem si všechno načasovat tak, aby maximálně kapitalizoval to své předchozí funkční období. A to, co dělá v finále své volební kampaně, tak dokáže dobře propojit to, že je starosta, to, že otevírá školu, to, že gratuluje jubilantům, to, že z pozice starosty vykonává celou řadu společenských událostí, typu rok před volbami, co se týká sňatků a svatebních obřadů, tak si vezme na sebe, aby v tu chvíli mu prošlo, když to takhle řeknu, tím výkonem toho úřadu co nejvíc potenciálních voličů. Naopak chyba je, když přijde starosta a ten tyto funkce někomu deleguje, nějakému svému náměstkovi, ještě k tomu z opoziční politické strany, tak v tu chvíli tam začne růst ta konkurence, kdy mu předá právě nástroj, pomocí kterého lze kapitalizovat voličskou podporu. Takže efekt držitele úřadu je to, když před, dejme tomu, 15 lety plus minus Michal Hašek využíval to, že je hejtman Jihomoravského kraje na maximum v předvolební kampani v krajských volbách v roce 2012. A teď se sami můžeme zamyslet nad tím, kolik starostů, kteří v tuto chvíli obhajují svůj mandát, starosty a zastupitele, současně se staží maximálně prodat pozitivním způsobem to, co v předchozím funkčním období dělali, co všechno se podařilo, jak se vychválí. A současně z pozice starosty například je mediátor nějakých sporů, dokáže vystupovat jako ta hlavní tvář radnice. A nejlepším příkladem toho je, když se podíváme na jakýkoliv radniční zpravodaj, tak jestli je na začátku fotka příjemně se usmívajícího starosty nebo starostky. Tak to je typický příklad efektu držitele úřadu.
1: Takových držitelů úřadu najdeme i po letošních volbách na radnicích spoustu. Já, když to otočím, tak vlastně mám z toho pocit, že jestliže vznikne nějaké nové hnutí a jsou tam začínající politici, tak už dopředu mají určité mínus, jako by byli v té kampani handicapovaní. Jak to mohou zachránit?
2: Ano, je tomu tak. Záleží na tom, jakým způsobem to pojmou. Protože když se podíváme, tak v komunálních volbách vznikl fenomén Matěj Holan, kterého stvořil Roman Onderka na základě celé řady zřetězení politických chyb, které za dobu svého úřadu udělal. Protože uzavřel koalici v té době v roce 2010 s ODS-kou. To znamená, že dvě vzájemně se protichůdné politické strany začnou najednou spolupracovat. Díky tomu ten kritik, který má představovat nějakou vhodnou alternativu na té komunální úrovni, je vlastně umlčen. Takže se hledá, kdo bude ten kritik a kdo bude ten vyzývatel. A současně došlo k tomu, že Matěj Holan, který začal kritizovat tuto dvoukoaliční spolupráci, tak se začal zviditelňovat prostřednictvím celé řady nějakých lokálních, místně významných událostí a úřadující primátor vůči němu nějak zakročil ve finále předvolební kampaně, když on roznesl spoustu bicyklů, na kterých měl svoje předvolební sdělení a z moci úřední je primátor nechal nějakým způsobem odstranit. A to je něco, co mu naopak pomohlo. To znamená, že když někdo přijde a vymyslí způsob, jak se zviditelnit vůči tomu úřadujícímu primátorovi, starostovi nebo radě, tak to je jeden z nástrojů, jak je možno také kapitalizovat a kapitalizovat to, co dělám ve prospěch volebního výsledku.
1: Chce to ovšem velkou invenci.
2: Jednak invenci, ale hlavně schopnost a osobnostní nastavení. Jedna z věcí, kterou vždycky se snažím někomu, kdo chce jít do politiky říct, tak se ho zeptám, jestli má rád lidi okolo sebe. protože nedílnou součástí úspěšného politika je vést také kontaktní kampaň. Být připraven na to, že někoho zastavím, slušně ho oslovím, zaujmu ho nějakým sdělením a doručím mu, sdělím mu to mé poselství, se kterým jdu do voleb. Takže to je jedna z těch důležitých vlastností, že člověk by měl být příjemný extrovert, vyrovnaný, měl rád lidi, ty dokázal oslovovat a dokázal si s nimi poradit v každé situaci.
1: Politolog Michal Pink zůstává ve vysílání Českého rozhlasu Brno a samozřejmě v našem povídání budeme pokračovat i v další hodině. Děkuji.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Bylo 20 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Komunální volby v Letovicích vyhrála TOP 09. Vedení města postaví stejně jako v předcházejícím období. Vítězem voleb ve Vyškově je se 27% hnutí ANO. Komunální volby v Hodoníně vyhraje hnutí pro Hodonín. Jeho vedení zatím neví, kdo se stane starostou. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 16 stupňů. Hezký večer, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. Letovice na Blanensku znají vítěze komunálních voleb. Je jim strana TOP 09, která získala skoro 45% hlasů a 10 mandátů v zastupitelstvu z 21 možných. Nejvíce hlasů získal lídr strany Petr Novotný, který město vedl v posledních 8 letech. Druhá skončila ODS s téměř 23%. Třetí nezávislé uskupení Občanská iniciativa. Jak budou vypadat povolební jednání, nastiňuje Petr Novotný.
2: Budeme jednat na stejném půdorysu, v jakém jsme řídili Letovice dosud, to znamená s lidovci a s Občanskou iniciativou. Úplně stejný půdorys.
0: Komunální volby ve Vyškově vyhraje hnutí ANO. Po sečtení téměř všech okrsků má bezmála 27%. Oproti předchozím volbám hnutí posílilo asi o 5 procentních bodů. Druhá je ve Vyškově ODS, ta má bezmála 23% hlasů. Stejně jako hnutí ANO oproti minulým volbám Občanští demokraté posílili. Současnou koalici ve Vyškově vede právě ODS. Vítězem komunálních voleb v Hodoníně je podle propočtu ČTK hnutí pro Hodonín. Po sečtení 96% hlasů má necelých 29%. Na druhém místě zůstává hnutí ANO s 15%. Těsně za ním je koalice lidovců a nezávislých. Dvojka na kandidátce vítězného hnutí Ondřej Fialík zatím nekomentuje budoucí koaliční partnery. Chce počkat na úplné sečtení. Otazník zůstává i nad postem starosty. Dosud ho vykonával Libor Střecha, lídr vítězného hnutí, který se ale zotavuje po úraze, pokračuje Ondřej Fialík.
3: To bude samozřejmě potom i o dohodě s třeba případnýma koaličníma partnerama, ale počítáme s tím, že pokud pan Střecha nebude zdravotně na tom tak, že by to byl schopný vzít, tak to bude na mě.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost místy s přeháňkami. Ráno se ještě můžou lokálně vyskytovat mlhy. Večer začne oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 13 a 16 stupni. Ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. A biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na Znojemsku dejte pozor na výjezdu z Chvalovic směrem na Znojmo. Na silnici tam leží sražená srna. Na dálnici D1 dejte pozor na exitu 226 Vyškov západ. Na výjezdu z dálnice je odstavený autobus. A upozorňujeme taky na uzavírku Pisáreckého tunelu v Brně. Neprojedete tu busem ve směru od fakultní nemocnice k výstavišti. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I po 20. hodině vysíláme speciál Českého rozhlasu Brno k volbám do městských a obecních zastupitelstev a do Senátu parlamentu České republiky. Sledujeme aktuální výsledky, komentujeme souvislosti, nahlížíme do volebních štábů. Od mikrofonu vám nerušený poslech přeje Zuzana Kopuletá.
1: Český rozhlas Brno.

0: Volby 2026.
1: Ve volbách do zastupitelstva v Hodoníně zvítězilo hnutí pro Hodonín. Jde o uskupení, které mělo i v minulém volebním období nejvíce zastupitelských křesel. Tentokrát získalo přes 28% hlasů. Na druhém místě je se zhruba 15% hlasů hnutí ANO a těsně za ním patrioti Hodonín. Volební účast byla kolem 34%. Víc teď probereme s redaktorem Jakubem Holerem. Opět dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Co na výsledek říká vítězné hnutí pro Hodonín?
2: My jsme mluvili s dvojkou na kandidátce Ondřejem Fialíkem chvíli předtím, než bylo úplně rozhodnuto. V ten moment ještě výsledek nechtěl úplně otevřeně komentovat. Zmiňoval, že se takzvaně hraje o každé křeslo a proto nechtěl prozrazovat, s kým budou jednat o koalici. Takže na tohle vyjádření si ještě chvilku počkáme, naznačil ale, že už nějaké hovory s potenciálními partnery už začaly.
1: V čele hodonínské radnice byl Libor Střecha, který zůstal jedničkou na kandidátce, nyní bude znovu starostou?
2: To zatím není jasné. Střecha totiž v létě utrpěl vážný úraz, kvůli kterému ho ve funkci až do voleb zastupoval právě místostarosta Ondřej Fialík. Ten nám dnes řekl, že o postu starosty budou také jednat s koaličními partnery. V zásadě ale počítá s tím, že pokud Libor Střecha nebude schopný funkci zastávat, stane se pak starostou pravděpodobně Fialík.
1: Podívejme se ještě do dvou obcí s rozšířenou působností v okrese Hodonín. Jak dopadly volby tam?
2: Jak ve Veselí nad Moravou, tak v Kyjově s největší pravděpodobností končí dosavadní starostové. Ve Veselí nad Moravou byl poslední dvě volební období starostou Petr Kolář. V letošních komunálních volbách ale na kandidátce vůbec nefiguroval. Odůvodnil to tím, že je na čase začít novou životní etapu. Zatím to vypadá, že výsledky voleb dopadnou nejlíp pro TOP 09 s nezávislými kandidáty a ODS s nezávislými kandidáty. V Kyjově dosud radnici vedl František Lukl za 27 nezávislých. Teď je ale na kandidátce na třetím místě a jako lídra má toto uskupení Daniela Čmelíka, dosavadního místostarostu Kyjova. Pokud jde o výsledky, tak zatím má 27 nezávislých přes 33% hlasů.
1: To byl redaktor Jakub Holer. Společně jsme probrali komunální volby na Hodonínsku. Díky, těším se na slyšenou a vám, vážení posluchači, ještě prozradím, že za chvíli po hudbě budeme pokračovat v efektu držitele úřadu, tentokrát na konkrétních příkladech, samozřejmě s politologem Michalem Pinkem.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: Přibližně před půl hodinou jsme se v našem vysílání bavili o efektu držitele úřadu, tedy jaký vliv má na voliče to, že daný kandidát už starostou nebo senátorem byl a je známou osobou. Mluvili jsme o tom obecně. Teď bych byla ráda, kdybychom s politologem Michalem Pinkem mohli rozebrat konkrétní příklady z Jihomoravského kraje. Takže poprosím vás, pane Pinku, kde se nám ten efekt už projevuje?
2: Tak, když se na to podíváme, hovořili jsme tady už několikrát o Blansku. Starosta Jiří Cerha, současně dlouholetý politik ODS, tak tam dokáže ten svůj starostenský úřad asi dobře prodat, takhle to dopadá. Když se podíváme do dalších okolních obcí okolo Brna, dalším velice dobrým příkladem jsou Židlochovice, Jan Vitula. Když se podívá

0: funguje tak, jak funguje historicky, když se podíváme, tak je to sice člen nebo bývalý představitel TOP 09, ale na té lokální úrovni mu to jde daleko lépe. Tyto volební výsledky nám to ukazují. A potom je druhá věc, kterou v těch komunálních volbách můžeme najít. A to, že sice nám to nějakým způsobem pomáhá k tomu, že vyhrajeme volby, ale ten výsledek není tak silný, abychom si zajistili pohodlnou většinu. Teďka třeba sleduju, dívám se, jak to dopadlo v Tišnově, kde máme již několikáté funkční období v čele radnice místní občanské sdružení Tišnováku se starostou Janem Dospíšilem, ale jako z 5 mandáty, když mají 15 člené zastupitelstvo, sice vyhráli, ale mohou také skončit v opozici. Záleží na tom, jak se kdo domluví. Takže tady ten efekt držitele úřadu nemá takový dopad jako v těch Židlochovicích, jo? Případně v Blansku. Tam je to o něčem jiném. No a úplně nejlepším příkladem je Oslavany. Když se podíváme, tak starosta pan Aldorf skoro úspěšně už 30 let a 30 let v tom úřadu stráví. Takže to je ten důkaz, jak dokáže starosta dobře rozumět své obci a dokáže nějakým způsobem kapitalizovat to, co dělá k tomu, aby takto potom došlo k volebnímu výsledku. Protože tam, kde to dobře ještě působí, tak v komunálních volbách hodně záleží, v jakém období z hlediska toho funkčního období vlády se konají. A dřív to bylo tak, že se konali hnedka bezprostředně po hlasování do poslanecké sněmovny. Máme tady rok 2006, 2010, kdy se komunální volby konaly 6 měsíců od voleb do sněmovny a tam hodně pomáhalo těm politickým stranám, když kandidovali na lokální úrovni pod tou značkou té vítězné celostátní strany. Ale to, co vidíme v Oslavanech, tak i když ta celostátní značka nebyla na tom úplně dobře, rok 2014, 2018, tak právě oslavanský starosta dokázal využít ten efekt držitele mandát k toho úřadu natolik, že dokázal i tady tu nepřízeň osudu zlomit a obhájit svůj mandát. Takže to je velice dobrý příklad držitele mandátu.
1: Vy jste se dotkl toho, že to, že někdo zvítězí ve volbách, ještě neznamená, že povede. Radnici to voliče velmi často zlobí, že říkají, ti, co my jsme je volili, tak měli nejvíc a přesto nemáme starostu, nemáme třeba primátora. Jak hodnotíte tady tuto situaci? Jak byste jim to vysvětlil? Co byste k tomu řekl kritikům?
0: Česká republika má komunální sféru docela dobře propracovanou. A to, že někdo získá nejvíc hlasů, ještě neznamená, že je většinově podporovaný. Takže jde o to, že vítězem voleb, a nejenom v komunálním prostředí, ale setkáme se s tím i na krajské úrovni, i na celostátní úrovni, není ten, který získá nejvíc hlasů, ale ten, který dokáže poté sestavit funkční a životaschopnou koalici. A to je daleko důležitější pro to, aby mohl fungovat a úspěšně vládnout, tak jak to vidíme třeba v těch Oslavanech nebo v Židlochovicích. A potom nakonec tu koalici třeba ani nepotřebuje. Takže ano, vy někoho sice volíte, hlasujete pro něj, získá nejvíc, ale není to absolutní většina. Protože ti ostatní mají víc a když potom nějakým způsobem se domluví a jsou konsenzuální a kompromisní, tak mohou vládnout. Kdežto ten, který je sice první na pásce s nějakými 30-35%, třeba 25%, tak ale už není zaručeno, že je to ten kompromisní hráč, který dokáže najít nějaký konsenzus a s někým se domluvit na spolupráci. Dobré by bylo zamyslet se třeba, jestli ten jeho styl vládnutí, vystupování nebo fungování je dostatečně přijatelný i pro ty ostatní, aby poté mohl vládnout v rámci koalice. Takže je to tak, systém to umožňuje, ať se nám to líbí nebo ne, a ve výsledku to vede k tomu, že tady máme nekonfliktní prostředí, nebo méně konfliktní, než by mohlo být, které potom prokáže zase službu občanům v tom, že tam najdeme tu potřebnou většinu.
1: Ještě jsme se nedotkli jednoho tématu a to je volební účast. No a to si necháme přibližně za 20 minut, protože Michal Pink, politolog z Masarykovy univerzity, ještě zůstává se mnou ve studiu.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: V Brně se první městskou částí se spočítanými hlasy stal Ořešín. Rozlohou druhá nejmenší brněnská část volila 7 zastupitelů. S necelými 52% vyhrálo nezávislé uskupení Pro Ořešín Jsme Ořešín. Nejvíce hlasů získala dvojka na této kandidátce, IT manažer Martin Braček. První kolo voleb do Senátu za obvod Znojmo vyhrál dosavadní senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Po sečtení zhruba 95% okrsků získal 35% hlasů. Ve druhém kole se s ním příští týden utká Plavec Jiří Kyněra za hnutí ANO. Ten získal asi 22,5% hlasů. V senátním obvodu 60 Brno město prozatím vede Zdeněk Papoušek za ODS před Karlem Citrbartem za STAN. O složení zastupitelstva už je rozhodnuto v Kuřimi na Brněnsku. 8 z celkových 17 mandátů získalo uskupení Kuřimáci Sdružení pro Kuřim. Na druhém místě s 6 mandáty skončila Kuřimská občanská liga dosavadního starosty Draga Sukalovského. Ten město vedl v předchozích 4 volebních obdobích.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: S politologem Michalem Pinkem z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně se teď budeme věnovat tématu, kterého jsme se zatím ještě nedotkli, a to je volební účast. Ta v Jihomoravském kraji v celku tvoří necelých 51%. A mě by, pane Pinku, zajímalo, jak to hodnotíte.
2: Je to průměr. Průměrně je nám teplo, jednu nohu máme v mrazáku a druhou v troubě. Takže je nám dobře, ale to, že obě nohy jsou na tom asi jako neúplně ideálně, na tom se shodneme. Takže potřeba se na to dívat nějakým způsobem optikou těch konkrétních obcí. A u toho existuje takové krásné pravidlo. Když máme obce, kde se žádná volební soutěž nekoná, máme tam jednu kandidátní listinu, tak je tam nízká volební účast, popřípadě nulová. Dokonce v jedných volbách, bylo to volby do Evropského parlamentu, byla volební účast nula v jedné obci nedaleko Brna. A potom, když ta soutěž nabývá na intenzitě, to znamená, že tam máme nějaké 2-3 kandidátní listiny, tak už se nám ta volební účast začíná zvyšovat. Ve chvíli, když se podíváme na menší obce, dejme tomu do 1000 obyvatel, kde máme nějakou volební účast, tak tam máme nějakých 40%, 50%, 60%, ale dokonce jsme našli obec, tady se dívám zrovna Štěpánovice u Tišnova, skoro 82% volební účast. Proč? Protože tam, kde je daleko polarizovanější, vyhrocenější předvolební kampaň, a nejenom ta předvolební kampaň, ale i ta obec žije v nějaké, dá se říct, jako tenzi, tak ta účast potom se zvyšuje a vede k tomu, že jeden tábor nějakým způsobem si myslí, že je silnější než druhý, a ve výsledku to vede k tomu, že je sice volební účast, ale položme si otázku, zdali bude s tím spojena i nějaká vyšší kvalita vládnutí z toho nadcházejícího funkčního období. A nebo je to jenom jeden ze způsobů, jak v rámci volební účasti se někdo rozhodne nechat průchod svým emocím, je připraven na to jít k těm volbám, nebo jak to bude. Specifikum ještě, když se podíváme, máme i senátní volby, tak historicky to byla třeba přítomnost kandidáta KSČM v druhém kole senátních voleb, tak tam byla trošku, ne moc, ale trošku vyšší volební účast, protože přítomnost tohoto typu kandidátu také zvyšuje tu ochotu jít k volbám a volit nejenom pro toho svého kandidáta, ale primárně proti tomu, koho nemám rád. Což je kolikrát to, co stojí potom za tou vysokou volební účastí. A myslím si, že když máme v rámci Jihomoravského kraje nebo Zlínského kraje několik set obcí, tak tam je těžko najít nějaký univerzální platný vzorec, který by platil pro všechny. A je potřeba se podívat na to vždycky případ od případu, obec od obce, a tam hledat nějakým způsobem vysvětlení. Takovým jedním statistickým velkým, dá se říci, nedopatřením nebo technickou chybou je jeden okrsek, kde je podíl vysoký těch, kteří k volbám dlouhodobě nechodí. No jo, ale to jsou ti, kteří mají úředně stanovenou adresu na radnici, a ti nechodí nejenom k volbám.
1: Já jsem se ještě chtěla ptát na to, jestli ty volební výsledky může nějak ta volební účast ovlivnit, myslím tím teď na větší města a na to, že některé strany mají své věrné a ukásněné voliče, kteří chodí téměř vždycky nebo vždycky, a u ostatních uskupení, zvlášť těch třeba nově vzniklých, to není tak jisté, že ti, kteří s nimi sympatizují, tam také opravdu přijdou.
2: Platilo to hodně historicky, kdy vysokou, dá se říci, disciplinovanost u voleb prokazovali voliči KSČM. Ti bohužel již nejsou mezi námi na tomto světě z velké části, takže tam už je to trošku jinak, ale určitou roli převzalo hnutí ANO. A tam bude zajímavé podívat se, jaká bude volební účast vzhledem k charakteru dvou postupujících do druhého kola senátních voleb, jestli bude kopírovat tu volební účast z prvního kola, bude nižší, a pokud bude nižší, tak o kolik. Protože to, že teďka se konaly komunální i senátní volby zároveň, tak je jedním z těch podle mě jako vysvětlujících faktorů, že tam volební účast je takhle vysoká. Přes 50-60%, to je opravdu málo kdy vidět. A uvidíme, jak to bude za týden.
1: Já našim posluchačům prozradím, že vy se s námi budete loučit, že už dál v našem vysílání nebudete přítomen. Já vás teď Pardon, já vás teď poprosím, jestli byste mohl na závěr něco říct, nějaké hodnocení těch letošních voleb.
2: Tak to narychlo se to velice těžko formuluje, ale první poznatek je, dochází pravděpodobně k velké generační výměně. Když se na to podíváme, tak pokud pomineme případ Oslavany, tak to, že najdeme celou řadu obcí a měst, kde dojde po několika dvou, třech desetiletích k personální výměně, bude jich docela dost. Zatím máme neúplně všechny sečteny, čekám na statutární město Brno, kde jsme zhruba na 50% a už máme skoro 9/3, tak tam uvidíme, jak dopadne rozdělení mandátu. Druhá otázka, podíváme se, jak moc dojde k věkovému složení. Zdali nám ty zastupitelstva budou postupně stárnout, mládnout, nebo jak moc budou odpovídat složení populace. A to, co vzejde z těchto komunálních voleb, tak je to, co další 4 roky nás bude provázet v rámci té lokální politiky. A jedna z věcí, když hovořím ke studentům, tak říkám, prosím vás, byli jste někdy ve své vlastní obci se podívat na třeba zastupitelstvo? Víte, jak to tam chodí a o co se tam jedná? Ne, proč? Tak já říkám, bylo by dobré, když by třeba na to ustavující zasedání se někdo zamyslel a zkusil si říct, půjdu se tam podívat, uvidím, jak to chodí, abych o tom měl lepší povědomí. Případně, když se bude schvalovat obecní rozpočet, o čem se tam jedná, jak to probíhá, a tím získám třeba lepší povědomí a budu se v tom lépe orientovat, protože to množství voličů, kteří podléhají různým emočním efektům v předvolební kampani a potom tak hlasují, je pořád docela vysoké.
1: Bylo by toho ještě hodně, o čem bychom se mohli bavit, snad se nám to podaří někdy v budoucnu. Hostem Českého rozhlasu Brno byl politolog Michal Pink z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Já vám mnohokrát děkuji, že jste si udělal čas a přišel do našeho vysílání a jak už jsem řekla, budu se těšit někdy příště naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání. Děkuji za to, že jsem tu mohl vystoupit a přeji hezký zbytek večera všem posluchačům.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: Volební komise ve většině velkých měst na jihu Moravy už dokončily sčítání hlasů v letošních komunálních volbách. O vítězích je jasno v Blansku, Břeclavi, Hodoníně a ve Vyškově. Ve Znojmě je krátce před koncem sčítání stav těsný. Nejdéle si na konečné výsledky počkají zřejmě lidé v Brně, kde byla zatím sečtena jen polovina hlasů. S podrobnostmi je ve studiu redaktor Jakub Holer. Vítejte.
2: Dobrý večer.
1: Jakube, zmínili jsme Brno a zatím jen zhruba polovinu sečtených hlasů. Jaké se tam přesto už rýsuje pořadí, jestli tak to můžeme zhrnout?
2: Při volební účasti 36,5% zatím vede koalice Lidovci a Starostové Brno blíž lidem, kterou vede dosavadní starosta Brna Kohoutovic Jakub Hruška. Aktuálně má tohle uskupení přes 26% hlasů a má výrazný náskok před druhým hnutím ANO. To má 18,4% bodu. Celou dobu ho ale ze třetího místa dotahuje koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, která za hnutím ANO zaostává o necelé 0,5%. Do zastupitelstva má nakročeno i uskupení Zelené Brno s téměř 9%, koalice TU s necelými 7% a zastupitelská křesla by získali i členové hnutí Zalužánky, kteří se pohybují těsně nad 5%. Naopak pod touto hranicí je SPD, Motoristé, Nové Brno nebo hnutí Brno klidem.
1: Definitivně je o vítězi rozhodnuto už v Blansku, Břeclavi, Hodoníně a Vyškově. Jak tam ty volby dopadly?
2: Tak berem to postupně. V Blansku sice zatím stále ještě chybí spočítat poslední okrsek. O vítězi ale bylo jasno už před více než 2 hodinami. Vítězná kandidátka ODS a nezávislých s podporou TOP 09 měla totiž brzy už velký náskok. V tuto chvíli to vypadá, že si připíše téměř 45%. Druhé ANO je jen na 15% a starostou se tak s velkou pravděpodobností stane, nebo dál v tomto mandátu bude pokračovat, Občanský demokrat Jiří Crha. Komunální volby v Břeclavi vyhrálo ANO. Získalo 9 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druzí skončili Mladí a neklidní Břeclav se 7 mandáty. Tam je sečteno 100% a k postu starosty má tak nejblíž Martin Marták z ANO, který by tak nahradil druhého v pořadí na stejné kandidátce Svatopluka Pěčka. Komunální volby v Hodoníně vyhrálo hnutí Pro Hodonín. Získalo 11 mandátů v zastupitelstvu, které má 31 členů. Druhé skončilo ANO s 5 mandáty. Kdo se stane starostou, bude záležet na koaličních jednání a taky na tom, jaký bude po nedávném úrazu zdravotní stav dosavadního starosty a lídra vítězů Libora Střechy. Ve Vyškově volby vyhrálo ANO. Získalo 8 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhá skončila ODS se 7 mandáty. Po 3 mandátech získá další 4 uskupení a bude tak hodně záležet na tom, kdo se s kým domluví.
1: Z okresních měst nám zbývá ještě Znojmo. Tam byl po dobu sčítání stav poměrně vyrovnaný. Změnilo se něco?
2: Tento stav zatím zůstává, a to i při 92% sečtených okrsků. Vedoucí pozici má zatím koalice Spolu s 27,5% hlasů. Vedení ale tak výrazné není. Na druhém místě je hnutí ANO, které na lídra ztrácí necelá 3%. A na 22% je koalice Naše Znojmo. Rozdělení 31 zastupitelských křesel ve Znojmě tedy zatím stále ale není jasné.
1: To tedy byl Jakub Holer a nejčerstvější informace, jak dopadá sčítání volebních výsledků. Za chvíli si poslechneme další zprávy a s nimi další aktuální informace.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Bylo 21 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Do druhého kola senátních voleb na Znojemsku postupují dosavadní senátor Tomáš Třetina z TOP 09 a Jiří Kyněra za ANO. Volby v Břeclavi vyhrálo ANO. Druzí jsou mladí a neklidní Břeclav. Po sečtení poloviny okrsků vedou v obecních volbách v Brně lidovci a starostové, mají přes 26% hlasů. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 16 stupňů. Hezký večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá Hana Florianová. První kolo voleb do Senátu za obvod Znojmo vyhrál dosavadní senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Získal přes 35% hlasů. Ve druhém kole se s ním příští týden utká Jiří Kyněra za hnutí ANO. Ten získal asi 22,5% hlasů. Pokračuje obhajující senátor Tomáš Třetina.
2: Já to vnímám jako ohromný závazek a zároveň jako ocenění mé práce. A je mi neskonalou ctí, že Znojmsko to tak ocenilo.
0: Vyjádření druhého postupujícího kandidáta Jiřího Kyněry zjišťujeme. Komunální volby v Břeclavi vyhrálo ANO. Získalo 9 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druzí skončili mladí a neklidní Břeclav se 7 mandáty. Třetí pro region Břeclav bude mít 3 zastupitele. Voleb v Břeclavi se zúčastnilo přes 40% voličů. Hnutí ANO vyhrálo v Břeclavi i před 4 lety. Lídr vítězné kandidátky Martin Marták ČTK po oznámení výsledku řekl, že nyní bude usilovat o složení koalice. Po sečtení přibližně poloviny okrsků vede v komunálních volbách v Brně koalice lidovců se starosty se ziskem 26% hlasů. Na druhém místě je zatím hnutí ANO s 18%. V těsném závěsu za ním je pak koalice ODS, TOP 09 a nezávislých. A první brněnskou městskou částí se spočítanými hlasy se stal Ořešín. Rozlohou druhá nejmenší brněnská městská část volila 7 zastupitelů. S téměř 52% vyhrálo nezávislé uskupení Pro Ořešín Jsme Ořešín. Nejvíce hlasů získala dvojka na této kandidátce, IT manažer Martin Braček.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne s ojedinělými přeháňkami. Ráno se ještě můžou lokálně vyskytovat mlhy, večer potom začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni a biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na výjezdu z dálnice D1 na 226. kilometru, konkrétně se tedy jedná o exit Vyškov Západ, dejte pozor na odstavený autobus. Jinak je provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu v tuto chvíli klidný, nezdržíte se, dobře dojďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Je před námi poslední hodina speciálního vysílání Českého rozhlasu Brno k volbám do městských a obecních zastupitelstev a do Senátu parlamentu České republiky. Sledujeme aktuální výsledky, no a samozřejmě stále více měst a obcí hlásí, že už jsou definitivní. Budeme vám přinášet co nejvíce aktuálních informací. Od mikrofonu zdraví Zuzana Kopulatá.
1: Český rozhlas Brno.

0: Volby 2026.
1: V Brně zřejmě skončí vláda ODS a TOP 09, alespoň tak to zatím vypadá podle průběžných výsledků voleb v krajském městě. Na prvním příčce jsou lidovci společně s hnutím STAN. Druhé je hnutí ANO. Ve volebním štábu ODS máme reportéra Tomáše Kremra. Tome, zdravím tě, dobrý večer.
2: Hezký večer.
1: Jaká je atmosféra mezi politiky z ODS a TOP 09, kteří se zatím nedokážou dostat přes hnutí ANO, i když je to těsné?
2: Ano, je to velmi těsné. Vlastně obě, i ODS, ano, mají přes 18% a dělí je opravdu jenom drobná čísla, řekněme. Takže tam se to ještě může stát a ještě... A vlastně se to stalo, teď tady to navidím aktuálně, už se to stalo, že ODS přeskočila hnutí ANO, takže ODS je teď druhá, takže uvidíme, jak se to teď bude ještě hýbat, protože přitom je zatím nějakých 62% okrsků, ještě se to určitě nějakým způsobem pohne, uvidíme tedy ve prospěch koho, ale ODS každopádně by to odpověděla na otázku o tom, jaká je tady atmosféra. Čekali tady určitě mnohem lepší výsledek, dlouho byli třetí, čekali na to druhé místo, doufají tady stále ještě tady v to druhé místo, že ho uhrají, ale myslím si, že to spíš trochu skleclí, možná smutný, protože úplně si asi nemysleli, že dopadnou takhle. Takže když jsem tady mluvil s některými členy, tak říkali, no tak co se dá dělat, bohužel to takhle dopadlo. Někteří tady, když to velmi zjemním, tak byli chytelí na ostatní. Padala tady různá slovíčka o tom, že to teda není úplně dobré, jenom to tady neřekli takhle slušně. Takže tady to moc na oslavy velké nevypadá, spíš vůbec.
1: Komentovala průběžné výsledky nějak i končící primátorka Markéta Vaňková z ODS, která po dvou obdobích už nekandidovala ze zdravotních důvodů, a případně řekla k tomu něco i současná nezávislá lídrině kandidátky Kamila Zlatušková?
2: Ano, tak primátorka Markéta Vaňková, ta sama zatím nepřišla, nevíme, jestli dorazí nebo nedorazí, takže od ní žádnou zprávu nemáme, když jsme ji s kolegy i dalšími novináři kontaktovali a ptali jsme ji. Nicméně už tady asi hodinu je lídrině kandidátky Kamila Zlatušková, která řekla, že tedy by doufala nebo doufá v to druhé místo. Možná se jí to splní, těžko říct, nicméně vlastně řekla, že se asi pravděpodobně loučí s tou funkcí primátorky, na kterou aspirovala. Bylo to z jejího tónu hlasu tak nějak znát, že by nemyslí, že usedne v čele města, a to i přesto, že říkala, že dostala nabídku v těch minulých dnech, například od hnutí ANO, o tom, jestli kdyby třeba šla ODS společně s ANEM do koalice, tak jestli by ona nechtěla být tou primátorkou, pokud by to tedy dopadlo početně lépe pro ODS než pro ANO, ale primátorka Kamila Zlatušková to vyloučila a řekla, že opravdu s tím ANO vládnout nechce, takže tu nabídku odmítla, čili ona se asi primátorkou nestane, ale je dost možné, že se do vedení města dostane.
1: Kdo další se ještě do zastupitelstva podle průběžných výsledků může dostat?
2: Tak kromě těch, o kterých jsme mluvili, tak to zatím vypadá nadějně a vlastně téměř jistě pro zelené a koalici kolem zelených. Když se tady teď dívám, do těch výsledků mají necelých 9% a pod nimi jsou ještě Piráti, myslím tam Brno a s dalšími stranami či menšími hnutími, ti mají necelých 7% a ještě se tam dostává úplně nově hnutí za Lužánky, které překročilo tu potřebnou 5% hranici, a to je úplně nové hnutí, které dosud v politice nebylo, byť v něm jeho členové jsou někteří bývalí politici, například z Pirátů, kteří od nich odešli. Kdo se tam naopak téměř asi nedostane, tak je nyní opoziční hnutí SPD, to má pod necelá 4%, takže to pravděpodobně už neusedne v tom novém složení brněnského zastupitelstva.
1: Jsou už známé výsledky i z některých městských částí Brna, kde ODS měla starostu nebo starostku, tedy třeba Brno Střed, Královo Pole nebo Starý Lískovec?
2: Ano, vlastně s jistotou jsou známé výsledky v Brně Starém Lískovci, tam opět zvítězila ODS společně s TOP 09 a ta je vedena současným starostou Vladanem Krásným, který řekl, že samozřejmě bude rád dělat dál starostu, bude ale k tomu potřebovat i nějaké koaliční partnery, se kterými začne jednat. Pokud se mu povede obhájit tu pozici a stane se starostou, tak už to bude jeho šesté volební období v řadě. Takže ve Starém Lískovci ODS jasně vyhrála. v zmíněném Brně, tam to je ještě nejisté, protože v tuto chvíli tam je sepsána přes polovina hlasů, vítězí Lidovci a Starostové, podnik asi nezávislé uskupení je pod nimi a ODS je v tuto chvíli třetí, ale je to tam mezi 25-23%, tam se to ještě určitě bude měnit. Královo pole zmíněné, podívám se hned tady do aplikace na webu iRozhlas, kde to máme v grafech celkem jasně zhrnuté, tak tam ODS a TOP 09 mírně vede, sečtené je čtvrtina okrsků a ODS vede má 21% a druhý jsou Lidovci a Starostové 20%, tam se to taky ještě bude měnit. A co je, řekl bych, z mého pohledu zajímavé, je Brno vpřed, protože tam ODS vládla poslední dvě volební období, ale teď tedy skončí celice pravděpodobně druhá, protože Brno vpřed má sečteno tři čtvrtiny okrsků, vítězí KDU ČSL a STAN 26% a ODS TOP 09 druhá 17%, takže tam je zcela jisté, že ODS už nemůže volby v Brně středu vyhrát.
1: To tedy byl Tomáš Kremer, který je ve volebním štábu ODS. Tome, děkuji a těším se na slyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: A za chvíli se podíváme na volební výsledky ve Znojmě.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: ním spokojení a jsme za to vděční.
1: A předpokládali jste, že to tak dopadne, nebo jaké byly vaše naděje a očekávání?
0: Od začátku jsme cílili na dvojciferný výsledek a podle toho jsme tak stavěli celou tu kampaň a strategii, takže byl to náš cíl a dali jsme do toho všechno.
1: Už víte, s kým budete chtít jednat o případné koalici a kdo naopak pro vás jako partner naprosto nepřichází v úvahu?
0: To teprve teď začínáme tady tohle z toho řešit, takže máme nějakou jakoby představu, ale teď teprve nás ta kola čekají jednání.
1: Vypadá to, že o 31 mandátů ve znojemském zastupitelstvu se podělí jen 4 uskupení. Překvapuje vás to? Máte proto nějaké vysvětlení?
0: Vysvětlení teď úplně asi ne, ale tak nějak jsme jako očekávali, že to budou 4, maximálně 5 uskupení podle toho aktuálního vývoje, jak to tady probíhalo, co se týká kampaně.
1: Čeká vás teď samozřejmě vyjednávání o tom, jak bude vypadat vedení radnice, nicméně vy sám za sebe jste dosavadním starostou, máte jasno, co budou první úkoly, které budete řešit? Máte tam nějaký velký úkol, na který byste upozornil, anebo budete postupovat kontinuálně od toho minulého stále dál tak stejným tempem?
0: Tak my jsme šli s nějakýma prioritama do těch voleb a to určitě chceme prosazovat, nicméně budeme navazovat na tu naši práci, kterou jsme tady započali za ty poslední 2 roky a v tom bychom chtěli pokračovat, takže ať už je to parkovací systém a další úkoly, co se týkají prostě rozvoje toho města, bydlení, investic a investičních záležitostí.
1: To byl dosavadní starosta Znojma a lídr vedoucí koalice ve Znojmě František Koudela z ODS. Já vám mnohokrát děkuji, že jste vstoupil do našeho vysílání a podělil se s námi o vaše dojmy. Naslyšenou.
0: Děkuji. Naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: Ve většině okresních měst na jihu Moravě je už jasno o složení obecních zastupitelstev. Zřejmě nejtěsnější výsledek je zatím ve Znojmě. Tam po sečtení 97% okrsků vede koalice ODS, Lidovců a TOP 09 se ziskem 27,5% hlasů. Jen o necelá 3% méně má druhé hnutí ANO. Třetí je z 22% hlasů uskupení Naše Znojmo. Ve dvou ze třech senátních obvodů na Jihomoravě je už rozhodnuto. Ve Vyškovském obvodu zvolili voliči už v prvním kole jihomoravského hejtmana Jana Grolicha z KDU-ČSL. Porazil tak kandidáty Petru Absolnovou z Hnutí ANO a Jaroslava Fládra z Hnutí Přísaha. Ve Znojemském obvodu postoupili do druhého kola Tomáš Třetina z TOP 09 a Jiří Kyněra z ANO. V obvodu 60 Brno město zatím vede Zdeněk Papoušek za ODS před Karlem Citrbartem za STAN. Sečtená je v tuto chvíli zhruba polovina okrsku.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: Jižní Morava má zatím jasno o jednom novém senátorovi. Hned v prvním kole voleb v obvodu Vyškov zvítězil krajský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. Získal zhruba 63% hlasů. Podrobnosti z dalších obvodů v kraji má reportér Jakub Holler. Jakube, vítej.
2: Děkuji.
1: Může v kraji ještě někdo zvítězit už v prvním kole?
2: Možné to teoreticky už je pouze v případě obvodu číslo 60, Brno město. Tam ještě není sečteno ani 60% hlasů. Zatím tam vede kandidát za koalici lidovců, ODS, Pirátů, TOP 09 a Fakt Brno, Zdeněk Papoušek se 40%. Dosažení 50% hranice tedy není vyloučené. Ve zbývajících okrscích by ale musel mít výraznou převahu. V případě druhého kola by pravděpodobně čelil Karlu Zitrbartovi za Starosty a nezávislé, který má 24%. Na něj se těsně dotahuje Jaroslav Štěrba z Hnutí ANO, který za Zitrbartem zůstává zhruba o 2% pozadu.
1: Ve kterých obvodech půjdou lidé příští týden volit ve druhém kole senátních voleb?
2: Další kolo čeká voliče v obvodech Uherské Hradiště a Znojmo. V tom znojemském získal v prvním kole nejvíce hlasů bývalý starosta Moravského Krumova a současný senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Aktuálně má 35,5%. Jeho protivníkem bude Jiří Kyněra z Hnutí ANO, který postoupil z místa druhého, kde nazbíral 22,4% hlasů. Obvod Uherské Hradiště je sice většinově ve Zlínském kraji, ale v senátních volbách tam může volit i část Hodonínska. Po sečtení zhruba 97% hlasů tam zvítězil současný senátor z KDU-ČSL Josef Bazala, kterému do 50% hranice chybělo, respektive chybí něco málo přes 2%. Ve druhém kole se příští týden utká se záchranářem Jiřím Vašicou z Hnutí ANO. Jenom ještě připomenu, že druhé kolo senátních voleb se bude minimálně v těchto dvou obvodech odehrát příští týden v pátek 16. října a v sobotu 17. října.
1: Aktuální informace k senátním volbám nám přinesl reportér Jakub Holler. Díky za všechno, co jsme se od vás dneska dozvěděli a přeji pěkný večer.
2: Krásný večer.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Volby 2026.
1: Český rozhlas Brno sledoval od 14 hodin sečítání hlasů ve volebních místnostech do městských a obecních zastupitelstev a také do Senátu parlamentu České republiky. Naše dnešní vysílání končí, ale kompletní výsledky voleb najdete na webu brno.rozhlas.cz a také na irozhlas.cz. Budeme se jim věnovat také v dalších dnech v našem vysílání, no a přineseme i duely postupujících kandidátů do Senátu. Naši reportéři samozřejmě budou sledovat koaliční vyjednávání v Brně a také v dalších městech na jihu Moravy. No a to už je ze studia Českého rozhlasu Brno pro dnešek všechno. Od mikrofonu se loučí a příjemný zbytek večera vám přeje Zuzana Kopuletá.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 22 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V okresních městech na jihu Moravě už o výsledcích komunálních voleb jasno, sčítá se ještě v Brně. Po prvním kole je na jihu Moravě jistý už jeden senátor. Jan Grolich získal přes 63% hlasů. V Letovicích bude další 4 roky stejné vedení města. Volby tam vyhrála TOP 09. Zítra bude převážně oblačno a teploty do 16 stupňů. Hezký večer, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Hana Florianová. V okresních městech na jihu Moravě je už jasno, kdo zvítězil ve volbách do obecních zastupitelstev. Na konečné výsledky se ovšem stále čeká v Brně. Po sečtení zhruba 3/4 okrsků zatím v krajském městě vede koalice lidovců se starosty se ziskem 26% hlasů. Na druhém místě je zatím koalice ODS, TOP 09 a nezávislých s více než 18%. V těsném závěsu je pak hnutí ANO. Ve 2 ze 3 senátních obvodů na Jihomoravě už rozhodnuto. Ve Vyškovském obvodu zvolili lidé už v prvním kole jihomoravského hejtmana Jana Grolicha z KDU ČSL. Získal přes 63% hlasů. Porazil tak kandidáty Petru Absolonovou z hnutí ANO a Jaroslava Fládra z hnutí Přísaha. Ve Znojemském obvodu postoupili do druhého kola Tomáš Třetina z TOP 09 a Jiří Kyněra z ANO. V obvodu 60 Brno město zatím vede Zdeněk Papoušek za ODS před Karlem Citrbartem za STAN. Sečteno je v tomto obvodu skoro 70% okrsků. Letovice na Blanensku znají vítěze komunálních voleb. Jejím strana TOP 09, která získala skoro 45% hlasů a 10 mandátů v zastupitelstvu z 21 možných. Nejvíc hlasů získal lídr strany Petr Novotný, který město vedl v posledních 8 letech. Druhá skončila ODS s téměř 23%. Třetí nezávislé uskupení Občanská iniciativa. Jak budou vypadat povolební jednání, nastěňuje Petr Novotný.
2: Budeme jednat na stejném půdorysu, v jakém jsme řídili Letovice dosud, to znamená s lidovci a s Občanskou iniciativou. Úplně stejný půdorys.
0: Policisté v Jihomoravském kraji prověřují 3 případy možného porušení zákona o volebních kampaních. Ten zakazuje politickou reklamu v bezprostřední blízkosti volebních místností po začátku hlasování. Policisté se zajímají například o auto s polepy, další případy se týkají letáků nebo plakátů před volebními místnostmi. Pokračuje policejní mluvčí Petr Vala.
3: Jedno oznámení přijali policisté obvodního oddělení v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další 2 se týkají brněnských městských částí Černovice a Brno střed. Všechny případy prověřujeme a vyhodnotíme, zda nedošlo k porušení zákona.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, odpoledne se může objevit i přehánka. Ráno ještě se mohou vyskytovat mlhy, večer začne oblačnosti postupně ubývat. Nejvyšší teploty budou mezi 13 a 16 stupni, ráno a večer bude vát slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr a biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Ve Strážovicích na Hodonínsku je teď úplně uzavřená silnice číslo 54. Je to kvůli hašení rozsáhlého požáru v okolí silnice. Čekejte tam velké zdržení nebo raději zvolte jinou trasu. Dálnice a hlavní tahy jsou v tuto chvíli už průjezdné, provoz je jenom mírný. Šťastnou cestu přeje Hana Florianová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během 1 hodiny zacíleno na 1 osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
5: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
4: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
5: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý.
4: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
5: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
4: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
5: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
4: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
4: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
2: Já jsem to udělal totiž.
4: Máš rech.
2: No jo.
4: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
2: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
4: Takže my jsme císařského královského rodu.
2: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky mám se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
2: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
4: Ty jsi z kolika dětí?
2: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci. Zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší, já to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď si do světa povídá. To bylo hezký vodněj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
6: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
6: Ano, ano. No a potom...
7: Gin fizz nezestále.
6: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
7: Já si ho jenom pamatuju o toho, Jirko, to si nezažila, ty úplný,
6: jsem
7: absolutní
6: na
7: začátky.
6: Ještě?
7: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. Protože on to neměl dopsaný vůbec. On, to se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
7: No, asi věděl, jak to dopadne.
6: Asi kostřička byla.
7: Kostřička byla, jo.
6: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
8: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás, nebo jak k tomu došlo, k tomu
6: co
8: oslovení?
6: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
8: a přišla
6: a prostě jsem tam šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. A pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pan Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda byste mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán bych chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se z toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem říkal jsem, tak to je. Blondýna to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám. A takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Marta.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
3: Dobrý večer.
4: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
3: Přišla jsem se na vás podívat.
4: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká.

Da. Tahle ta. Pane Šejdru, prosím vás, rozvážte to. Vlastně zubaté tušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen zpěváci, zpěváci toulaví.

0: kde, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
1: Trošku, to už pár let už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
1: To bylo v 65.
2: No, kdy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
3: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
3: Tomu směřuju, ano.
1: K Buchtě.
3: No.
1: Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdaléno, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
3: Aha. Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
3: Jak to skončilo?
4: Proč jsi mě vyhodil?
0: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju. Já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
4: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
4: Holčička.
0: Další, já už mám binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
4: Lucka, tak to neznám.
3: Yeah. Ona nezná Krecerová.
4: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
3: Ona si ho taky dala. Anaka.
4: Anaka.
0: Anaka.
1: Teď se to pěkně bylo. Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
4: Fakt? A zase tě nosili v kšiště?
0: No každý, co si zasloužil, že jo?
1: Proto jsem vydržela tak dlouho,
5: že jo? Střískal, že protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Tak mě hrabu.

0: spánek jednu vrásil a mazala jsem spát.
1: No, tak svatejný fracek taky, já si vzpomínám.
0: Já jsem byla hrozně drzá.
1: Ano.
2: A co vy jste spolu zpívali?
3: My jsme spolu zpívali...
0: Všechno možný, ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi Ptáčka je rabáčka.
3: Ptáčka je rabáčka.
0: Jo. Svítí slunce, přijde mráček, a to slunce zakryje, to je hodně vysoko.
3: Svítí slunce, přijde mráček, a to slunce zakryje.
0: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dál. Ano, pocím, ano, holka, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední?
1: Já bych řekl současná.
3: Vicky.
0: A?
3: To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje.
5: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No,
3: já to pletu.
1: Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky?
3: Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
4: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbioza divadel, který na sebe trošku jako žárlili tam.
5: Konkurenční
4: protože,
5: scény.
4: Protože ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
5: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali. No.
4: Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
5: No,
4: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
5: Sema. Právě dohromady jsme hráli.
4: Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak i uslyšíte.
6: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal Pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
7: to je pravda.
6: Někde... To je pravda?
7: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka, ale...
6: Povídejte.
7: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
6: No jo,
7: to myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
6: Ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
7: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
6: No, povídejte, takže, pane Suchý.
7: No tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, je, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a musela se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak a ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Ne, špatně si rozumí, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
6: Ano.
7: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
6: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky,
7: a to se nosili právě ty Adamky. Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách a já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
6: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
7: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
6: Ano.
7: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
6: Studená.
7: Ta sotva tekla.
6: Ano.
7: To bylo špinavý, že jo?
6: Ano.
7: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Já jsem skládal těžkou liriku, že jo?
6: A to bylo na těch žlutých?
7: A to bylo na žlutých.
6: Na těch žlutých.
7: Ano, na těch žlutých. Jsem si
6: tam... To jste zůstal v tričku, ne?
7: Cože?
6: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
7: No. No, to, vy se budete divit, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku.
6: Ano, takže jste to překonal.
7: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa. A

0: naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc, bohužel. To nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se, a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je hoří varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: Já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: Ale člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od zbytku.
4: Oni prostě, ale myslím, byli tací. No. Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se ani, stýkali mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí a Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší,
4: no,
5: a hodně zdraví.
4: Vy a víte co, hlavně aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další dvě hodiny vás vítám u noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout. Zavřít za sebou dveře a říct si, pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někdy nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá vám, když je toho na vás moc. Umíte poznat chvíli, kdy potřebujete zastavit a odpočinout? Dokážete se udělat čas sami na sebe bez výčitek? A co vám v životě nejspolehlivěji vrací klid a dobrou náladu? Noční linka je tu dnes pro vaše zkušenosti, příběhy i obyčejné drobnosti, které vám pomáhají být v psychické pohodě. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu ráda, když dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jen máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá, nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod některými stromy lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
0: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
1: Ne, prosím vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. A nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku, děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera a já jsem si tady procházela nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
0: Chápu. Jani, no tak co s tím? Jak jste se s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
1: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
0: Já vás slyším stále. Ano, jsme
1: prosím.
0: Tady. Určitě
1: jo,
0: vás posloucháme.
1: Tam, no, dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
0: Co s tím? Tak přešla jste od tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled. Tak kam teď
1: přišla
0: vyrází?
1: Přišla jsem o svoji oázu klidu, protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě někdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
0: Myslíte, že nebude kam? Budete muset někam popojít nebo popojet, ale určitě
1: ale
0: si najdete zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
1: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků. na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu floru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně, kytiček. To je pryč, kde to jsme.
0: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít si nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký vztah k dalšímu místu, kam se budete ráda vracet, kam budete chodit odpočívat, meditovat. Já vám přeju, aby se vám to podařilo, třeba vám někdo poradí. Opatrujte se, děkujeme za telefon, za to, že voláte a posloucháte.
1: Lékárnu, ve který bydlíme.
0: Bohužel si mě teď opět neslyšíte. Tak se rozloučíme a pustíme si písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Psychická pohoda může být velmi křehká, ale někdy ji dokáže vrátit jediná příjemná chvíle během dne. Jaká maličkost vám v poslední době udělala opravdu dobře?
3: V naší malé kuchyni loupli staré hodiny, dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen. Vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, že třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále, jako... Snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, protože ta mi hodně ublížila, jako. A snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci, třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano, já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte, Tadeáši, opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji zlepší náladu? Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodnýho otce i dobrýho šéfa. Žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mě za to mnozí odsuzují. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někde přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknou lůžkový psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně, jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám, prostě. Najít si něco, co člověka těší, co člověku dělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Když jste se pousmál, zasmál.
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někdy přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou noc.
1: Děkuji,
2: noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si frťana nebo jo, něčeho tvrdýho, i když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct, když nejde o život, tak jde, víte o co.
0: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastními silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
1: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No bylo jich 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám. A já si neumím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a opravdu nechtěl bych být v jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
0: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa, než třeba před 20-30 lety, že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
1: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromé věci příliš tahají do fóra takového, nebo na veřejnost. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
0: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš. Jestli

0: mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana, nebo že na těm umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
1: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
0: Ano.
1: Haló.
0: Já vás ano. Slyším dobře.
2: Dobře.
1: Jo? Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik určitě nejsem teda.
0: Tak, ale teď se tam moc ozýváme, Jardo, tak to prosím stlumte.
1: Prosím.
0: Musíte stlumit to rádio.
2: Jo.
1: Aha, tak rádio to dělá, to byl bož. Já úplně zavřu, tak a bude to...
0: Výborně, tak pokračujte.
1: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně, ale jsem takový dost vyrovnaný, no, prostě dokážu nad i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval, já myslím, že prostě si myslím, že hodně věcí se moc stahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
0: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
1: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užívejte si ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v Noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní Noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete se dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Januško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, že by čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takový chvíle. Takže bejt na to připravené a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takové chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoct sám, musí tak nějak vzburcovat svůj rozum, ale hledat pomoc u druhých, to bych zrovna u psychiatrů a psychologů, to mám kamarádku psycholožku, tak si neporadí ani sama se sebou. Takže to bych zrovna nehledala. Ale myslím si, že když jsou těžké chvíle a zrovna to přijde, proč bych se nemohla vyplakat, tak se vypláču a zakleju, zařu a nejvíc pomáhá, když člověk pracuje, práce ta je neuvěřitelně a činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmu. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně. I když mám chuť, tak si zaspívám. No tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No tak ty těžké chvíle jsou, tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
0: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaše náladu?
1: Prosím?
0: Jestli má počasí vliv na vaše náladu?
1: No tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, když příroda to potřebuje?
0: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
1: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu, protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách. No tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená. Jinak je to po baráku hrůza. Ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky když jsou starší lidi, tak si říká, no, ty šaty, to mě stačí, nemusím si nic kupovat, tohle to v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No, to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. Moc důležité.
0: Ano. To je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji i za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
1: Děkuji a netrapte se zbytečnostma.
0: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chviličkou na mysli. Že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu a pan Michal. Zdravíme vás, krásnou noc.
1: Dobrý večer, dobrou noc, tak volá Michal Sedlák z Myšlína, v současnosti tedy už z Prahy.
0: Michale, dnešní téma psychická pohoda. Dnes je Světový den duševního zdraví. Proto se povídám o tom, nakolik jsme schopni zvládnout svoje emoce v uvozovkách svůj život a nakolik si můžeme nechat pomoci, kdy třeba vyhledat tu pomoc, jak to poznat. Tak co k tomu máte?
1: Tak já k tomu mám hlavně to, že jsem aktuálně na antidepresívech. A představte si, oni mě ty léky vůbec nezabírají. Oni mě ty léky vůbec nezabírají a já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma povahovejma rysama. Takže vlastně proto mi jako doplňovat ten serotonin nepomáhá. A já teda jsem po dlouhý době navštívil psychologa v rámci toho RS centra, centra pro roztroušenou sklerózu pro lidi, s roztroušenou sklerózou tedy, jako jsem já. A tam teda samozřejmě v rámci toho komplexu, toho centra působí taky psycholog. A byl mi taky doporučen, no ovšem je to takový povídání, já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší, nevím, no.
0: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept, a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější teď.
1: Přesně tak, ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal, on myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat, ale mi to předepsal neurolog mi to předepsal, no, a ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno, zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr, jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr, no, tak, ale...
0: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
1: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom ještě zmiňoval v noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení, dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu, až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
0: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
1: A to je zvláštní, když mě je tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá, lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju cvrkot, okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam. do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie, už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherný místo, ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský budovy.
0: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných chvil třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře. Zkuste si to dovolit.
1: Ano. A ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají tehtaretast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle to řeknu, tak hned je mi líp.
0: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl, ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
1: to nevím,
0: všechno,
1: to,
0: Michale?
1: To jste... Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama a... Takže ono se to tak jako, kolikrát nějaký přísloví slyšíte, třeba ruský přísloví nebo italský přísloví a teď zjistíte, že je český ekvivalent a některý se vám líbí víc, některý míň. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavý, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
0: Byl to John Lennon. Michale, já jsem si vzpomněla.
1: Jo. John Lennon, Jirko Ono a John Lennon, ano.
0: Opatrujte se zase někdy.
1: To byla doba.
0: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života, poněvadž je to honba za něčím. A ta honba za něčím, aniž bychom si to uvědomili, nás vede potom ke dnu v životě, víte? Každý chce mít auto, dům, ale v podstatě má jenom dluhy, nemá nic. A já tvrdím jedno, že závist dělá z lidí duševní mrzáky. A malé dítě vyroste, alkoholik se z opice vyspí, ale blbec zůstane blbcem. A proto vám chci jenom posluchačům říct, nedělejte to a nehoňte se za něčím. Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, otcem Pečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku, bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, dvě cévní mozkové příhody, trojitou frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po 3 letech, dalo by se říct, problému. Manžel v 51 letech odešel na karcinogenní onemocnění. Ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
0: Paní Staňko, pomáhá vám víra nebo nějaký duchovní život, nebo to není nic pro vás?
1: Ne, já jsem věřící, ale Jaruško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo moje slova nepominou. Nebo Ježíš, když se narodil, Herodes co dělal? Hledal Ježíše. A kolik nemluvňátek připravil o život.
0: Paní Staňko, jak na vás působí třeba hudba? Když vám není dobře, pomůže vám?
1: Hudba? Ne, nepomůže mě. Mě opravdu pomůže práce, pomůže mi příroda, pomůže mi chůze. A já jsem workoholík. A co se týče toho pořádku doma, tak si myslím, že na ten jsem až hodně přecitlivěla. Já nemám ráda tretky někde postavené, nemám ráda zbytečné věci, na zdích pověšené, víte, mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovník křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
0: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
1: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? To dělají lidi, že se naštvou a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
0: To je pravda. Ono je někdy náročné dovolit sám sobě aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no, jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
1: Blbcem, nebýt blbcem.
0: No ano, tak a končíme tím, čím jsme začali.
1: A ano.
0: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných, kde zmiňoval právě to slovo.
1: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano, to ano. Jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
0: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
1: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
0: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí.
2: Noční linka.
0: A je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem 2 roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malicherné, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda. Teď je jich dneska málo a těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí. Jo? Takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně v pohodě, protože mě pomohli. Pomohli tady ti lékaři, respektive paní doktorka, na kterou nedám dopustit. Já nemám žádná farmaceuta dneska. I když v minulosti jsem je měla, já jsem dneska úplně zdravý, pohodový člověk a pomáhám ještě v současné době, pomáhám jednomu prostě mladistvému, který se dostal do takové situace a věřím, že se mně podaří prostě ho dostat tady z tohoto všeho. Takže o tom to je, to není se projít do lesa. Jo, to jsou banality. Ale...
0: Ano, člověk vždycky musí vyhodnotit to, jak závažný ten problém je. No vy jste se 2 roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Ano, jak říkáte, prostě jako, není to ostuda, prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: pravda.
1: Ano, je to
0: pravda. Takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne,
0: ono to tak dřív
1: je to
0: bylo.
1: Tak. Ano, ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla 2 děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala, že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Marie,
1: tak
0: moc
1: jako
0: děkuju.
1: V mém případě.
0: Jsem ráda, že jste zavolala. Ano. Ať jo. Se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň. Díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, já nevím, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese. Nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí, tak jsem ji poslechla a dobře jsem udělala. Ale chci říct, že já jsem na těch lécích, na těch antidepresivech byla 5,5 roku před jeho smrtí, protože mě řekla paní doktorka, že to nevydržím. A měla pravdu. Potom se mi to ještě 2x vrátilo už po jeho smrti na podzim, kdy jsem taky brala antidepresiva, ale pak už se to sklidnilo a bylo to celkem v pořádku. Ještě bych chtěla dodat, že k letošnímu vražednému, jak já říkám, letu, se mi taky částečně vrátily tyhle ty stavy, ale teď už je to v pořádku a jsem úplně v pohodě.
0: Tak, to má dobrý konec, to je moc dobře. Možná je to inspirace pro ostatní posluchače, pokud by někdo byl v podobné situaci a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
1: Určitě jsou.
0: Ano. No, kdybyste jí měla říct jednu větu, jako takovou motivaci, jaká by to byla?
1: Jaká by to byla? Nic nevzdávat, bych řekla. Nevzdávat nic a snažit se prostě, jak bych řekla, podle svého svědomí jednat tak, aby byl člověk vnitřně spokojený. Že to tak je, učinil.
0: Asi to je hezké
1: tak.
0: Poselství závěrem, paní Hanko, nevzdávat se. Tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste tak otevřeně
1: mluvila. Já taky vám děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
0: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby. Často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško, odlehčíme to trošičku, toto téma. Co říkáte?
0: Mm-hmm.
1: No, jedno přísloví říká. Slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví. A jedno z nich je o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dost držím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavy dole na Jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé, a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme

0: dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna jedeme třeba vlakem, autobusem. Nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna. No a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče. No a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále, to všechno, co k tomu patří. Ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé, nikdo na nic nenadává, my se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit, že prostě tak nějak mám ráda lidi, ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu, že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit, no já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ji chtěla pozdravit, ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o lečeno, ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
1: To jsem to řekla já, paní Mirko, to si pamatuju.
0: No, to bylo no, teda
1: já jsem jí řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak,
0: no, takže
1: já, že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasměje se, to moc oceňuji, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
0: No, no, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže, už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku Stilnoxu a pak teprve spím. Tak to je, to je takový
1: Mirko,
0: jako hodně pozdě je to.
1: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuju za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
0: Ano,
1: vás pět.
0: Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takhle to řešíme prostě.
1: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

到了。Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

já budu rád. I stéblo je záchranný pás. Dejte mi flétnu a já budu hrát a zpívat a ptát se vás.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a s ní i naše povídání o duševní pohodě. Každý máme jiný recept na klidnější hlavu. A právě ty vaše dnes společně hledáme. Paní Soňa je u nás. Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl jako, že se nemá stydět lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité. A nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za dva, za tři měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo? Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem teda z mojej zkušenosti už před xx lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za dva, za tři měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná předám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexí, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme ji zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a kdesi, jo. Mm-hmm. Takže...
0: Paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přeci jenom zeptám se vás, sledujete Večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: Sleduju zprávy, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Mm-hmm. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává, takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zanechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo díval, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo, takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
0: No teda.
1: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
0: No, to já dělám taky, paní Soňo.
1: No, jako a nejhorší to bylo třeba v bance, že jo, chtěli tři stejné podpisy. Mm-hmm. No, já jsem
0: to
1: tam
0: já taky nedokážu, no.
1: Strašně dlouho a prostě to nejde, jako, no a mám jako takový nějaký stres tady to, když se mám někde podepisovat. Jinak všechno v pohodě.
0: Tak děkuji, Soňo. Děkuji za volání, za vaši otevřenost, ať se vám daří a zase někdy.
1: Tak ať se daří a pozdravuju všechny posluchače, ať se ještě do rána vyspějí pořádně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka z Opavska.
0: Broňka z Opavska. Vítejte ve vysílání. Dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, já mám 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, sice byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku by tady tebe chtěla od ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala. První jsem chodila o hůlce, pak o berlích a když jsem si polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím o schodítkem něco na vozíku, jakdy.
0: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
1: Ano.
0: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuju si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák právě do nepohody.
1: Měla jsem domácí mazlíčky dva, pejsky, labradora a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel. A ten druhý má 15 let, ale když jsem nemohla na něho ani sáhnout, a teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
0: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste si vzájemně pomáhali a děkuji, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
1: Děkuji také za hezké setkání s vámi, dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla svěřit mým osudem.
0: Ozvěte se zase příště. Budeme
1: tady. Ještě jednou a naschledanou neboli dobrou noc.
0: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jindy potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu a někdy je důležité říct si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu z Línského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou. Přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
2: Inženýr Horák.
1: Ne.
2: Inženýr Horal.
1: Ne.
2: Inženýr Horárik.
1: Ten taky ne.
2: Inženýr Horček.
1: Máte ho tam vůbec?
2: Inženýr Horčičák.
1: Další.
2: Inženýr Horčík.
1: Cože?
2: Inženýr Hvorčík.
1: Ne, to není on.
2: Inženýr Hordoši.
1: Čtěte dál.
2: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
1: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
3: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
1: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnipšnap, šnibiriby zabrdaj, bělý dom. Bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnipšnap, šnibiriby zabrdaj, děvča v něm. Člověk. Ale... Odláhlo, milo, bo som myslel, že už neskončíte. Ale ne, mohol by som pokračovať, ale čo tamto šniby daj, šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, keby ste si připravili nějakou tému, ak ste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Viete, ja už potom rozvediem.
4: Ja mám témy pripravené.
3: To ja už potom zase rozvediem. Tému. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase ja už potom rozvediem. Tu tému myslím. Viete, ano. Že už potom rozvediem, ak ju vy poviete.
4: Áno, áno.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem mať čo. Však ale ak poviete tému, tak ja už potom zase rozvediem.
4: A medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
3: Nie, humoristická, viete, humoristická téma.
4: Pre humoristický dialog.
3: A humoristický dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
4: Áno, áno. Mám.
3: Tú tému.
4: Mám.
3: Áno. Máte tú tému.
4: Mám tú tému.
3: No, tak ja ju už potom rozvediem.
4: Porozprávajme sa o človeku.
3: O kom?
4: O človeku.
3: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne, viete, lebo...
4: To neviem.
3: Neviete. A čo robí,
4: ha? On stojí na moste.
3: Áno, áno. A ako zmýšľa, z čoho vychádza?
4: Vychádza z továrne. On dostal výpoveď, no a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote. Aha. Dostal som výpoveď, doma ma čaká 5 hladných detí a manželka, všetci majú TBC.
3: A ja stojím na moste.
4: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
3: A čo mám teraz, ako si?
4: Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mútna voda ho pochová.
3: Aha.
4: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
3: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
4: Áno, áno, áno.
3: Zaujímavá téma, hej. A všetci majú TBC, čo?
4: Zákernú TBC.
3: Áno,
4: okrem otca, ktorý už je pod vodou.
3: Áno, on už nemá TBC.
4: On už nemá TBC.
3: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca, ktorý už nemá TBC.
4: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, čo vy to už potom rozvediete.
3: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však ano. Som tu na to však, ano. Aby som to rozviedol.
4: Ja počkám.
3: No tak teda on stojí na tom moste, aby som začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
4: Áno.
3: A hneď spadne do tej vody však.
4: Áno, áno, áno, áno.
3: No lebo však... Kde ano. By sa zachytil?
4: Ano.
3: Hneď spadne.
4: To už nie je čistá voda.
3: Nie, to je špinavá.
4: To je plné nafty.
3: A prečo nafty?
4: No pretože blíze je továrená naftalín.
3: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
4: Áno, áno.
3: Pláve v tom ano. A hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
4: Áno, áno. Mole letia za ním nad riekou, viete?
3: Nad riekou, hej.
4: Áno.
3: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
4: Nie,
3: v tom je ako si tá jeho výhoda, lenže ano. Na druhej strane on je pod tou vodou.
4: A tá úroveň, to... viete, tá úroveň vody, to už by
3: bolo... Žájeca, no? Nie?
4: To už by bolo pod úroveň tých molov.
3: Áno. Lenže v tej vode... Pláve a ešte trošku tak tými rukami
4: ano, na to. Áno, potom je tam jeden taký mol.
3: Áno.
4: Ten taký mol, ten zapíska na tie ostatné mole.
3: Áno.
4: A oni odletia na ten mol.
3: Ano. Je? Takže ten člověk, ten teda, který vycházel z té továrně pod tou vodou, tam pláve.
4: To už ani nie je člověk, víte, to jsou také zvyšky. To jsou také zvyšky, které plávou pod vodou.
3: Ano. Medzi tými rybami, však jsou tam aj ryby.
4: Ano, ano.
3: Niektoré, on hovorí, že tu jsou ryby, no tak vidím, že jsem vo vode však, ale se hovorí, tak čo ano? Už s rybami teraz, blížia sa sice.
4: Zoberie elektrického ano. Úhora, ešte posledný raz sa pohodí.
3: Ano, ano, ano.
4: Takže odpláve elektrický úhor.
3: Ale inak pláve zase v tej vode, ako si sa topí
4: určite.
3: A dusí, však ano, sa dusí ano. Celkom, ano. Ako si až sa teda skoro udusí.
4: Ale chvíľu beží po dne.
3: Ano.
4: A zase sa dusí.
3: On je úplne na dne ten človek, je to taký človek na dne, však potom. A teda na tom dne, ako si tak uteká a ano. Uteká a teraz nevie, kam mám utekať, ide dopredu alebo dozadu, však vlastne ano. Tam je to korito tej rieky a celé to, a inú tému nemáte?

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském Studiu S, jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na Studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou démantů.
2: A hrome. A povolení k prodej. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu démantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: teraz sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničkomá středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Keby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, to je naša jistá.
6: Kde jsou ty dva?
7: No to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Nie, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu. Víte?
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější.

0: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
1: Ne, pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blisnout, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
0: Nemenovat.
1: No právě jsem si myslel.
2: Proč jste sem přišli vy?
0: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
1: Aha.
0: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
1: Vy nedokážete povedat ne.
0: Ne.
1: Mohl bych vám požičat 5 000?
0: Jo.
2: Naozaj, nevím povedat ne.
0: Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvár a pádeř a nějaké, jako kostru, aby dostal.
1: Ale když vám vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
0: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
1: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
0: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
1: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
2: Já celé dny čítám.
0: Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
1: No já bych se mohl zavolat nějaké...
0: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
1: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
0: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
1: Ale len sako, ano.
0: A trošku uvolním, pač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
2: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
0: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím chci. Jestli víte, co tím chci. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
1: No, sice bez noblesy, ale hráli.
2: Dnes večer jsem dal... Služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
1: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká.
2: Však papa.
1: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
0: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
1: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
0: Jsou teď právě ve vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
2: To muselo stát.
0: A co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
2: Víte, že ještě ní, je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
1: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
0: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. Jenže to neseženete.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, aby jsme prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky z toho samozřejmě na kolejnicích, všechno se to pojí.
3: U nás železnice patří ludu.
2: Ano.
3: Ano.
2: To je zajímavé taky.
3: Zvláště v neděli.
2: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
3: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano. To je zajímavé.
2: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
3: Ano, to
4: aha,
3: je
4: tak tam.
2: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont. Já bych se vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, ano. Můžu se zeptat sám?
2: No prosím, ano,
3: ne. No, my tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme samozřejmě.
4: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer. Každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme?
2: Pán Horníček, pojďte. Áno, tak to sú...
4: Oh,
2: to je príbor.
3: Týmto my jeme.
2: To sú príbory, ale
3: to je... Je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, tak isto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
2: Áno. Ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplana.
4: No isté, že...
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj! A poznáte vy takéto typické slovenské
2: obeživo,
3: jedlo?
2: Obeživo, pardon, ešte by sme sa vrátili
3: k obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
5: Pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Nech sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa to dáš.
4: Prosím, dejte kolovať.
3: Pravá brinzová haluška.
4: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
2: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
3: peniaze.
2: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze, musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
3: Ano, to jsou rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesí ty peníze.
2: Do banky
3: ty peníze prenesí nenápadně a tam v banky potom...
2: Vidíte, že to banka?
4: Jo, banka.
2: Banka.
4: Ano, dejte kolovat.
2: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
2: Banka pri banke.
4: No, Prebančino je, jo.
3: Ano. Máme takú ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
4: Ano.
3: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
3: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
3: Áno.
2: Počujete?
3: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
4: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
4: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
5: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
6: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starej a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách si byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je? Já nevím, já jsem všechno zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu čtyři rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. Tři hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu.
2: Ano, ano. V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už hrútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A je manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky. A do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.